Je s vámi Rádio Blaník. Hrajeme hezky česky každou noc od půlnoci do 4. Samé české písničky. Za chvíli budeme pokračovat, ale ještě předtím také koukneme do minulosti. Za ten 12. srpna začneme v roce 1978, kdy byl v Praze uveden do provozu první úsek trasy A pražského metra. Vedl z náměstí Míru do Davic. Už je to 48 let. Zamíříme do roku 2001. Přesně před 25 lety se po třetí stal atlet Jan Železný mistrem světa v hodu oštěpem. No a v roce 2002, to je ten rok, kdy se na Prahu valila 500letá voda. Bylo to v noci z 12. na 13. srpna. Už je to 24 let. Jedeme dál hezky česky. Noční vysílání Blaníku s Vlastou Suchem pokračuje, tak si to užívejte.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je obloha jasná nebo skoro jasná, čeká nás ale chladnější noc, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, v údolích bude až okolo 5. Středeční obloha bude většinou jasná a slunečná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Na Šumavě bude kolem 21. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: dlouho jste je neslyšeli.
1: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
0: Ráno od 5 do 6
1: a potom po pravém poledni od 12 do 1.
0: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

píseň o Frantovi Šiškovi, který šel do milionáře. U nás v domě říkají mi Ferda Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levy, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Kde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemáte šan, jak tam nervy teču. Všecko jsem to viděl hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Všech to začal taky malým interview, co prerobíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začali blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, už začali blíkat světla ve studiu. První otázka, pri co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele, tak jsem na

noční kvíti, nebo zavela svoje struny, tu nekurně o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti. Všech tam zatím mával ty myslími čísly, tak si říkám, Franta napísá mysli, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Však tu zatím za ty prachy jenem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět volí, 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. To proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem v gaťách naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny, a já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytl stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý kupodla zesunul. Už jsem modrý kupodla zesunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek pro chudé, bo Ostrava je region rázovity.

0: Krásný poslech nočního vysílání Blaníku vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je středa 12. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Klára. Jedná se o jméno latinského původu. Takže milé Klárky, všechno nejlepší. A co pak vám říká tohle?
1: Co to leze ze křoví?
0: Méďové.
1: No tak honem, kdo to ví? Kdo jsou lidi zlatý, tři koule chlupatý, kdo pak...
0: No právě dnes slaví 70. narozeniny český písničkář Jaroslav Samson Lenk, kterého jsme teď slyšeli v písničce. Není sám, kdo slaví, dneska má narozeniny taky česká zpěvačka Eva Farná.
2: Musím

Tak blahopřejeme samozřejmě i vám všechno nejlepší, kteří slavíte ať už svátek, milé Klárky nebo narozeniny. A posíláme další hezké české písničky. Tady jsou pro vás na Rádiu Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha jasná nebo skoro jasná, čeká nás ale chladnější noc, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů, v údolích bude až okolo 5. Středeční obloha bude většinou jasná a slunečná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Na Šumavě bude kolem 21. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
3: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
0: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
6: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
0: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
6: Blaník na Facebooku a Instagramu.
0: Je nás tu hodně.
6: A díky vám nás tu bude ještě víc.
0: Děkujeme.

sama. U sebe nasi to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník. Vlasta se k vám všem přeje krásný nový den. Hezkou středu s datem 12. srpna. Všem Klárkám všechno nejlepší k svátku. Pokud byste chtěli taky zahrát někomu k svátku nebo k narozeninám, můžete prostřednictvím Blaníku. Nezapomeňte, že písnička na přání pro vás vysíláme každý večer, vždy od 19 hodin. Objednávat můžete úplně jednoduše. Stačí navštívit naše webové stránky radioblaník.cz, v kontaktech vyplnit formulář a nějakou pěknou si nechat zahrát a potěšit někoho z vašich známých. Takže ještě jednou koukněte na stránky radioblaník.cz. Na přání hrajeme každý večer od 19 hodin.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Krásné ráno, je středa 12. srpna, svátek slaví Klára a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes proběhne zatmění slunce. Úkaz začne v Česku po 8. hodině. Ne všude bude ale viditelný. Na východě Čech bude největší zatmění už pod obzorem. V noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Frekvence bude významně stoupat zejména od půlnoci na čtvrtek do rozbřesku. Ústecký kraj otevře v Litvínově nové zázemí komunitního typu pro klienty s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Projekt zahrnuje výstavbu 6 domácností pro celkem 36 klientů. Dnes je konec lhůty pro přezkoumání kandidátních listin pro komunální volby. Registrační úřad do tohoto dne vyzve k odstranění případných závad na kandidátních listinách. A začíná 23. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Akce se koná v pražských Letenských sadech a potrvá do 31. srpna. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

nejsem. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašumil překvapením. I já jsem zašumil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
1: Ahoj holky, taky jdete na casting?
2: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
1: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
3: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
5: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Dobré ráno, hezkou středu, je 12. srpna a právě dnes slaví všechny Kláry, tak Klárám všechno jen to nejlepší a nadělíme českou hodinku. Hrát si budeme jenom hezky česky.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Dnešní počasí bude většinou jasno a teploty přes den mezi 24 a 28 stupni. Na jihu Moravy to místy může být i 30 stupňů.
7: Martin Císař
8: na rádiu Blaník.
6: Česká hodinka před námi, tak si pojďte zpívat celou hodinku jenom hezky česky pro vás. Já vám přeji hezké letní ráno, ať se daří a jak jsem říkal, Klárám všechno jen to nejde.

0: Dobré ráno s pohodou a dobrou náladou do nového dne. Je to 12. srpnový a možná vyrazíte do práce vlakem.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky.
1: S Martinem Císařem.
0: Potom přeji šťastnou cestu a pokud možno bez zpoždění. A teď aktuálně České dráhy podle mluvčího Petra Šťáhlavského připravují nasazení dalších nových motorových vozů Regio Spider, a to na regionální tratě do Středočeského kraje. A více nám o tom prozradí právě teď.
3: Nymburské depo je dalším domovem moderních bezbariérových a klimatizovaných motorových vozů Regio Spider. V Nymburce je prvních 5 z plánovaných 21 vozů a začal na nich zácvik strojvedoucích. Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Před nasazením do provozu prošly komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
0: Tyto vozy můžou aktuálně jezdit po Českých dráhách 120 km za hodinu. Tak ještě jednou šťastnou cestu a dobré ráno.

0: Posloucháte Rádio Blaník, za to velké díky. A tohle je hodinka, kdy vám hrajeme.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky
1: s Martinem Císařem.
0: Jenom hezky česky, ale pozor, hezky česky hrajeme také každé první pondělí v měsíci, a to

0: rovnou celý den, anebo také mezi 12. a 13. A dnes v tomto čase s vámi bude kolega Pepa Černý. Tak poslouchejte Blaník, je to rádio, které hraje hezky česky celé léto. Užijte si to.
1: Hezky česky na rádiu Blaník.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Kafí. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
3: Na co?
2: Na naši fotovoltaiku.
3: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
2: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
3: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
2: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
3: A kdo se o to postará?
2: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
3: Tak to máme jasno.
4: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
2: Blaník.
3: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
2: Blaník je i bezva práce.
3: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
4: Milí šikulové a milé šikulky,
5: hledáme možná právě vás.
3: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
4: Zlaté české ručičky
5: na rádiu Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
4: tisku.cz. Náplně hned.
5: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
6: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiříkovského. Jde o hlavního aktéra bitcoinové kauzy a týká se to jeho vazby. Podle obhajoby v ní nedostal možnost reagovat na vyjádření vrchního státního zastupitelství. Na silnici 1/55 v Hůštěnovicích na Uherskohradišťsko míří silničáři. Od pátku bude komunikace kvůli opravě uzavřená. Řidiči budou muset využít pro objízdnou trasu dálnici D55. Práce by měly skončit do konce srpna. O studium na Královéhradecké univerzitě je zájem. Pro nový akademický rok se přihlásilo zhruba 10 400 zájemců, což je skoro tisícovku víc než loni. Univerzita jich přijme asi 2700 a otevře nový obor ošetřovatelství. Fotbalisté pražské Sparty si hlavní část lukrativní ligy mistrů nezahrají. Večer prohráli v odvetném utkání třetího předkola v Lyonu 0-3. Pražané tak nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude slunečno a po celý den bude jasno. Budou tak ideální podmínky pro pozorování částečného zatmění slunce na našem území. To začne po 7 hodině večer. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni Celsia. Na severu a severovýchodě bude o něco chladněji, 22 až 25 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.

0: I dnes hezky česky a s dobrou náladou do nového dne. Máme středu.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky
1: s Martinem Císařem.
0: A právě dnes možná plánujete nějaký ten víkendový program. A já bych jeden dobrý tip měl. Respektive má ho můj krajane kolega Vlasta Suk. On byl ve Westernovém městečku v Boskovicích. A co tady plánují teď aktuálně?
3: Já bych chtěl upozornit všechny milovníky Vinnetu, ale i všechny ostatní, kteří mají rádi třeba dobrodružné filmy, tak Poklad na Stříbrném jezeře, tohle představení hrajeme už čtvrtý rok, ale pozor, o letošních prázdninách naposledy, s koncem prázdnin Poklad na Stříbrném jezeře zmizí a budou se bourat kulisy, bude se bourat kompletně celý amfiteátr a bude se stavět přes zimu nový a příští rok vás čeká nový díl Vinnetu a Vinnetu Rudý Gentleman, kam se všichni určitě těšíme a my se těšíme na to, že vám opět připravíme velkou pecku.
0: Tak tohle to byl Sheriff Jerry, tak děkujeme za tuhle informaci. Nicméně vy stále ještě chvilku máte na to, abyste mohli navštívit tohle báječné představení. Jak Jerry říkal, je to všechno do konce prázdnin. Já vám popřeji hezké ráno a za chvíli už ranní dvojka. Mějte se skvěle.
1: Radio Blaník. Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
1: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

Nejlíp jim bylo, zpívala Mňága a Žďorb na Blaníku, a nejlíp vám bude, když s Blaníkem zůstanete, protože v té příští hodině uslyšíte třeba Sagvana Toffyho.

0: Protože i po šesté to na Blaníku bude. Hezky česky, teď je 5.54, středa 12. srpna. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Pechová. Máme za sebou poměrně chladnou noc. Aktuálně se nám teploty v severních Čechách pohybují kolem 10, 11, max 12 stupňů. Dnes nás čeká většinou jasno nebo skoro jasno a v odpoledních maximech naměříme 25 až 28. Tolik počasí a jsou tu další zprávy.
6: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
6: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
6: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Firmy a obchodníky čekají změny týkající se uvalu. Nevyužité knihy nemusí končit ve sběru. Startuje evropský šampionát v plážovém volejbalu.
10: Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ode dneška startuje obalová revoluce. Nová pravidla platí pro firmy i obchodníky, kteří mají snížit ne množství odpadu, ale také škodlivých látek. Jako prvních se to dotkne potravinových obalů z materiálů s obsahem takzvaných věčných chemikálií. Byly třeba v baleních jídla z fast foodu, v krabicích na pizzu nebo v pečícím papíru. Přísné limity je teď z obalů prakticky vyloučí. Nevyužívané knihy z domácností, knihoven nebo pozůstalostí dostávají druhou šanci. Díky projektu Knihomilové jsou sváženy takzvanou knižní záchrankou. Jak to celé funguje, prozradí zakladatel projektu Igor Dostál.
11: My následně přijedeme, knihy odvezeme, není potřeba je nějak fotit, psát seznam, nevybíráme si. Tím, že následně knihy vytřídíme, katalogizujeme, uskladníme, část knih rozdáme, to jsou například dětské domovy, domovy seniorů, máme svoje knihovničky, které doplňujeme.
10: Projekt za 5 let vybral víc než 500 000 a peníze pak putují na nemocné děti anebo psí útulky. Pardubice chtějí vybudovat nové napojení na dostihové závodiště. Připravuje kvůli tomu nové západní napojení areálu, které usnadní příjezd autům i autobusům. Změnit by se mohly taky trasy pro pěší a cyklisty anebo možnost parkování. Možnou podobu ukáže dopravní studie. Na evropském mistrovství v plážovém volejbalu se dnes v Polsku představí i 6 českých dvojic. V mužské kategorii to bude Schweiner s Trouselem, Perušič s Javoronokem a Šépka se Sedlákem. Mezi 32 ženských dvojice kvalifikovali Neuscheferová s Meixnerovou, Svozilová s Štochlovou a Kateřina a Anna Pavelkovi. Tolik zprávy Rádia Blaníka, teď je tady Petr Slíva.
12: Dobré ráno, Rádia Blaník.
13: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, tak Sparta si včera vypnula postup do Ligy mistrů, dneska večer pro změnu zase nahoře někdo vypne slunce, i o tom bude řeč v tom dnešním dobrém ránu, ale taky se opět budou vyhrávat cyklistické balíčky od MND a tak dále, no bude toho moc. Máme tady už středu, má datum 12. srpna, Kláry mají dneska svátek, jim speciálně popřejeme, ale teď už Sagvantofia, dávej ber, dáme se do toho, bude 6 za minutu.

0: Všude zdejší a skupina Jelen na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Dobré ráno. Jak jsem říkal před chvílí, Sparta si včera večer prohrou 0-3 v Lyonu zavřela postup do Ligy mistrů. Měsíc dneska pro změnu večer zavře slunce. Dneska večer se nám totiž nad hlavou odehraje pořádné vesmírné divadlo. Nejdříve měsíc ukousne pořádný kus slunce a v noci potom oblohu zasypou ještě padající hvězdy, Perseidy. Takže pokud máte na dnešek nějaké plány, možná je budete chtít trošku upravit, anebo je prostě přehodit někam ven. Protože dneska večer se vyplatí rozhodně koukat nahoru. Kolem 19. hodiny a 19. minuty to začne. To začne být z Česka vidět částečné zatmění slunce. Nebude to žádné symbolické. V maximu kolem 20. hodiny a 11. minuty bude měsíc zakrývat zhruba 86 až 89% slunečního kotouče, což je docela dost. Bude to podle toho, kde zrovna v republice budete. Nejlepší je být třeba v severním Španělsku, ale chápu, že to člověk neudělá lusknutím prstu, takže těch 86 až 89% si myslím, že nám bohatě stačí. Jenom pozor, kdyby vám dneska nějaký politik sliboval, že v souvislosti s vedry se postaral o vypnutí slunce, tak mu nevěřte, rozhodně v tom nemá prsty. No a jak je to s bezpečností? Jak se dívat vlastně na to zatmění slunce, tak o tom se taky budeme v tom dnešním dobrém ránu ještě bavit. Za chvíli už počasí, teď Sandra in the heat of the night, je 6 minut po 6. Dobré středeční ráno.

0: Sandra in the heat of the night, v žáru noci, tak se tato písnička v překladu jmenuje. O žáru noci se asi teď úplně mluvit nedá, protože se docela citelně ochladilo, při nejmenším v noci, což je asi ta nejlepší kombinace. Teplo přes den, to se dá přežít, a v noci se dá spát. Ale pojďme se podívat, jak to vidí odborníci.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Máme tady středu, láme se nám týden, no a jaká ta středa bude, tak na to se zeptáme těch nejpovolanějších, konkrétně dnes Milady Křížové z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Krásné ráno přeji, obloha je nad Českou republikou projasněná a teploty jsou poměrně nízké, většinou 8 až 12 stupňů Celsia, na jižní Moravě nebo v centru Prahy je až 15 stupňů, ale v údolích a pánevních polohách jsou teploty nižší, například Žatec nebo Doksany mají kolem 7 stupňů, chladno je i na severu ve Frýdlantu nebo Vidnavě kolem 5 stupňů. No a v horských mrazových údolích na Šumavě nebo v Krušných horách a Jizerských horách slabě mrzne.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Dnes to bude jednoduché, bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a na severu a severovýchodě našeho území budou teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Kdo se vydá na hory, tak v 1000 metrech budou teploty kolem 17, na Šumavě dokonce kolem 21 stupňů.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: No prostě středa jako malovaná a omalování. To bude i v těch příštích minutách na Blaníku. Tady jedno malování od divokýho byla. Za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno.

Kraj a Argema v Dobrém ránu na Blaníku, tak jedním z předprázdninových ranních hostů byl mimo jiné taky MMA bojovník Jirka Procházka. Nedávno jsme si tento telefonát reprízovali a Jirka Procházka mi tehdy přiznal, že si nově zahrál taky ve filmu Bojovník, který zítra vstupuje do kin. A Adélka byla včera na předpremiéře. Tak jaké to je? Povídej, vyprávěj, přehájí.

0: Už jenom proto, že je to celoživotní daber Sylvestra Stalloneho. Mnohokrát jsem s ním točil. Pavel Rýmský to je takový člověk, který vypadá, že je celoživotně naštvaný a potom začne vyprávět a vy byste ho nejraději zulíbali. Takže za mě teda Pavel Rýmský v tom.
1: Ten tam byl naprosto perfektní. Potom Martin Finger, ten tam byl taky naprosto skvělý. A celkově prostě velice film doporučuji, já jsem byla nadšená.
0: Tak Bojovník zítra v kině. Když už jsem mluvil o těch předprázdninových ranních hostech, tak na jednoho budeme vzpomínat už za pár minut, ale předtím tady budou ještě krátké zprávy. Teď je 6 hodin a 20 minut. Radio
2: Blaník. Chlapi, proč ten bagr nemaká?
3: Asi bouchla hadice.
2: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
3: Co?
2: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
3: Chlapi, jedem do Hostru!
4: Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Jo, všechno hotový.
4: A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
7: Hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
8: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na Fiat.cz.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: S Dormé-em zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormé-em. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
3: Rohozec, tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
4: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
1: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
2: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
2: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Dnes skončí lhůta pro výzvu k opravám na kandidátních listinách pro podzimní volby. V případě komunálních voleb na to budou mít čas jen do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory mají čas až do čtvrtka 20. srpna. Někteří obyvatelé Pardubic protestují proti bytovým domům. Ty mají vyrůst v ulici k Polabinám. Už kvůli tomu sepsali taky elektronickou petici. Bojí se hlavně úbytku zeleně, zahuštění zástavby i špatného parkování. Americké úřady obvinili 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace, a to z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Všem za to hrozí doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržena v červnu. Blízko první kladivářské medaile byl po 76 letech Volodymyr Myslivčuk. V posledním bronzovým hodem ale vyšlápl a skončil čtvrtý. Petr Meindl-Schmidt si pak na evropském šampionátu zapsal 8. místo. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
3: Děkujeme.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: A dobré ráno vám s Adelkou přejeme ze studia Rádia Blaník. To dnešní ráno už je středeční, má datum 12. srpna. Pozor, venku je poměrně chladno. Na to nejsme zvyklí z těch posledních dnů a nocí. Kláry mají dneska svátek a my se za chvíli ještě vrátíme k jednomu z předprázdninových ranních hostů. Za 3,5 minuty bude 6:30.

0: Ozry a Mekešbírka na Blaníku, tak se pojďte podívat nebo poslechnout si, co pro vás mám. O prázdninách se vracíme k předprázdninovým ranním hostům a takhle jsem si popovídal s Dašou.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Dneska ráno mám na telefonu ženu s krásným hlasem, zejména když jim zpívá nositelku Thálie, muzikálovou divu Dašu. Dobré ráno, Dašo.
3: Dobré ráno.
2: Vy jste plná energie takhle po ránu, vy vstáváte takhle brzo?
3: No, tak jsem nucená, protože malá chodí do školy a někdo musí vstát, nachystat svačinu a dopravit dítě do školy.
2: A kolik je malé?
3: 9.
2: Takže to je nějaká třetí, čtvrtá třída?
3: No, čtvrtá třída. A teda ta rána jsou pro nás umělce bolavá, protože prostě jak my máme ten režim přehozený, pracujeme do noci, návraty noční, tak je to teda jako zatlačené oko, jak já říkám.
2: Je mi to úplně jasné. Dašo, v čem teď hrajete? Kde je možné vás vidět?
3: No tak já, co se týče divadla, nedělám to úplně jako často, ale v podstatě jsem už teďka jenom primární v hudebním divadle Karlín, kde jsem ve třech krásných kusech, Jesus Christ Superstar, Bodyguard a Beetlejuice. No a jinak koncertuji se svojí kapelou, potom mám takové hezké jako i jiné jazzové projekty. Takže je toho tak jako od každého trochu.
2: Mimochodem Jesus se v Karlíně jsem viděl, je úžasný. Klobouk dolů. A vy jste teď nedávno také spolu s Šárkou Vaňkovou a Olgou Lounovou naspívala jednu charitativní písničku, jmenuje se Křídla pro život. O co jde?
3: Ano. Tak je to píseň, kterou zorganizoval nadační fond Křídla pro život. A je to vlastně o tom, aby se pomáhalo lidem, kteří jsou v nesnázích, zejména z důvodu onkologického onemocnění. Takže je to takové jako podání křídel lidem, aby prostě se jim ulehčil ten proces léčby. A třeba co pro mě jako je zajímavá věc, že vlastně jsou i různé teď technologie, aby nutně nemuseli lidé, kteří podstupují chemoterapie, přijít o vlasy. Takže na to se vlastně používá taková speciální ochrana čepice a vlastně ta terapie není úplně levná a vlastně přímo tato nadace nebo nadační fond sbírá prostředky pro to, aby mohl vlastně těmto pacientům tuto terapii poskytnout.
2: No, je to chvályhodná činnost a děkuji vám, že jste to společně s Olgou a Šárkou naspívali. Dašo, jaká dobrá zpráva vás v poslední době potěšila? Vzpomněla byste si?
3: Ono je totiž pravda, že dobré zprávy sice existují, jen nejsou tak hlasité jako ty špatné.
2: Je to tak?
3: Ale víte co? Jo, vím jednu. Že se někdo v mém okolí uzdravil a to si myslím, že si člověk v tu chvíli uvědomí, jak málo někdy stačí ke štěstí, že?
2: Přesně tak. Je to víc, než by člověk vyhrál milion, nebo dva, nebo tři, nebo čtyři.
3: Jo.
2: Je to tak. Dašo, já vám moc děkuju za tohleto ranní povídání. Krásný den vám přeju, nebo vůbec krásné dny vám přeju.
3: A já vám též.
2: Mějte se pěkně a naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naslyšenou.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Tak, takhle jsem si popovídal s Dašou před prázdninami, ale teď o prázdninách, úplně přesně teda ve středu 12. srpna na Blaníku, Brontosauři a na Kamení kámen. Jsou 3 minuty po 6:30.

0: Umberto Tocea, Te amo, na Blaníku. Sice se ochladilo, ale na to se solární panely neptají. Hlavně, že sluníčko svítí a ono svítí už od rána. Ale i o domácí elektrárny je potřeba pečovat. A s tím by vám mohlo pomoci další vydání naší energoporadny. Adel, je to tvé.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Když se řekne solární elektrárna, většina z nás si představí jen panely na střeše. Ty jsou sice nejvíc vidět, ale celá fotovoltaika funguje jako složitý organismus. A stačí, aby v tomto propojeném řetězci selhal jeden jediný detail a přestane fungovat celý systém. Právě proto přistupuje společnost Solar Energy Service and Care k servisu komplexně. Více nám o tom poví Tomáš Huzl právě ze společnosti Solar Energy Service and Care. Tomáši, které další části jsou vedle panelů takhle klíčové?
3: Fotovoltaické elektrárně neodmyslitelně patří střídač neboli invertor a pro lepší efektivitu i bateriové úložiště nebo dnes populární wallbox pro domácí nabíjení elektroauta.
2: Jak moc v českých podmínkách dostává zabrat střídač a na co si dát pozor u baterií?
3: Všeobecně je u střídače potřebné mít umístění dle požadavků výrobce, tedy větranou technickou místnost. U baterií je ideální konstantní teplota okolo 15 stupňů.
2: Může špatný kontakt na jediném kabelu ohrozit chod celého systému?
3: Zcela jistě může. V uvolněném spoji dochází ke zkratu a vzniká jiskra, která může způsobit i požár.
2: Proč v Solar Energy Service and Care přistupujete k elektrárně jako k jednomu propojenému celku?
3: Naše dlouholeté zkušenosti nás naučily, že je třeba fotovoltaickou elektrárnu vnímat jako celek. Když něco drobného nefunguje, může to mít vliv na celkové chování fotovoltaické elektrárny jako takové.
2: Tomáši, velký dík za váš čas a užitečné informace. V našem příštím díle probereme konkrétní postup, jak si servisní prohlídku snadno domluvit a na jakou infolinku zavolat. Dnes byl naším hostem Tomáš Huzl ze společnosti Solar Energy Service and Care. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Adel, děkujeme. Pro ty, kteří mají vlastní solární elektrárnu, máme ještě něco extra. Na našem webu můžete vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Service and Care v hodnotě 10 000 korun. A k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Více na našem webu radioblaník.cz. A pozor, i pro ty, kteří elektrárnu nemají, tak vy můžete vyhrát kontrolu pro kamaráda, pro rodiče, pro souseda. On dostane kontrolu a vy 3 000 na ruku.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
16: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád na Blaníku? 13 let jí bylo, když vtrhla vlastně do českého popu s touhletou písničkou. Teď se píše rok 2026 a Eva nedávno dokázala něco, co se nepovedlo žádné jiné české zpěvačce. Třikrát zaplnila pražský Eden. No a dneska má Eva Farná narozeniny. A já to řeknu, protože v tomhle věku si myslím, že se to ještě klidně říkat může. Eva vstoupila do Kristových let, její 33. A když se člověk podívá, co všechno za těch 20 let od začátku dokázala, tak je to vlastně neuvěřitelný příběh. Jak jsem říkal, Eva začínala jako 13-letá holka z Vendrině. V roce 2006 vydala první album a najednou ji znala půlka republiky. A zatímco jiné 13-leté holky řešily, co si vezmou druhý den, já nevím, na sebe do školy, tak Eva řešila koncerty, rozhovory, hitparády. No a letos přišla taková velká odměna za těch 20 let práce a to byl právě ten trojitý Eden. A na příští rok dokonce Eva chystá podobně velký koncert do polské Varšavy. Takže Evičko, všechno nejlepší. A Klárky, taky všechno nejlepší, protože vy dneska máte pro změnu svátek. A je u vás písnička, asi ji moc dobře znáte, tak si ji teď dáme. Dobré ráno, všechno nejlepší.

0: 24 439. Klár si teď vyslechlo svoji vlastní osobní hymnu, protože mají dneska svátek. Klárky, tohle byla písnička pro vás ještě jednou. Všechno nejlepší. No a v příští hodině z Blaníku uslyšíte třeba Jiřího Schellingera. Proti gustu žádný disputát. Dáme si i bouře od slzy. A bude i Standa Hložek. Hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6.53. Rádio
1: Blaník. Výborné stáčené frizanté.
2: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
1: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci. Uzemana víkendová akce na vepřovou pečení.
4: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte. Kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeně skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
5: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kg za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
6: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách nás dnes čeká další letní den, zalitý sluncem s odpoledními teplotami mezi 25 až 28 stupni. Na horách naměříme kolem 23. Pršet nebude vůbec. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Blaník za volantem.
8: V Jablonci nad Nisou v Belgické ulici srazilo osobní auto chodce. Na místě probíhá vyšetřování. Počítejte tam s omezením a kratším zdržením. Na trase z Turnova na Jičín před odbočkou na Rovensko pod Troskami překáží traverzy na silnici. Dejte tam velký pozor, doporučujeme snížit rychlost. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásný den.
13: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
7: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Sucho se promítlo i do pěstování českého máku. Letní Letná obsadí Letnou. Podvalová Sparta dál s Bohem lize mistrů.
16: Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Rozmary počasí letos trápí zemědělce. Velké sucho i horko ovlivňují plodiny a jejich výnosy. Bude méně obilí i řepky. Nedostatkem vody trpí taky kukuřice anebo brambory. A sucha zasáhla Česko i jako světového producenta máku. I v jeho případě budou letos výnosy daleko nižší. I mák totiž potřebuje o něco chladnější podneví. V Praze na Letné dnes začíná Mezinárodní festival nového cirkusu Letní Letná. Organizátoři předpokládají, že lidé budou po sedmé večer sledovat částečné zatmění slunce, takže bude program bez zvláštního zahajovacího představení. Letní Letná potrvá skoro 3 týdny do 31. srpna a nabídne české i zahraniční hvězdy, koncerty i program pro děti. Zemětřesení si v Kolumbii vyžádalo nejméně 240 obětí. Zraněných je přes 1000. Nejvíce mrtvých hlásí Cali, což je třetí nejlidnatější kolumbijské město. Zemětřesení o síle 7,4 stupně zasáhlo region, který je velkým producentem kávy. Otřesy byly cítit i v Panamě a také Venezuela, kterou silné zemětřesení zasáhlo v červnu. Fotbalová Sparta si hlavní část lukrativní ligy mistrů nezahraje. Večer prohrál v odvetém utkání třetího předkola v Lyonu 0-3 a víc k utkání říká obránce Martin Suchomel.
10: Bolí to, je to škoda, že ten příběh, který jsme si vlastně dobře načetli doma, tak skončil v polovině prvního poločasu, bych řekl. Dostaneme gól, následně pak i červená karta. Takže teď musíme hlavně přepnout na ligu a tam se musíme probrat a musíme vítězit.
16: Pražané tak nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě hráli od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
7: S Petrem Svívou.
0: A za Delkou pro vás otevíráme tu další ranní hodinu na Blaníku, středa 12. srpna, to je dnešní den a pozítří už je pátek. No a tento pátek vás čeká další z letních koncertů Rádia Blaník. Kde, kdy a jak, tak o tom bude řeč už za chvíli. Jdeme na snídani. Dneska se podává špenát. Tady Jiří Šlengr. Za minutu a půl bude 7.

0: Slza a bouře. A Slza, konkrétně Petr Lexa, Lukáš Bunděl, vám třeba i tuhle tu písničku v pátek zaspívají. Kde? Tak to se hned dozvíte.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Já se ještě vrátím k minulému týdnu. To byl Chomutov, kde to bylo famózní. Měli jsme plné náměstí, Chomutováci skvěle reagovali a udělali takovou atmosféru, že laťka je hodně vysoko, takže Chomutovu tleskám ještě teď. To byl pátý letní koncert Rádia Blaník a před námi je ten šestý. Kde pak bude?
2: Posuneme se do Napajedel, konkrétně na nádvoří Nového kláštera, kde nás čeká koncert od za 5:30 a kromě Slzy tam vystoupí třeba i Tereska Mašková, Petr Kolář nebo Blanická kapela a vstup se samozřejmě opět neplatí.
0: No a protože Tereska Mašková byla i v Chomutově, tak jsem mi tam trošku vyspovídal, co vás vlastně v Napajedlech čeká. My tě uvidíme, nebo posluchači Rádia Blaník tě uvidí ještě v Napajedlech a uvidí tě v Tišnově. Jaký tam bude repertoár? Bude podobný jako dneska? Co tam chystáš?
3: Myslím si a budu doufat, že to bude úplně stejný, možná něco ještě vymyslíme do té doby, ale určitě se můžou těšit na moji tvorbu, kterou znají a kterou slyší na Rádiu Blaník.
0: Takže pozítří 5:30 odpoledne Klub kultury Napajedla Louka a to je asi všechno, co potřebujete znát. Ne, ještě jednu důležitou informaci pro vás mám, protože letos pro vás máme speciální dárek, novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. A ta vám možná přinese spoustu peněz jednomu z vás, dokonce rovných 100 000 korun a budeme je tam mít s sebou, tak se pro ní rozhodně stavte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko.

0: Everything I do it for you a Brian Adams na Blaníku 9 minut po 7 hodině.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A kromě toho, že nás čeká zatmění slunce, ke kterému se ještě dostaneme, tak nás čeká taky modrá obloha. Je to tak?
2: Je to tak, bude většinou jasno, nicméně ty teploty nám stoupají zase pomalu nahoru. 25 až 29 v maximech na severu a severovýchodě čekejte teploty okolo 22 až 25, na horách pak okolo 17 a na Šumavě okolo 21 stupňů Celsia.
0: No a ta modrá obloha jde právě ruku v ruce s tím zatměním slunce, protože to se bude pozorovat jedna báseň. A více si o tom řekneme už za malou chvíli. Teď Standa Hložek a Strom lásky mý na Blaníku. Dobré ráno.

0: Kouzlo bílejch čár a Věra Špinarová na Blaníku. Dneska nás čekají jiná kouzla. Dneska nás doslova čeká nebeská podívaná a kdo jí prošvihne, bude mít další šanci až za dlouhé roky, protože dojde k výraznému částečnému zatmění slunce a pozor, večer se k tomu přidají ještě Perseidy se svojí show. A ty ses na to, Adel, někoho ptala?
1: Ano, já jsem se ptala pana Petra Horálka, což je astronom, a ptala jsem se ho, jak bude to zatmění vypadat a ještě něco, aby mi prozradil k těm Perseidům.
0: Tak si to poslechněte.
2: Ve večerní hodinách ve 8:45 budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce, které bude největší svého druhu na našem území až do roku 2075. Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu slunce a hned v zápětí v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo zazářit až 80 meteorů za hodinu. A díky tomu, že měsíc je v novu, tak se odehraje na bezměsíčné noci a budou pozorovatelné i ty slabší meteory.
0: Tak zatmění slunce Perseidy, ty si k tomu zatmění našla ještě jednu zajímavost.
1: Ano, já jsem se dozvěděla, což já jsem nevěděla, možná je to obecná znalost, ale že se ochladí, což mě přišlo zajímavé, protože u nás to bude zhruba o žádná celá 2 stupně Celsia, tak to můžeme asi... Možná to ani nezavnímáme, ale třeba v takové Anglii to může klesnout až o 1 stupeň a ve Španělsku dokonce o více než 1 stupeň Celsia.
0: No jasně.

0: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
0: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
0: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jaký?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte na Svianské pivobraní v sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
6: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
5: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
6: Svianské pivobraní v sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
9: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
10: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
11: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
12: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
13: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.

0: Laník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na příjezdu do Lovosic od Litoměřic na kruhovém objezdu bouraly dva kamiony a provoz je tam částečně omezený. Na dálnici D8 na 64. kilometru ve směru na Drážďany stojí dvě porouchaná auta a blokují pravý pruh. I tady pomalu kolona narůstá. Polik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravila Monika.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsuším od roku 1961. Z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůř než ten loňský. Od začátku roku do 10. srpna spadlo 289 mm srážek, což odpovídá 66% z normálu z let 1991 až 2020. V kladenské nemocnici vzniká nová kuchyně a jídelna. Vše bude hotové příští rok. Kraj ale chystá i další velkou stavbu, kterou je parkovací dům. Mělo by se do něj vejít na 370 vozidel. Už dnes nastane zatmění slunce. Z Česka bude v podvečerních hodinách pozorovatelné jako výrazné částečné. Jako úplné bude k vidění v Grónsku, v severním Rusku, na Islandu a taky ve Španělsku. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň bude ve čtvrtém předkole Evropské ligy Crvena zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
5: Dobré ráno ve středu 12. srpna. Hledá se slunce, ne to, které si dneska prožije to zatmění, hledá se slunce, které dál svítí. Tak se jmenuje písnička, kterou jsme si před dvěma lety nadělili k 25. narozeninám v Blaníku. A tahle ta písnička někomu z vás zase může vynést docela pěkné peníze. Tak o tom bude řeč už za chvíli. Za 3 minuty bude půl osmé.

0: Sand Lakes a dovolená na Blaníku. A co takhle mít na tu dovolenou nějakou tu kačku navíc?
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Tak si tu kačku navíc vyposlouchejte právě ve vysílání rádia Blaník, protože tady slunce svítí vlastně pořád, a to díky téhle písničce.
2: Slunce dál nám svítí.
0: A Adelko, kontrolní otázka, co má posluchač nebo posluchačka udělat, když tuhle písničku uslyší ve vysílání?
3: Pokud ji uslyšíte opravdu ve všední den a od začátku až do konce, tak volejte na naše telefonní číslo a ve chvíli, kdy se dovoláte jako první, tak jste ve hře. Pak je to na nás, my vám pustíme ukázku právě z té písničky Slunce dál svítí, kde bude konkrétní jeden interpret. A pak už je na vás uhádnout, o koho se jedná, no a když to budete mít správně, tak vyhráváte 5000 korun. No a pokud se to nepovede, tak ta výhra nikam nezmizí, ale přelívá se do dalšího soutěžního kola, takže další člověk může vyhrát 10 000, 15 000, to byla podle mě nejvyšší výhra, co zatím padla.
0: A tu vyhrála Renata.
4: Tohle místo je všude kolem nás. Stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
5: Tak, to byla ukázka, tak mi řekněte, kdo to zpívá.
6: Kateřina Marie Tichá?
5: Kateřina Marie Tichá. Definitivní poslední odpověď.
6: Ano.
5: Je to
0: Je to tak, klaplo to, 15 000 korun vyhrála Renata, dneska se hraje o dalších 5 000, tak hledejte, čekejte. No a potom vám pustíme ukázku, ve které bude zpívat buď to Kateřina Marie Tichá, nebo Tereza Mašková, nebo Jindra Polák, nebo Tomáš Klus, nebo prostě někdo z dalších interpretů, kteří nám naspívali tuhletu naši hymnu.
1: Slunce dál svítí.
7: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku.
0: Tak slunce dál svítí, ale teď to bude o dešti, který nás dneska teda rozhodně nečeká. Ale na Blaníku ano. Tady je Marie Rotrová a dešť 2 minuty po půl osmé.

0: que te hace llorar.
1: Enrique Iglesias na Blaníku.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: Dneska nás čeká částečné zatmění slunce. Jaké počasí k tomu budeme mít? Uvidíme vůbec něco?
3: Uvidíme. Počasí bude velice vhodné, přeje nám. Bude totiž na většině území jasno, nejvyšší denní teploty budou poměrně vysoko, takže u toho ani nezmrzneme. 25 až 29 stupňů na severu a severovýchodě území 22 až 25, na horách pak okolo 17.
1: Takže předpověď je příznivá, léto pokračuje, a léto pokračuje i v Řecku. Na teploměru 33, voda má krásných 26 stupňů. Průzračné moře a historie s příjemnou středomořskou atmosférou. A k tomu stovky ostrovů. A vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Řecko je ideální pro ty, kdo chtějí spojit odpočinek u moře s výlety. Historické památky jsou doslova na každém kroku. A je libo třeba takový Kos. Ten si oblíbili milovníci odpočinku i aktivní dovolené. Ostrov se díky rovinatému terénu a cyklostezkám skvěle hodí k výletům na kole. Za návštěvu stojí taky tradiční řecké vesničky, termální prameny nebo některý z okolních ostrovů. Pro rodinnou dovolenou doporučuje cestovní kancelář Blue Style hotel Giacalis Aqua Park Resort v letovisku Marmari, který najdete pouze v nabídce Blue Style. Hotel prošel kompletní rekonstrukcí a nachází se v klidnější části ostrova. Díky proslulé písčité pláži Golden Beach s pozvolným vstupem do moře je vhodný nejenom pro rodiny s dětmi, ale i pro seniory. Součástí resortu je bazén pro dospělé i děti a aquapark s 5 skluzavkami. Nechybí dětské hřiště, minigolf a nebo možnost vodních sportů na pláži. O bezstarostnou dovolenou se postará All Inclusive a potěší i krátká vzdálenost od letiště. Na Kos můžete odletět z Prahy, Brna i Ostravy a přímo na místě vám bude k dispozici česky mluvící delegát Blue Style.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
6: A je tu zase středa, takže přivítáme dalšího parťáka. Tentokrát to bude parťačka, bude to zpěvačka, rodačka z Mariánských Lázní a dáma, která přinese novou písničku, Šárka Resková. Tak laďte Blaník dneska mezi 4. a 5. odpolední.
4: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
9: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
12: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin GG v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.

0: Věra Martinová toulaví džíny na Blaníku, tak se budeme trošku toulat.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Ale šlápneme u toho do pedálu, protože kolo patří prostě k létu, ať jsou to krátké výjížďky nebo delší, v módě je teď takzvaný bikepacking, kdy se vyjíždí na kole na několik dnů a spí se pod stanem. I to je léto. A my můžeme ty vaše výjížďky teď zpříjemnit dárkem od MND, cyklistickým balíčkem, který obsahuje bidon, cyklistický batok, reflexní pásek, cyklistické nářadí a sadu osvětlení na kolo. Tak tohle získá zase někdo po půl deváté. Někdo z vás, kdo nám napíše SMSku se zprávou o nějakém vašem cyklistickém příběhu s dobrým koncem. A takových zpráv už tady máme fůru, jako třeba Adel.
3: Máme tady jednu anonymní SMSku, máme si na v Kanadě, předloni jsme si půjčili dvojkolo a objeli kolem dokola Stanley Park ve Vancouveru na pobřeží Pacifiku. Délka byla skoro 8 mil, bylo to překrásné, obzvlášť když se k nám loni přidal též na kole i tříletý vnouček Krištof.
0: Tyjo, tandem na tom jsem nikdy nejel. Vlastně nevím, jaké to je vůbec.
3: No, to já asi taky ne, ty jo.
0: Nemáš taky tu zkušenost?
3: Ne, taky nemám tu zkušenost, no, tak třeba nikdy. Potom tady máme...
0: Pojedeme spolu.
3: Potom tady máme další krásnou SMSku. Dobrý den, můj největší cyklový let byl asi 53 km dlouhá výšťka z jeden podél Labe do Kerska, kde jsme si dali výborný oběd v Hájence a cesta domů s výškovým převýšením byla s plným břichem fakt těžká. To nám napsala Petra.
0: To věřím, no to já mám vždycky. Jakmile někam vyjedu a potom si dám oběd, tak už asi nedojedu. Máš tam ještě něco?
3: Mám, ještě nám napsal Pepa z Chrastavy. Ahoj, my jsme byli tento víkend na kolech v dole ČSA a u jezera Most, 51 km, neuvěřitelný zážitek, ať to šlape.
0: Tam je to taky krásné. No tak nám pište dál na 603 118 118, po půl deváté zase někomu z vás zavoláme.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.

Hanka Zagorová na konci další ranní hodiny. Za každou chvíli s tebou platím. A my vám budeme zase platit a podplácet vás dalšími písničkami. V té příští hodině tady bude Petr Rezek.

0: bude i oceán. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 8. ve středu 12. srpna. Teď je 7.54. Rádio Blaník.
1: Výborné stáčené frizanté.
2: Další důvod, proč zajít do vinotéky Víno Hruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
1: Frizanté z Víno Hruška.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
4: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Spárkase, když jde o peníze.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Krásné ráno vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách budeme mít dnes většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno. Sem tam se přežene nějaký ten mráček, ale rozhodně z něj nezaprší. A nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 25 až 28 stupňů. Na horách naměříme kolem 23.
6: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
6: Blaník za volantem.
2: Pozor na nehodu u Řehlovic. Podrobnosti zná Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Dopravní nehoda se vyšetřuje na D8 na Německo na 64. kilometru. Je to u sjezdu na Řehlovice. Dávejte si pozor, kolona se tady netvoří.
2: Na Litoměřicku na výjezdu z Horní Řepčice na Křešice bourala dvě auta. Místem projede taky Vadlově.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
10: Stavebníci čím dál častěji hledají zaměstnance. KKO Soutok bez dostatku vody vysychá. Barumček Rally Zlín nabídne zážitky i omezení.
11: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Stavební firmy mají stále nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Podle odhadů Svazu podnikatelů ve stavebnictví jich bude do roku 2030 chybět 74 tisíc. Co stojí za nedostatkem zaměstnanců, říká z pracovního portálu jenpráce.cz Michal Španěl.
12: Do stavebnictví přichází málo absolventů technických a učňovských oborů, zatímco část zkušených pracovníků postupně odchází do důchodu. Firmy proto více investují do vlastního vzdělávání, spolupráce se školami, rekvalifikací a náboru odborných pracovníků ze zahraničí.
11: Firmy také zvedají nástupní mzdy. Dnes je nabízený plat o 21% vyšší než loni. Extrémní horká sucha ovlivňují přírodu. Chybí voda v řekách i přehradách a bez vody trpí taky lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje. Stromy i luční porosty. Závažnější jsou ale podle odborníků dlouhodobé pomalu probíhající změny vodního režimu. Můžou totiž zásadně ovlivnit budoucnost celého lužního ekosystému. Americké úřady obvinily 4 členy mocného mexického kartelu Jalisco Nová generace, a to z pokusu o nákup zbraní a střeliva v České republice. Všem za to hrozí doživotí. Čtveřice mužů byla v Česku zadržená v červnu. Dva z nich už byly vydáni do Spojených států a u dalších dvou se o vydání jedná. Barumček Rally Zlín omezí provoz vlaků mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Městská rychlostní zkouška automobilové soutěže se koná v pátek. Od 4 do půlnoci proto bude stanice Zlín Střed z bezpečnostních důvodů přístupná pouze návštěvníkům soutěže. Ostatní cestující můžou pro přestup mezi vlakem a MHD využít zastávku Zlín Pršné. Omezení se dotkne taky MHD. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
7: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: S Petrem Svívou.
0: Otevíráme další ranní hodinu, kde někoho z vás opět odměníme balíčkem nebo cyklobalíčkem od MND. To se stane po 8:30. Teď nás čeká Petr Rezek a nejkrásnější dešť. I na předpověď počasí dojde, ale myslím si, že dešť nás dneska rozhodně nečeká. Za půl minuty bude 8. Dobré ráno.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko na Blaníku.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: A takovým přibližovadlem jsou silnice a dálnice. Hlavně teda, když se na nich zrovna nepracuje, což teď v létě je samo o sobě téma. Ale včera tady u nás byl opět náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl a přinesl hned dvě dobré zprávy.
3: Tento týden bude končit oprava vozovky na silnici 38, to jsme mezi Jihlavou a Havlbrodem, a to není všechno, protože my uděláme radost i na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem, tam klidně se stálo na tom pitomým kivadle i 40 minut, vím to, já jsem se tam to trošku jako vyhejbal, já jsem tam teďka nejezdil. Ale vím to, jo, taky jsem tam odsaď měl pár telefonátů. Tak to je taky oprava vozovky, která tenhle týden bude končit. To znamená, i mezi Humpolcem a Pelhřimovem bude svatosvatý klid.
1: Tak zaplať pánbu za každou dobrou zprávu od Honzy Riedla. Celé včerejší povídání si můžete poslechnout zase na našem webu v sekci podcasty. Honza dorazí zase příští týden v úterý do tohoto blanického studia po 16. hodině. A teď už Albano a Romina Power. Je 8 hodin a 6 minut.

0: Sempre, sempre, Albano a Romina Power na Blaníku 9 minut po 8 ve středu 12. srpna, což je také Mezinárodní den mládeže a také je to Světový den slonů.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A také je to den, kdy nás čeká částečné zatmění slunce, k tomu se dostaneme za pár minut, ale teď se podíváme na to, jestli vůbec se bude na co dívat.
2: Rozhodně bude, protože nás čeká jasná obloha, takže ta viditelnost bude krásná a teploty odpoledne můžou vystoupat na 25 až 29 stupňů, takže se nám zase oproti včerejšku mírně ochladilo. Pokud se nacházíte na severu nebo severovýchodě území, tak tady teploměr neukáže víc než 25 a na horách bude okolo 17.
0: A jak se na to zatmění slunce dívat bezpečně, tak o tom to bude na Blaníku už za chvíli. Teď oceán a prázdná ulice. Dobré ráno.

0: Elána Stušková na Blaníku a teď zase k tomu částečnému zatmění slunce, které nás dneska čeká. Všechno to začne v 19 hodin a 19 minut. O něco dříve to bude na východě republiky. Tam to bude o pár minut dřív než třeba, já nevím, v Chebu, ale tam to zase o něco později skončí, takže to divadlo si užijete samozřejmě i tam. Víš ty vůbec, Adel, jak se bezpečně dívat na takové zatmění slunce?
1: Já jsem viděla spoustu filmů, kde se to řešilo, takže přes CDčka, přes těmi nějakými speciálními brýlemi, vím, že si na to staví i lidé takové ty jakoby věci z kartonu a nějakých filtrů, ale určitě to
0: bude přes nějaký brýle filtr. Jsou dobré.
1: Mm-hmm, tak ty taky nemám doma.
0: Nebo negativ filmu, ten asi taky nemáš doma, pokud
1: asi
0: fotíš
1: taky ne, no.
0: Už digitálně. No, ty ses na to někoho zeptala.
1: Ano, já jsem se na to ptala pana Petra Horálka, což je astronom.
2: Vzhledem k tomu, že zatmění slunce bude v našich končinách pozorovatelné jako částečné, tedy stále bude vidět určitá část oslnivého disku slunečního, tak je zapotřebí používat bezpečný filtr, který teda odsloní to nepříjemné a vlastně nebezpečné záření při přímém pohledu na slunce.
0: Tak pozor na oči a pozor, až to všechno skončí, tak nikam neodcházejte, protože to skončí jenom jedno divadlo a následuje druhé divadlo, protože potom přijde meteorický roj Perseidy, který dneska vrcholí a protože měsíc je v novu a bude jasno, tak bude vidět jako nikdy jindy. A už se těším. Za chvíli krátké zprávy, teď je 8 hodin na 19 minut. Radio
3: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
3: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále na

0: Koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
6: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Go-

0: Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
3: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
2: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
3: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
2: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
3: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
2: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
3: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
4: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Daník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na Litoměřicku na výjezdu z Horní Řepčice směrem na Křešice bourla dvě auta. Místem projíždíte kyvadlově. Zpozorněte na příjezdu do Lovosic od Litoměřic na kruhovém objezdu, kde se srazily dva kamiony a i tady je provoz částečně omezený. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Houbaři mají letos zatím smůlu. Zatímco v červnu se dali ještě nějaké houby najít, letos prohlubujícím se suchem jejich růstu nepřeje. A to ani na Šumavě. Situace je podle mykologů nejhorší za poslední roky. Ministerstvo životního prostředí se bude muset znovu zabývat povolením na rozšíření skládky odpadu v Čáslavi na Kutnohorsku. Soud zrušil rozhodnutí ministerstva a vyhověl Českému svazu ochránců přírody. Polička na Svitavsku obnovila náměstí Bohuslava Martinů. Přibyly tu nové stromy, dlažba a typický mobiliář, taky lávka k faře a kostelu i bronzová kašna. Z ní poteče potůček. Cenné sochy z kostela ve Vratslavi na Olomoucku se vrátily do kláštera na Hetči u Králík na Orlicko-Ústecku. Odvezeny z něj byly ve špatném stavu v roce 1950. Před nynějším transportem podstoupily cenné sochy opravy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slivou.
5: Dobré ráno, no a my

0: Lady Karneval a Karel Gott na Blaníku a šlápneme do pedálu.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: A jeden z nich právě teď odměníme opět cyklistickým balíčkem od MND, který obsahuje bidon, cyklistický batoh, reflexní pásek, cyklistické nářadí a sadu osvětlení na kolo, a je to všechno tak pěkné, že bych to chtěl sám získat, ale já to nezískám, protože to získá Hanka z Písku. Hanko, dobré ráno vám přeju.
3: Dobré ráno.
0: Děkujeme vám s Adelkou za tu SMSku, kterou jste nám napsala. Adelka ji přečte.
4: Před pár lety jsme se s tatínkem vydali do Německa na kole. Lilo jako z konve, tak jsem přelítla přes řídítka na hlavu. Přijela sanitka, odvezla mě do nemocnice, kde mě pochválili, jak perfektně mluvím německy. A od té doby jsem si němčinu zamilovala, vystudovala jsem vysokou školu a živila se jako učitelka. Kolo po mně zdědila dcera a stále na něm jezdí.
0: To je krásná SMSka. Prosím vás, Hanko, německy jste začala mluvit po tom pádu na kole?
3: Takhle, já jsem většinu už dělala na základní škole, ale vlastně tam mě začala strašně bavit a úplně se mi jako rozsvítilo, že mě to prošlo daleko líp. No. Prostě jak mě pochválili, tak to byl takovej impuls k tomu, jako taková odběra, no.
0: No výborně, kolik jazyků člověk umí, tolikrát je člověkem a tolikrát je cyklistou, takže... Gratulujeme, posíláme cyklistický balíček. Jezdíte vůbec na tom kole, nebo už jezdí jenom dcera?
3: Dcerka, kvůli zdraví, už nemůžu jezdit, ale dcerka jezdí pořád.
0: Takže jí to můžete dát, že jo?
3: Určitě.
0: Tak Hanko, gratulujeme, přejeme krásný den a auf Wiedersehen. Naslyšenou.
3: Auf Wiedersehen, tschüss. Naslyšenou.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.

0: Best a Tina Turner na Blaníku, no The Best to rozhodně není třeba pro vodáky.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Protože dlouhotrvající sucho znamená velké komplikace právě pro vodáky. Z jízdních úseků na českých řekách je v těchto dnech jenom málo. Tradičně dost vody má třeba Horní Vltava z Vyššího Brodu pod Lipenskou přehradu. Na ostatních řekách tam je situace horší. S opatrností je prý sjízdná Dolní Jizera a Berounka, dolní úseky Ohře, Orlice a Opavy, některé části Ploučnice a nebo Dyje pod Vranovskou přehradou a Novými Mlýny, a stále splavný je pro vodáky dolní úsek Labe s Ústí nad Labem do Německa. No, mě příští víkend čeká tradiční každoroční Berounka, tak to jsem sám zvědavý, jestli nebudeme dřít o dno. Uvidíme. Jak to bude s počasím dneska?
2: Pojďme se podívat na ty aktuální teploty, pokud právě přemýšlíte, co na sebe. Karlovy Vary hlásí 16 stupňů, Liberec 17, v centru Prahy máme 18 stupňů, České Budějovice 17, no a o něco tepleji o stupeň až 2 je na Moravě, třeba Brno hlásí 19 stupňů a Zlín a Olomouc schodně 18 stupňů Celsia. Jinak během dne to může vystoupat na 25 až 29, na horách bude okolo 17 a po celý den bude svítit sluníčko.
0: Takže vlastně pro vodáky ideální počasí, ale ještě by to chtělo teda tu vodu v tom korytu. Tak vám přeju šťastnou cestu, pokud se vydáváte někam na vodu. A za chvíli nás čeká Jelen a někde kolem a taky se podíváme na takovou malou nápovědu k dnešnímu tajemnému roku. Teď je 9 minut po půl deváté.
1: Posloucháte Blaník?
3: A můžeme to vidět?
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
3: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník. Dozvíte se víc.
3: Sluníčkové léto.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
3: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
5: Přesně tak, tentokrát i do kuchyně. A došlo i na řecký burger. Do mletého masa přidejte jenom sůl, čerstvě mletý pepř a směs řeckých bylinek, oregano, tymián a špetku pískavice. Všechno lehce promíchejte, vytvarujte burger a položte ho na rozpálený grill. Jakmile je jedna strana krásně opečená, burger otočte a teď pozor, přijde moje nejoblíbenější část. Těsně před dopečením na maso položte plátek pravého řeckého sýra feta. Nechte ho jenom lehce změknout, ale úplně nerozpustit. Právě tomu dodá skvělou chuť. A co dál? To si poslechněte na našem webu radioblaník.cz. Jo a dobrou chuť.
3: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
6: Na Rádiu Blaník.
7: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře z Klatov. Na ingrediencích záleží.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
13: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
12: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
13: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
12: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
15: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Ale, něco se vám doma nezdá?
6: Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: dát.
1: Na Blaníku jelen a někde kolem.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: A jestli i v té příští hodině budeme jenom tady někde kolem, nebo se vydáme dál, do minulosti, tak to se uvidí a uslyší po 9. hodině. Ale leccos může napovědět ta následující ukázka. Je totiž z filmu, který měl premiéru v roce, po kterém po 9. hodině budeme společně s vámi pátrat. Poslouchejte.
4: Poručíku, nezlehčujte to. Vy jste byl degradován o 3 hodnostní stupně. Kdybyste byl čestný muž, tak se zastřelíte.
1: A více po 9. v tajemném roce na Blaníku.

0: Čau, čau, bambína, čau, čau, dnešní dobré ráno na Vlaníku. A ahoj, ahoj, milý tajemný roku, protože po tobě budeme pátrat v té příští hodině. A pomůžou nám zase písničky, z tajemného roku je třeba tahle. A nebo tahle. A nebo tahle. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.53. Rádio Blaník.
1: Výborné stáčené frizanté.
2: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
1: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
3: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz
5: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
6: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
5: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
7: Člena skupiny Centropol.
5: Vás to nebude stát ani korun.
6: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
5: Tak se přihlaste i vy. Přímo na stránkách radiovlaník.cz.
8: Radio Blaník, počasí. Radio
2: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, pršet nebude vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů. Na horách naměříme kolem 23. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
2: Na trase Jablonec nad Nisou Turnov u Rychnova probíhá sečení trávy. Silničáři to budou do 4 odpoledne. Projíždějte s opatrností. Na Litoměřicku na výjezdu z Horní Řepčice na Křešice bourla dvě auta. Místem projede taky Vadlově. Pozor dejte na průjezdu Litoměřicemi v ulici na Venici na úrovni čerpací stanice. Stojí tam porouchané vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Kvůli podzimním volbám končí další lhůta. Na Novojičínsku budou mít nová sportoviště. Na evropském šampionátu poplavou Čejka i Semanova.
16: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Dnes končí lhůta pro výzvu k opravám na kandidátních listinách pro podzimní volby. V případě komunálních voleb na to budou mít čas jen do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory mají čas až do čtvrtka 20. srpna. Nejdéle o den později budou bezchybné senátní přihlášky zaregistrovány. U obecních voleb je mezní lhůta o den delší a končí v sobotu 22. srpna. V pražských Letenských sadech dnes začíná svátek moderního cirkusu. 23. ročník Mezinárodního festivalu Letní Letná nabídne špičkové soubory z Česka i ze zahraničí. Odkud k nám přijedou, to už přiblíží ředitelka festivalu Ivana Pěkná.
17: Letos jako vždy máme 4 zahraniční velké hvězdy, 2 francouzské, které přijedou se svými šapity. Jedno šapito obsadí australský soubor Cirka, to je jeden z nejvýznamnějších souborů. Potom ještě máme další šapito, které navštíví 3 chlapíci z Německa, z Rakouska se svým kulinářským show.
16: Program potrvá až do konce srpna, vstupenky, ale lepší pořizovat s předstihem. V Kopřivnici na Novojičínsku vzniknou 2 nová venkovní sportoviště. Parkurové hřiště bude v areálu bývalého venkovního hřiště na Házenou. Workoutové fitness sestava na sídlišti Korej. Instalace začne v polovině srpna. Bezpečné dopadové plochy na obou hřištích město plánuje vybudovat v září a říjnu. Jan Čejka dnes po zlepšeném českém rekordu poplave finále znakařské dvoustovky. V semifinále si vylepšilo skoro o sekundu vlastní národní rekord a postoupil třetím časem. dopoledních rozplavbách zahájí Barbora Sémanová útok na třetí evropské zlato za sebou, a to na trati 200 metrů volný způsob. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
8: Tajemný rok a Petr Slíva
14: na Rádiu Blaník.
0: A my otevíráme to dnešní hledání tajemného roku. Bez vás to nepůjde. Na vaše telefonáty čekáme na čísle 800 109 109, na vaše SMSky na čísle 600 318 118. Tipujte, vzpomínejte, pište a volejte, a tajemný rok právě začíná.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118. Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Well, Barbie, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl a dánský projekt Aqua. I tohle je vzpomínka na tajemný rok.
3: Tajemný rok Rádia Blaník.
4: Tajemný rok.
2: A písnička, která tehdy zněla snad úplně všude. Stejně jako dlouhej kous od Činasky, kterým jsme otevřeli to dnešní hledání tajemného roku. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jana z Teplic. Dneska bych si tipla rok 95 podle ukázky z filmu a nevím, jestli ho můžu prozradit, to nevím.
2: No, tak to necháme zatím takhle, dobře, no. 95. Já tu ukázku za chvíli znovu pustím. Co jste dělala v roce 95?
5: No, normální pracovní rok s třema dětma, takže hodně práce.
2: A já vám moc děkuju a přeju krásný den do Teplic.
5: Naslyšenou.
2: A pojďme na první SMSky.
6: Tady to začíná být zajímavé. Napsala nám Maria od Hory Blaník. Ta typuje rok 1981 a napsala, to se nám narodila první dcera.
2: Tak zdravíme Marušku a Blanické rytíře.
6: Ahoj Peťo a Adélko, podle skupiny Aqua to vidím na rok 1997. Krásné devadesátky a zlaté časy, to jsem chodila do 7. třídy, to nám napsala Iveta z Pivína.
2: Děkujeme, Iveto.
6: A přidám ještě tip na rok 1998 a ten nám napsala Lenka z Uherského Hradiště.
2: Díky, zdravíme do Uherského Hradiště, píšu 98 a jdeme na tu první nápovědu, tak ta ukázka.
7: Poručíku, nezlehčujte to. Vy jste byl degradován o 3 hodnostní stupně. Kdybyste byl čestný muž, tak se zastřelíte. Ty bys si se zastřelil, viď, René?
8: Já jo.
7: No vidíš.
8: Tak já zapicnu.
7: Ale venku, máme vymalováno.
2: 30. ledna tajemného roku má premiéru pokračování bláznivé komedie Byl jednou jeden Polda. Byl jednou jeden Polda 2 s podtitulem Major Meissner opět zasahuje.
9: Víte, co se mi na té Americe nejvíc líbilo? Jak všichni sedí takhle, takhle s nohama na stole, ještě se přitom houpou a přitom nespadnou.
10: A co si mohla, co se dělá?
9: Ta spadla, dopadla hůř než já. Vyrazili jí od policie, propagovala moje metody. Teď vodí tu jistý tak.
10: Já myslela, že vás miluje.
9: Kdo?
10: No Simona.
9: Víte, co mi chtěla udělat? Co je pro kauboje horší než smrt?
10: Mít prázdnou lahev.
9: Manželství.
2: No a jedna Simona si tam opravdu zahrála v tom filmu. Simona Krajnová, ale taky Ladislav Potněšil a Jaroslav Sipal a tak dále. Jana Sinková a tak dále a tak dále. Takže Byl jednou jeden Polda 2, Major Meissner opět zasahuje, premiéra na začátku tajemného roku. A teď vy volejte na 800 109 109, pište na 603 118 118. A Petr Habka taky natočil tento duet s Luckou Bílou.
11: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť.

0: Alone, tak se jmenuje písnička bratru Gibbových. Bee Gees v tajemném roce vydali tuhle novinku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A v tajemném roce jste taky mohli jít do kina na pokračování komedie Byl jednou jeden Polda, tentokrát teda dvojku, s podtitulem Major Meissner opět zasahuje. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Ahoj, Peťa, Martina ze Cetina.
0: Ahoj, Martino.
2: V dnešní době.
0: No právě, povídej.
2: No, když se ozval Dlouhý kost, tak jsem si tak jako v hlavě říkám, to bylo tak 96. Ale teď ten Major Meissner, tak typuju rok 97.
0: Tak 97. A teď ta vzpomínka.
2: No, To jsem šla po mateřské do práce.
0: A já ti moc děkuju. Krásný den, Setina. Ahoj.
2: Ahoj.
0: A co pak nám tipují posluchači, kteří posílají SMSky?
3: Tak třeba Miluše tipuje rok 1997 podle ukázky z filmu, ale máme tady třeba i tip na rok 1995, který nám poslala Andrá ze Šumperka a napsala, v tom roce měl můj manžel 2 roky a já jsem se teprve za 2 roky narodila.
0: Tak děkujeme.
3: No. Tipovat můžete i na našem Facebooku, třeba čárku k roku 1995, tady přidává Mirka.
0: No a pokud chcete, děkujeme Mirko, a pokud chcete tipovat, takže voláte nebo napíšete SMSku, tak tady jsou čísla.
1: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.
0: A tohle už je další písnička z tajemného roku. Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou.

0: Jenom blázni se radujou, Alenka Filipová. A my se radujeme pokaždé, když nám zavoláte nebo napíšete tip do tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: A tohle už jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Alena. Je to rok 1900, teda je, myslím si, že to je rok 1997. Dcera maturovala a dostala se do Prahy na výšku.
0: A Alenko, odkud voláte?
3: Severomoravský kraj a je to Jablunkov.
0: No já vím, kde je Jablunkov, jasný.
3: Víte.
0: No, máte tam průsmyk.
3: Ano, máme.
0: Děkuju,
3: máme krásný. Máme průsmyk a trojmezí.
0: A trojmezí, přesně tak.
3: Ano, a moc pěkné.
0: Přesně tak, a průsmykem jsem několikrát jel a jako dítě jsem se tam strašně bál vždycky.
3: No, ale to trojmezí tam udělali teďka fakt moc krásně, moc. Postavili tam občerstvení, takže všechno pod rukou.
0: Takže teplé párky, studené pivo.
3: Ano, ano, přesně tak.
0: Děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: Vám taky.
0: Pojďme na SMSky.
4: Tipuje nám tady třeba Renča Stachova a i ta přidává čárku k roku 1997.
0: Díky.
4: Ahoj Petře a Adélko, je to rok 97, tipuji podle filmu a písniček. V tom roce jsem byla na mateřské dovolené se synem Davidem, byly mu 2 roky a ještě jsem měla dceru Ivetku, které bylo 5 let. To nám napsala Mirka Sčenkova.
0: Děkujeme.
4: No a já se podívám ještě k nám na Facebook, kde taky můžete tipovat a třeba Ludmila tady tipuje rok 1996, bylo jí 22 a byla čerstvě vdaná.
0: Díky. No, byl jednou jeden Polda 2, Major Meissner opět zasahuje, tak to je film, který měl v tajemném roce premiéru a který jsme si připomněli v první slovní nápovědě. Další nápověda tady bude za chvilku, ale vy můžete stále volat a psát. Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 nebo do komentářů na Facebooku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše

0: Od zápach, vlhkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jaký?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
6: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
5: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
6: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
7: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana víkendová akce na vepřovou pečení.
9: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte, kilogram jen za 79,90. Ano, jen za 79,90. Pečeně skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
10: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřovou pečení 1 kilogram za pouhých 79,90. Prodejny Zeman.cz.
11: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
12: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
13: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: I tohle je Tajemný rok a Eros Ramazzotti.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Quanto amore sei, zpíval Eros Ramazzotti v Tajemném roce. Zatímco třeba Petr Habka s Luckou Bílou zpívali o tom, že se dívají a dívají, a nebo Činasky zpívali Dlouhý kouř a Lenka Filipová o tom, že jenom blázni se radujou. A taky jste možná byli v kině na pokračování komedie Byl jednou jeden Polda s podtitulem Major Meissner opět zasahuje. A tohle už jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Zdenda z Kolína, zdravím.
0: Já vás taky, Zdendo, jaký máte tip?
3: Já mám tip 97. rok.
0: Může být, co jste dělal v roce 97?
3: To si pamatuju úplně přesně, šel jsem na vojnu do Benešova u Prahy.
0: To byla jedna z posledních, co? To jste byl jeden?
3: Jedna, no pak ještě asi dva ročníky po mně a pak už to končilo.
0: Tak vám moc děkuju a krásný den, naslyšenou.
3: Dejte se, naslyšenou, vrstvé.
0: A pojďme na SMSky.
4: Krásný den z Opavy, typuji rok 1997. Zrovna jsem maturovala na strojní průmyslovce a seznámila jsem se se svým budoucím manželem, se kterým jsem dodnes. To nám napsala Petra.
0: Děkujeme, Petro, ať vám to klape.
4: Hezký den přeji, Major Meissner Václav. Je to trilogie po dvou letech, takže si myslím, že jde o rok 1997. S pozdravem Jiří.
0: Děkujeme, Jirko.
4: A potom přidám další tip, konkrétně na rok 1995. A ten nám tady typuje Blanka z Prahy.
0: Díky, Blanko. A já jsem vám sliboval další nápovědu, tak tady je. Začalo léto, i v Tajemném roce bylo léto, ale bylo podivné. Přišel 5. červenec a vydatné deště zvedly hladiny řek na severní Moravě a ve Slezsku.
5: Na severní Moravě a ve Slezsku prší nepřetržitě více jak 24 hodin. Na některých místech spadlo až 150 mm srážek.
0: No a konkrétně v obci Troubky bylo zničeno 150 domů a 9 lidí to zaplatilo životem.
6: No my jsme měli vodu 30 cm od stropu. A kdyby jsme neutekli, tak jsme tam byli všetci zatopeni.
0: Povodně na Moravě, to je druhá slovní nápověda. A 800 109 109, to je telefonní číslo sem do studia, 603 118 118, číslo naší SMS brány. Je to na vás, jak nám pošlete svůj tip a vzpomínku. A tohle je Precedence a Horký odpoledne. Horký.

0: Australské duo Savage Garden v tajemném roce hodně populární a To The Moon And Back jeden z jejich největších hitů. V dnešním tajemném roce už jsme si připomněli pokračování komedie Byl jednou jeden Polda s podtitulem Major Meissner opět zasahuje a taky před chvílí Povodně na Moravě. A tohle jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy. Já jsem si téměř jistá, že je to rok 97, protože jsme byli v té době na dovolené široké Nivě a zažili jsme tam tu povodeň. Pak jsme tam ještě týden museli strávit, protože jsme se nemohli dostat domů, takže určitě 97.
0: No, tohle si člověk většinou pamatuje.
1: No, právě, tak nebylo to sice moc veselé, no ale tak je to jako, tak v paměti to mám určitě přesně.
0: Moc vám děkuju. No, krásný den přeju.
1: Naslyšenou.
0: Pojďme na SMSky, Ariel.
2: Napsal nám třeba Ondra z Liberce. Dobrý den, já si myslím, že je to rok 1997, v té době jsem byl na vojně a jako vojáci jsme při povodních pomáhali.
0: Děkuju.
2: Přidám tip od Lucky z Olomouce, i té napověděli povodně a napsala, pokud to člověk zažil, tak nikdy nezapomene.
0: Díky.
2: Ale máme tady třeba i tip na rok 1995, který nám poslala Milena.
0: Mileno, děkujeme. Píšu rok 95. Tak ještě jedna nápověda. 4. ledna tajemného roku se konala prezidentská svatba.
3: Slavnostnímu obřadu se prezident Václav Havel spolu s nastávající manželkou vydal svým stříbrným Mercedesem ze své soukromé rezidence v pražské Dělostřelecké ulici 5 minut před 11:30.
0: Tak prezident Václav Havel se oženil s Dagmar, tehdy ještě Veškrnovou.
4: Kdy se prezident rozhodl vzít si Dagmar Veškrnovou?
5: Je to už několik týdnů, kdy pojali společně toto rozhodnutí.
4: Jak dlouho se znají?
5: Znají se asi 5-6 let.
0: A to byla poslední nápověda. Tajemný rok. Na Rádiu
6: Blaník. Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
15: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: U nás byl rozhodně Nakoupíte výhodně. Skočte si pro megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Borůvková, Šárka Resková. Dneska Šárku Reskovou uslyšíte na vlastní uši. Odpoledne bude totiž Pepovou parťačkou u Pepy Černého. To si rozhodně poslechněte. A tuhle tu písničku naspívala v Tajemném roce Borůvková.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tohle už jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Tomáš. Zrovna projíždím Libercem. Je to rok 1997 a nápověda, teda záplavy, ty filmy, to dávali v té době, samozřejmě Meissner, že jo, písničky to zněly, od Lucky, od Habky, ty všechny prostě jsem slyšel v tomhle roce. No.
0: A co jste dělal vy?
3: V roce 97 jezdil jsem po montážích po České republice.
0: Tak teď šťastnou cestu Libercem, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
0: A poslední SMSky.
4: 1997, narodil se nám syn a do porodnice mě vezli hasiči, protože pohodeň, to nám napsala Lenka.
0: Aha, no, děkujeme.
4: Potom nám napsala ještě Eva z Mnichova Hradiště, i ta přidává čárku k roku 97 a napsala, syn byl na vojně v Kutné Hoře a pomáhli v troubkách.
0: Děkujeme.
4: A potom přidám ještě jednu takovou podobnou vzpomínku. Rok 1997, podle povodní v troubkách jsem utopil auto a moje děti tak poprvé letěly vrtulníkem.
0: Maria, děkujeme, děkujeme. No já vím, jak to bylo, protože já v té době na té Moravě byl, takže vím úplně přesně, co se kde dělo a opravdu se jako cestovalo vrtulníkem, protože nebylo jak. Byl jednou jeden Polda 2, major Meissner opět zasahuje povodně na Moravě a Václav Havel se oženil s Dagmar Veškrnovou. To byly nápovědy, které dnes zazněly, kromě písniček, a pokud jste typovali rok
1: 1997,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Jsme u konce dnešního hledání. S Adelkou se na vás těšíme zase v zítřejším Dobrém ránu. Začínáme v 6 hodin. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A tady ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1997. No mercy.

0: No mercy a please don't go, tedy prosím nechoď. To přesně jsem říkal teď Petrovi Slivovi, ale přesto odešel, přátelé. My to spolu ale zvládneme celé dopoledne. Začínáme právě teď. Hezky česky si budeme hrát. Hana Zagorová.
1: Krásné auto v garáži,
0: přepichový byt. Iveta Bartošová.
1: Čemu ty říkáš o světový?
0: I Honza Kalousek. Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, a to celé léto, a potom budeme i na podzim a dál. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a malý kousek už bude 10 dopoledne.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách nás dnes čeká další slunečný den s odpoledními teplotami mezi 25 až 28 stupni. Na horách naměříme kolem 23. Sem tam se může objevit nějaký ten mráček, ale rozhodně z něj nezaprší.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Blaník za volantem.
3: Pozor, dejte na dálnici D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam porouchaný kamion. V Děčíně v ulici Prokopa Holého bouralo osobní auto s autobusem a provoz je tam omezený. Zpozorněte na trase Praha-Chomutov před Chlumčany, kde probíhá sečení trávy, a podobná situace je na výjezdu z Lovosic směrem do Mostu. Nepřehledněte silničáře, hlavně nepřejeďte. Tolik dopravní servis ze severních Čech. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Mějte krásný den, jsou tu zprávy.
5: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
6: Stát řeší pojistné za studenty čekající na opravnou zkoušku. Horská služba zachraňovala v Tatrách 2 Čechy. Do atletického šampionátu zasáhne i česká halová mistryně světa.
4: Rádio Blaník.
6: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Studenti čekající na opravnou státní zkoušku se nemusí bát o zdravotní pojištění. Stát je totiž plátcem do té doby, než student dokončí soustavnou přípravu na budoucí povolání, jak potvrzuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
7: Pokud nedojde k faktickému přerušení magisterského studia, platí stát zdravotní pojištění za studenty až do dne, kdy státní závěrečnou zkoušku skutečně vykonají, a to bez ohledu na to, zda jde o řádný termín anebo termín opravný na podzim nebo třeba v lednu příštího roku. Platí to ovšem nejdéle do dovršení 26 let.
6: Výjimkou jsou v tomto případě pouze doktorandi. Vodní nádrž Karvinské moře nabídne nové občerstvení, bude v podobě gastrokontejneru s vyhlídkovou terasou. Provoz zařízení v rekreační lokalitě u Darkova by měl začít během několika dnů. Součástí zázemí bude také půjčovna lodiček a paddleboardů. Vše vyšlo na víc než 2,5 milionu. Dva čeští turisté uvízli v noci ve Vysokých Tatrách. Muž a žena ve věku 41 let netrefili při sestupu za tmy cestu a zachraňovat je museli slovenští horští záchranáři. Záchranná akce skončila až v brzkých ranních hodinách a oba turisté vyvázli bez zranění. Do třetího dne atletického mistrovství Evropy zasáhne 6 českých reprezentantů. První polovina 10 boje čeká Tomase Rejervinena, Ondřeje Kopeckého a Viléma Stráského. Jonáš Kolomazník a Štefán Števko půjdou do semifinále závodu na 110 metrů překážek. V rozběhu na 400 metrů se představí Barbora Malíková a do semifinále je rovnou nasazena halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
0: Ano, je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku a půl bude 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky, taky si budeme hrát víc nebo míň. Mám pro vás opět ty dobroty pro pejsky, tak připravte telefony. Já vám za chvilku řeknu heslo, dneska bude nějaké originální, slibuju. A za chvilku se spojíme s kolegyní Sárou Voldánovou, která by měla být touhle dobou někde v Praze na Letné. Tak uvidíme, nebo spíš uslyšíme, co pro nás má. Já pro vás mám Hanu Zagorovou. Maluji zase obrázky. Teď jsem schválně schválně zjišťoval, jaký je rozdíl mezi čembalem a spinetem. A rozdíl je hlavně ve velikosti, protože čembalo je koncertní velký nástroj a spinet je takový domáčtější. No a co je tohle? Já bych řekl, že spíš spinet, ale nejsem si jist.

0: že to může být klavír teda, no.
1: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Iveta Bartošová, Když láska schází, posloucháte Rádio Blaník. A my se teď vydáme do Prahy na tu avizovanou letenskou pláň. Proč pak asi na Letnou, když už tam Marek není? No, ona nám to řekne Sára Voldánová, která by tam měla být. Sáro, já tě zdravím, povídej.
1: Hezký den, už dnes večer startuje oblíbený festival nového cirkusu Letní Letna a tiskovka k němu je dost možná mojí nejoblíbenější prací v roce. Mám tu totiž možnost vidět hned 4 ochutnávky představení, každé jiné, každé něčím podmanivé. Letos mě nejvíc zaujala inscenace Wolf od australského souboru Circa, kde se dějí věci, které podle mě naprosto popírají fyzikální zákony. Do Prahy dorazí také 2 oblíbené francouzské soubory, poprvé se představí rakousko-německé umělecké trio a chybět nebudou ani české cirkusové hvězdy jako Losers Cirque Company nebo Cirque Laputica. Pro nejmladší diváky je připravený dětský stan s tvůrčími dílnami, pohádkovými představeními i příměstskými tábory. Vstupenky si ženete na www.letniletna.cz a určitě se na některém z představení potkáme. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, moc krát děkujeme. A my se vrátíme k písničkám. Je libo trocha moderního country? Tak tady je. Posloucháte Blaník.

0: Evropa a Winner Takes It All, tedy vítěz bere vše, i v případě víc nebo míň.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: No, i když ten, kdo vlastně prohraje, tak já mu stejně pošlu aspoň CDčko, takže vítěz vlastně nebere úplně vše, ale skoro všechno. Tentokrát mám pro vás opět jako celý tento týden pracovní, že ano, takový balíček pro pejsky, plný dobrot za 5 000 korun, takže je tam toho opravdu hodně, od zvířecí rodiny, přátelé, a samozřejmě od nás, od Blaníku. Klíčové, jak to získat, pokud máte pejska, nebo dokonce víc pejsků, nebo třeba soused má pejska, chcete mu udělat radost, tak prosím, pište SMSky na číslo 603-118-118 právě teď a napište tam celé své jméno, název města nebo obce, kde bydlíte, a následně je potřeba znát heslo. Tak jaké bychom dneska dali heslo? Bylo hav hav, potom bylo sedni, tak dneska dáme lehni. Jo? Dneska je heslo lehni, přátelé. Tak pište a mějte u sebe telefon, dvěma z vás opět zavolám a vy se utkáte přímo tady ve vysílání Rádia Blaník o ten balíček od zvířecí rodiny za 5 000 pro pejska nebo fenku. Do té doby, než budeme hrát, tak Honza Kalousek zaspívá Chodím ulicí a zaspívá taky skupina Verona Na mě nečekej. Na Blaníku.
3: Slunce nám svítí 5 000 na ruku.
2: Špičkový manažer si to vydělá z

0: všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny,

0: Ultraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš, to je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa, Sosnová.
1: Když vrak musí na onen svět, šrot@ramš.cz.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a převezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
6: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
1: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
2: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

0: Verona, na mě nečekej, na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: Přesně, to je ta klíčová otázka. Víc nebo míň? No a na vás je, abyste odpověděli na soutěžní otázku, která je dneska velice těžká, já ji skoro nerozumím. Každopádně mám pro vás ten balíček od zvířecí rodiny za 5000. Já vám ještě řeknu, že zvířecí rodina prodává super prémiové granule, čistě přírodní krmiva od malých výrobců, zdravé pamlsky, přírodní sušená masa, tréninkové odměny, doplňky stravy i zastudenalisované oleje a vše ostatní pro pejsky. No a já už mám na telefonu dvě dámy, které se rozhodly, že potěší svého mazlíčka. První na telefonu je paní Marie, která by měla být v Čáslavi. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Máte pejska?
3: Mám tři pejsky.
0: Máte tři pejsky, jo. A jakou rasu?
3: Voříšky.
0: Tři voříšci. Dobře, voříškové si píšu tady, abych to nezapomněl. No, tak voříškům by to mohlo stačit, no jsou tři, no, tak za 5000, já nevím, no možná do října, že by to mohlo klapnout.
3: No, jsou to jedlíci.
0: Je mi to jasný. Na telefonu je taky paní Zdeňka, která je z Blšan u Loun. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Zdeňko, vy máte jednoho pejska?
4: Ano, ano.
0: Jak se jmenuje?
4: Betina.
0: Betinku máte, my jsme měli taky Betinu. A taky je to malej pudl?
4: Ne, je to vlčák.
0: Jo, vlčáka, jo, no tak vlčák, ten to bude mít maximálně do září. To je, vlčák je horší než tři voříšci. Jako myslím na spotřebu. To je jak auto, žerou hodně prostě, no. Tak, dámy, prosím vás, pozorně poslouchejte, Marie bude hádat první, jo? Posloucháte, Marie?
4: Poslouchám.
0: Výborně, prosím vás, takže jde o granule Salut Fiber, jo? A v těchto těch granulích je chondroitin sulfát, což je klíčová látka pro psí klouby. Tak mi řekněte, kolik miligramů chondroitinu je v jednom kilogramu takových granulí? To jsem na vás vydavej. Kolik miligramů?
4: 1581.
0: 1581, dobře. Víc nebo míň, Zdeňko?
4: Já bych řekla míň.
0: Řekla byste míň? No. Víte co? Tak si pochutná vlčák, no. Betina, ta bude mít radost, až to přijde, balíček. No, dámy, jejich 850 těch miligramů, jo. Ale dneska teda chápu, že to byla absolutní typovačka, protože já to zkusím ještě jednou přečíst. Chondroitin, o tom jsem nikdy neslyšel, předpokládám, že by taky ne, že ne?
4: Ne, možná ve škole někde.
0: Možná ve škole, přesně tak. Marie, prosím vás, já vám pošlu aspoň CDčko, jo?
4: Super, děkuju.
0: Tak jo, tak můžete zavěsit, děkuju vám, nashledanou.
4: Naschle.
0: A Zdeňko, vám moc gratuluju a vy mi zůstaňte na telefonu, nemám váš e-mail, jo?
4: Ano.
0: Tak jo, tak zatím na oko, nashledanou. No, tak prostě, kdyby Zdeňka ještě slyšela, byla na signálu, tak by taky řekla nashledanou. Přátelé, budeme hrát opět zítra a za chvilku si budeme dál hrát.
1: Víc nebo míň?
2: Víc nebo míň? Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
0: Na, a my jsme blanická rodina a za chvilku vám nabídnu třeba Sun of Jamaica. To se hodí. I když sluníčka teda máme dost, chtělo by to spíš Rain of Jamaica. Ať už zaprší, prosím.
2: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: O velký Django, Olympic, dávno, už dávno hrajou kluci. A pořád hrajou skvěle. Přátelé, na Blaníku nám za chvilku zaspívá František Nedvěd.
1: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím...
0: Marek Ztracený, Démon Letné.
2: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělal se s tebou na půl.
0: No a samozřejmě náš věčný slavík, ten nejlepší, Karel Gott. Hrajeme vám hezky česky na vlnách Rádia Blaník. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11 dopoledne.
3: Rádio Blaník.
4: Výborné stáčené frizanté.
5: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
4: Frizanté z Vínohruška.
6: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubka Det a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
7: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
8: Ve vlaku či autobusu.
9: V čekárně u lékaře.
8: A nebo na procházce v lese.
9: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
8: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
9: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
10: Rádio Blaník. Počasí.
5: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. V severních Čechách bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno, pršet nebude vůbec a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 25 až 28 stupňů. Na horách naměříme kolem 23. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
10: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
10: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
5: Na Jablonecku na příjezdu do Jindřichova směrem od Janova nad Nisou vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut, která zablokovala jeden jízdní pruh. Počítejte tam s menším zdržením. Bouralo se také v Teplicích na Masarykově třídě u křižovatky s ulicí Československých legií, kde se srazila dvě auta. I tady je blokovaný jeden pruh a provoz zpomaluje. Spozorněte v Děčíně v ulici Prokopa Holého, kde srazilo osobní auto s autobusem a na výjezdu z Děčína směrem na Německo probíhají práce údržby. Silničáři tady budou do 4 odpoledne, také nepřehlédněte. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný den.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
12: I přes současné horko bylo v noci výrazně chladno. Na Příbramsku hoří skládka odpadu. Fotbalová Plzeň uzná svého soupeře pro předkolo.
13: Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Noc na dnešek byla v Česku velmi chladná, na několika místech dokonce mrzlo, třeba na Šumavě nebo v Jizerských horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně Celsia. Teploty klesly velmi nízko vzhledem k vyjasněné noci a suchému vzduchu. Během odpoledne ale bude až 29 stupňů. Hasiči zasahují u požáru skládky v Chrástu na Příbramsku. Hoře tu začalo večer a vyhlášen byl druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásah se obešel bez zranění. Ani ráno ho ještě hasiči neměli pod kontrolou. V Březnici mají na rybníku zřízené čerpací stanoviště a obyvatelé byli vyzváni, aby nevětrali. Ovzduší prověřuje chemická laboratoř. Už dnes večer vypukne další z řady nebeských představení. Nastane totiž částečné zatmění slunce a hvězdárny napříč republikou pořádají společná pozorování. Má to ale jeden háček, jak říká Ondřej Heigl z Planetária Praha.
14: Problém ale je v tom, že vrchol samotného úkazu zatmění je těsně před tím, než slunce zajde za obzor. A tedy i na hvězdárnách může být problém, že už se bude postupně schovávat za stromy, případně zacházet za budovy. Proto je lepší najít si místo, kde to znáte, kde víte, že je doopravdy čistý, rovný výhled směrem na severozápad.
12: Tuto unikátní podívanou bude navíc následovat meteorický roj Perseid. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň bude ve čtvrtém předkole Evropské ligy Crvena zvezda Bělehrad. Hradec Králové by v případě zítřejšího postupu přes Bešiktaš Istanbul hrál v předkole Evropské ligy se Žalgirisem Kaunas. Pokud se mu to nepodaří, klesne do konferenční ligy, kde by ho čekal Panathinaikos Athény. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
0: Já moc děkuju, Moni.
15: Pepa Černý na Rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé. Minutka nám zbývá do 11. Dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, to znamená hlavně hezky česky. Za chvilku také dorazí kolega Petr Slíva, který se na chvilku vzdálil, aby našel další zlaté české ručičky, a protože už je objevil, tak se za chvilku přiřítí a představí nám je. No a v této hodině vás vezmu také do Napajedel, protože tam se chystá něco velkého na tento pátek a budeme u toho. Marek Ztracený, tak se nezlob. Tak jdeme na něj. Marku, ještě jednou gratuluju k té Letné. To bylo velkolepé.

0: František Nedvěd a řemeslo. Každý dělá nějaké to řemeslo, že? Ono i rádio je vlastně řemeslo. Někdo zase dělá třeba, já nevím, zmrzlinu, viď, Peťo?
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách se budu povídat s Markem Žilou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste z Třince, je to tak?
4: Ano, Třince.
3: A tam se prý 15 let pohráváte s myšlenkou, nebo pohrával jste si s myšlenkou, že byste si udělal vlastní zmrzlinárnu. Jak to je s tou zmrzlinárnou?
4: To je dlouhodobě, to je pravda, ano, ano. Už asi od roku 2008, kdy jsem začal vlastně nějak se učit vyrábět zmrzlinu, ale bylo to z toho důvodu, že jsem měl velkou obchod pro pekáře, cukráře, takže jsme chtěli i ty zmrzlináře do toho zahrnout, takže jsem se chtěl naučit vlastně dělat tu zmrzlinu. A mě to tak nadchlo, že po pár letech v roce 2020 jsme vlastně otevřeli rodinu zmrzlinu.
3: Vám nechutnala ta, která se tady prodávala?
4: Tím, že miluju zmrzlinu, tak ten standard zmrzliny mám tak vysoko, že, že prostě jsem si říkal, no zkusím ji udělat po svém.
3: A vy jste se zbalil a odjel jste do Itálie podívat se, jak se dělá to pravé gelato, je to tak?
4: Je to tak. Já jsem měl to štěstí, že jsem měl, nebo mám kamarádku v Polsku, která spolupracuje s Itálií a ona mě vlastně seznámila s jedním už starším Italem. A ten je prostě od píky, úplně od toho počítání na tom papíře všech těch surovin a všeho, co se počítá ve zmrzlině, tak mě učil a mě úplně mě do toho natchnul. A pak jezdil se mnou po těch zmrzlinárnách a dával mi ochutnávat a říkal mi, jako proč ta zmrzlina je taková a proč je taková a co v ní chybí a co v ní nadbývá a prostě no, to bylo naprosto pro mě fascinující.
3: Proč je to pravé italské gelato prostě lepší než všechno ostatní?
4: No, je tam zřejmě zatím ta jejich tradice, mají rádi prostě dobré věci, že jo? A takže na to své želato nedají dopustit. Prostě to umí, no. Umí to, no. A je tam možná i ta atmosféra, jo. To, když jedete do Itálie, tak jedete převážně na nějakou dovolenou, že jo? Tak už máte tu atmosféru, to dovolené a k tomu patří i to želato, že jo?
3: No ale teď, když pojedu do Třince, tak třeba nepojedu na dovolenou, ale stejně můžu ochutnat italské želato u vás. Je to tak? Okoukal jste to?
4: U nás ochutnáte zmrzlinu. My jsme Kopečková.
3: Dobře.
4: A u nás ochutnáte zmrzlinu, která má ty suroviny a to všechno poskládané jako gelato. Tím, že my kopečkujeme, i když Vitalis taky kopečkuje, není to jenom špachtlování, že jo. Ale spíš jsme chtěli ty lidi přesvědčit o tom, že česká zmrzlina může být chutná.
3: A jaká je nejoblíbenější u vašich zákazníků?
4: Těžko říct, třeba nedávno jsme měli croissant s pekanovým ořechem a jaborovým sirupem a to byla prostě naprosto pecka. Je to třeba líkrová špička, je to slaný karamel.
3: Ten miluju.
4: Je to třeba vanilka, kterou děláme prostě z hodně vanilkových lusků. Čiže zákazníci to oblíbili a chodí na ní, nebo sorbety, že jo, třeba angreštový sorbet, ten byl skvělý.
3: Mně se na vás líbí, že vy jste vlastně tu svou zmrzlinárnu, kopečkovou zmrzlinárnu, nenazval jenom z lásky k češtině a ke klasické kopečkové zmrzlině, ale i z lásky k horám, je to tak?
4: Ano, ano, je to tak, jo, jo, je to v tom i tom logu, tam jsou ty kopečky, které znázorňují vlastně ty naše kopečky, ale i ty naše hory, tady Slezské Beskydy, které prostě milujeme.
3: Tak až pojedou posluchači do Třince, kde vás najdou?
4: Najdou nás v Třinci, ne úplně v centru. Najdou nás nejlíp, když se podívají na Instagram nebo na naše stránky, tak je tam adresa, čili jsme na sídlišti, jsme takový malý stánek, ale najdou nás určitě.
3: Tak já vám moc poděkuju, popřeju vám hodně štěstí, ať se vám daří, co moc, děláte a děláte skvělou věc a naslyšenou.
4: Děkujem, naslyšenou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, děkujeme a teď jsme našli další české písničky. Třeba Zuzku Norisovou, ta zaspívá za chvilku, včera měla svátek a teď jsou tady Radičci.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Jedenáctá před 23 minuty odbyla.
1: Pepovi parťáci.
0: Což znamená, že za kolik? Za 4,5 hodiny naproti mě usedne nějaký parťák. No, nějaký parťák. Ona to bude parťačka a velice konkrétní parťačka. Rodačka z Mariánských Lázní. Dáma, která naspívala spoustu krásných písniček a Borůvkovou, tu určitě všichni znáte. Přijde Šárka Resková, přátelé, tak laďte Blaník dneska ve 4, protože Šárka tady velice dlouho nebyla, já se na ní hrozně těším. Zahrajeme si nějaké její písničky a jednu dokonce na Blaníku úplně poprvé. Takže dneska ve 4 Šárka Resková, dáme si spicha tady na Blaníku. Co vy na to? Za chvilku Karel Gott, pokaždé a taky Petr Kolář. Navzdory hříchům.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Ahoj holky, tak jdete na casting?
4: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
3: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
4: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
5: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
6: Tak to musíme do Spoltexu.
5: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
6: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
5: Tak už pojeď.
6: Spoltex.cz.
7: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
8: Hele! Existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
9: Jo.
8: Jakej?
9: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
10: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
11: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
10: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
11: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
12: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
13: Service Plus.cz.
14: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
15: Asi bouchla hadice.
14: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
15: Co?
14: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
15: Chlapi, jedem do Hostru!
16: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
17: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun.

0: a zárukou na 7 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na Fiat.cz.
1: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
2: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
1: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
3: Člena skupiny Centropol.
1: Vás to nebude stát ani korun.
2: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
1: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Petr Kolář navzdory hříchům a Petr ten už se chystá do napajedel.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tam totiž míříme i my, už pozítří v pátek 14. srpna v Napajedlích. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne v klubu kultury Napajedla Louka. A nejenom, že tam zaspívá Petr Kolář, zahraje taky blanická kapela, ale dorazí za námi taky Slza.
2: Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím.
0: Já myslím, že nejenom Petr Lexa zvládne pár kroků na pódium, tam to parádně rozbalí i s kolegou Lukášem Bundilem, čerstvým čtyřicátníkem. No a potom si vyslechne mohutný aplaus a zase sleze a třeba se bude podepisovat, bude se taky fotit. No prostě Petr s Lukášem jsou fantastičtí. Což se dá říct i o Teresce Maškové. No kam půjdem, do těch napajedel, Teresko. Tam bude Tereska právě taky zpívat. Bude to fantastické. No poslouchejte. A má hlas, co? No, vstupné se neplatí, přátelé, na letní koncerty, je to zadarmo. Tak doražte do Napajedel teď v pátek. A nejenom, že pro vás máme plno zážitků, skvělou muziku, ale taky sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se stavte v Napajedlích. Těšíme se na vás moc pozítří v pátek a začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A pokud někoho zatahalo za uši v Napajedlích, tak se opravuji v Napajedlech samozřejmě. Za chvilku Freddie Mercury, Love Kills, tu mám rád. Posloucháte Blaník.
1: Příběhy s dobrým koncem.
4: Přesně takové máme nejradši.
1: A nyní vám mohou přinést i něco navíc.
4: Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole?
3: Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND,
4: kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
1: Každé ráno od 6 do 9.
4: U nás na Blaníku.
7: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
1: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
8: Přesně tak. Tentokrát i do kuchyně. A došlo i na recept na tapenádu. Do mísy dejte olivový olej, aby pokryl dno. Do oleje přidejte trochu balsamika podle chuti. Kdo má rád výraznější chuť, přidá víc. Na to dejte hrst nakrájených zelených oliv. Hrst nakrájených sušených rajčat v oleji. Pozor, opravdu použijte ty v oleji. Sušená rajčata bez oleje nejsou vhodná. Všechno to zakápněte citronovou šťávou a pořádně promíchejte. A na závěr bylinky. Skvělou volbou je třeba pažitka nebo petržel. Může se použít i na drobno nasekaná jarní cibulka. A pozor, jdeme do finále, které si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz. Jo a dobrou chuť.
1: Dobré rady do zahrady a do kuchyně na Rádiu Blaník.
9: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře Sklatov, přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře Sklatov, na ingrediencích záleží.
10: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
11: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Pryč z DPH! Pryč z DPH! Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
14: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
15: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Gary Halliwell zpívá It's Raining Man, tedy asi volně přeloženo prší chlapíku, nebo pánové, takhle nějak, protože men's e, to jsou jako víc mužů. Tak doufám, že můj volný překlad projde i přes učitele angličtiny. Oni se určitě ozvou. No já vám budu dál hrát, ovšem s jednou malou takovou proměnou. Budeme si hrát pouze hezky česky. Ivolecká, co něco se ti nelíbí na tom, že budeme hrát hezky česky?
1: Ne, to se mi líbí, ale ty jsi řekl u té písničky od Jerry Halliwell.
0: No.
1: Jak jsi to řekl, že to znamená?
0: Prší, pánové.
1: Aha.
0: Proč?
1: Já totiž tady našim posluchačům už jako roky říkám, že z nebe prší muži.
0: Ale to je úplně klidně možný.
1: Jo?
0: No ježiš, já říkám, to byl volný překlad.
1: Jo, takhle, byl volný.
0: To, je to takový můj sen. To pořádně poslechnu a pak vám řeknu úplně přesně, o čem to je. Kabáti a šamán.

0: to my zůstáváme, neodcházíme, hrajeme vám hezky česky a v následující hodině pouze, protože je před námi česká hodinka. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude poledne. Radio
1: Blaník. Výborné stáčené frizanté.
2: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fignerce nebo Jablonci u divadla.
1: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
5: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: českého ráje k sobě domů.
1: Posloucháte Blaník. A vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
2: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
1: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
2: Na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
3: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách většinou jasno. Teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů, na horách bude kolem 23 a po celý den bude foukat slabý vítr. O počasí všechno, je tu doprava.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Za volantem.
3: Na Českolipsku v Žandově v Nádražní ulici bourala dvě osobní auta. Místem projíždějte velmi opatrně. Na Lounsku na příjezdu do Blažimi směrem z Habraně jsou v sobě dva osobáky. Jezdí se kyvadlově, tak tam dejte pozor. Komplikace čekejte i na Jablonecku. Na příjezdu do Jindřichova směrem z Janova nad Nisou se srazila dvě osobní auta. Blokovaný je tu jeden pruh, tak tam buďte opatrní. A na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z České Lípy na kruhovém objezdu bourala dodávka. I tady čekejte možné potíže. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. A teď už je tu Dominik a s ním zprávy.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
5: Justice porušila práva Jiřikovského. Střední Čechy zažili rekordní pololetí. Fotbalová Sparta přišla o Ligu mistrů. Dobré poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Krajský soud v Brně chyboval při prodlužování vazby Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy. Podle ústavního soudu porušil jeho práva, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně ale zůstává v platnosti. Na svobodu se tak Jiřikovský zatím nedostane. Střední Čechy lákají stále více návštěvníků. V prvním pololetí letošního roku sem zavítalo rekordních 601 tisíc turistů. Většinu jich tvořili tuzemští hosté, počet cizinců oproti předchozím létům ale vzrostl, jak říká Lucie Vurbsová ze Středočeské centrály cestovního ruchu.
6: Nejsilnějším zahraničním trhem zůstává Německo, odkud přijíždí téměř třetina zahraničních návštěvníků. Následují hosté ze Slovenska a Polska. Jedním z nejvýraznějších trendů jara je rostoucí zájem návštěvníků ze Spojených států. Počet amerických turistů meziročně vzrostl téměř o 46%.
5: Oblíbené jsou také jižní Čechy. 2 miliony turistů ročně zavítají třeba do Českého Krumlova. Více jak polovina z toho jsou cizinci. V centru Ostravy začala přestavba takzvaného ostravského mrakodrapu v Ostrčilově ulici. Do roku 2029 se nyní nevyužívaná výšková budova z druhé poloviny 60. let promění v rezidenci se 111 byty. Součástí projektu je také úprava okolí. Fotbalisté Sparty v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů podlehli Lyonu 0-3. Hlavní část soutěže si nezahrají. Místo Ligy mistrů se tak tým dánského trenéra Briana Priského může chystat na ligovou fázi Evropské ligy. Tolik zprávy a vracím slovo Pepovi.
7: A já moc děkuju, Domí.
2: Pepa Černý.
1: Na rádiu Blaník.
7: Přátelé, já jsem si teď přečetl opravdu celý ten text od Gary Halliwell, It's Raining Men, a ona měla i valická pravdu. Ono je to o tom, že Gary chce jít ven, protože hlásí meteorologové, že z nebe budou skutečně padat muži, dokonce svalnatí, a takový celý smyslní. No, teď ale vás nebudu obtěžovat anglickými překlady, protože je před námi česká hodinka, to znamená, že je plná českých písniček. A jako první je tady Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. Tak krásné poledne s Blaníkem a dobrou chuť.

0: nic.
1: Evičko, tak dneska všechno, všechno nejlepší, protože Evě Farné je dneska, a já myslím, že v případě Evy to můžu říct, 33 let. Nádhera, Evi, ještě jednou, všechno nejlepší a hlavně ať si zdravá, ať ti to zpívá. A ještě hodně Edenu. No a Klárky...
2: Kláro, jak to s tebou vypadá od půl devátý?
1: Já vím, jak to s váma vypadá velice dobře. Všechno nejlepší, dámy, dneska máte svátek. Je vás, teda vám řeknu, úplně hromada, úplný dav Klár na tom našem světě. Tak všechno nejlepší. No a zároveň bych chtěl popřát dnešnímu kulatému oslavenci, ne že by byl jako postavou kulatý, ale má kulaté narozeniny. Jaroslav Samson Lenk, 70. Tak Jaroslave, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a posílám písničku Tři kříže Hop Trop, tedy Samson Lenk.

myslíš, snad vyvolá jen vztek. Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: koniem, co sem psa.
1: Léto s Blaníkem.

0: Petr Novák, povídej, povídej, Pepu, nemáš pro nás nějaký kulturní tip? Mám, folklorní.
1: Za nosami, za kurami, za dolinami, obliž se dva kurami.
0: Nejfolklornější ukázka, jakou jsem našel tady na Bladíku. Přátelé, Čechomor tam sice nebude, ale to vůbec nevadí. Folklor bez hranic ovládne Ostravu. A to od příštího pondělí. Od toho, co teď bude to pondělí. Už máme prostředek týdne, takže já myslím, že na další týden už se klidně můžeme koukat. Ten program je v Ostravě velice bohatý. Folklor bez hranic, stačí si to zadat na internetu a tam to všechno uvidíte. Už 17.8. tedy v pondělí Masarykovo náměstí, krojovaný průvod, náměstí Ostrava jich. Tam všude bude právě buď krojovaný průvod, nebo cymbálová muzika, případně festivalový koncert. Všechno najdete na tom webu, já vám to doporučuji. Folklor bez hranic v Ostravě. A na Blaníku za chvilku Dan Landa a Touha, nebo Tereska Kerndlová a její Diamanty.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
5: Pomoc, nemůžu dýchat.
6: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci! Uzemana víkendová akce na vepřovou pečení. Čerstvá

0: Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Sklady, dobrý den.
6: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
6: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílu skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
1: České rádio.

0: Tereska Kernlová a Diamanty na vlnách Rádia Blaník. A víte, kdo tady v tom našem rádiu má lesklé předměty úplně nejradši? Je dáma, která se celá třpití občas. Dneska se jí třpití dokonce i boty. I Valecká je tady. Jiuško, ahoj.
1: Nazdar. No tak jo, mám to ráda, no. Tak já si myslím, že jsem příbuzná nějaký straky. To není možný.
0: Přátelé, jestli si... Teda, ale ona nekrade, jo, to musím říct.
1: Ne, to ne.
0: Občas si něco půjčí, ale většinou to vrátí.
1: Jo, jo.
0: Jivuško, já jsem si myslel, že když jsme probírali nedávno tu tvoji touhu projet se tím Orient Expressem,
1: ano.
0: Že to jenom tak jako plkáš, jo, že no, jsi to někde četla a že tě to na chvilku jako zaujalo. Přátelé, vůbec ne, jo. Teďka, tady jsem seděl s ní asi půl hodiny a ona celou dobu mluví o tom, že prostě chce jet tím Orient Expressem.
1: No, ne,
0: to,
1: tak...
0: Takže ty to opravdu jako chystáš?
1: Já to myslím vážně. Nevím teda kolik let, možná to, se toho nedožiju, budu na tu cestu šetřit. Ale jako víš co, já, ale vy to vidíte kolem sebe, že jo, život plyne hrozně rychle a člověk jako žije teď. Jo, a dělat věci ve smyslu, až na to našetřím, až budu, já nevím, mít tohle, nebo až něco, no až nemusí nastat, že jo, takže je dobré ty věci řešit teď, jo, a já už je řeším, samozřejmě je to trošku složitější. Doma o tom furt mluvím, že jo, tam mě už neposlouchají, protože samozřejmě zjistili, kolik to stojí.
0: Ano.
1: Ale já vám říkám, že já když něco chci, takhle, já když o něčem sním a mám nějaký sen, tak já udělám všechno pro to, abych si ho splnila.
0: A to já jsem přesně chtěl říct závěrem, že když má člověk sen,
1: ano.
0: Tak za ním opravdu má jít.
1: Ano.
0: Jo. Tak
1: ano.
0: Jo, i vím.
1: Půjčíš mi.
0: No právě, že já taky moc nemám, jo, já půjdu už mít se hezky, přátelé, bude tady s váma i Valecká a taky Marie Rotrová, lásko, voníš, jde ještě můj za chvilku. Přeji vám zábavné odpoledne, Sivu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
9: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. dle srovnání k 5.8.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Jedeme dál i na Blaníku. Tohle byla Petra Janů a Petr Janda. Hrali jsme vám hezky česky celou hodinu, ale my v tom budeme pokračovat. Další české písničky jsou připravené. Dáme si Vabyho Daňka.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek.
0: Rosa na kolejích. Taky k výškám s Olgou Lounovou.
2: Tiše se milovat a nekonečně svá. Chci věci pochopit a nezemu se.
0: A nebo Kometa v podání Leony Machálkové. Na Blaníku tedy dál hlavně hezky česky a na pohodu. Pohodové odpoledne startuje už za chvíli. Za 6 minut bude 13 hodin.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: Zdravím všechny posluchače. Jsem Jana a pracuji v řeznictví Zeman Maso uzeniny už 10 let. Tímto zaměstnáním jsem získala stabilitu, jistotu a spoustu nových zkušeností. Pokud máš i ty chuť pracovat v příjemném kolektivu, přidej se k nám. Osobní přístup, stravenky, zvýhodněné nákupy a výčet dalších benefitů, které zkrátka nesklamou.
7: Staňte se součástí stabilní české společnosti a získejte jistotu. Volné pozice najdete na prodejnyzeman.cz.
8: Milí šikulové a milé šikulky,
9: hledáme možná právě vás.
8: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
9: Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
10: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme v severních Čechách oblohu většinou jasnou. Teploty v maximech vyšplhají na 28, hory budou hlásit kolem 23 stupňů. Toliko počasí, teď už je čas opět na silnice.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Za volantem.
10: V Jablonci nad Nisou ve Mšenské ulici se srazila dvě osobní auta. Zasahují tu policisté a jezdí se jedním pruhem. Na trase z Teplic na Děčín před Libouchcem se převrátilo osobní auto. I tady čekejte potíže. Na Českolipsku v Žandově v Nádražní ulici jsou v sobě dva osobáky. Nehoda je taky na Lounsku na příjezdu do Blažimi směrem z Havraně. Srazila se tu dvě osobní auta a jezdí se Kyvadlově. A pozor si dejte i na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z České Lípy. Na kruhovém objezdu bourala dodávka, očekávejte komplikace. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, teď už jsou tu další zprávy.
4: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
15: Měsíc zakryje skoro celé slunce. Úroda chmele bude podprůměrná. Tenista Menšík v Montrealu dohrál. Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Už jen pár hodin zbývá do výjimečného úkazu, který se jen tak opakovat nebude. Večer budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Měsíc zakryje až 87% slunečního disku. Jak si podívanou bezpečně užít, poradí astronom Petr Horálek.
16: V tomto ohledu se tak nějak nejvíce doporučuje mít speciální filtr. Dá se zakoupit třeba na hvězdárně, a nebo svářecký filtr stupně 14 nebo vyšší. Doporučuji ten filtr používat, protože skutečně delší pohled do sluníčka může vážně a trvale poškodit zrak.
15: K pozorování zatmění rozhodně nepoužívejte obyčejné sluneční brýle, CDčka ani diskety. Chmelaři očekávají, že letošní sklizeň bude patřit k těm nejhorším za poslední roky. Oproti dlouhodobého průměru, který je 6 000 tun, odhadují pokles úrody až o 20%. Plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. V ceně piva se prý ale menší úroda neodrazí. V Praze se po opravách s předstihem otevře frekventovaná Kbelská ulice, a to už zítra v podvečer. Původní harmonogram počítal se s týdny práce, v soutěži se ho podařilo snížit na 45. Teď bude ještě o dva dny kratší, jak říká starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
12: Můj názor na Kbelskou je ten, že se dají dělat věci rychleji. Díky naší intervenci byla opravená o 57 dní dříve a osvědčil se zde režim 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
15: Spolu s plným obnovením provozu ve Kbelské ulici skončí v jejím okolí i celá řada uzavírek. Tenista Jakub Menšík si semifinále turnaje Masters v Montrealu nezahraje. Ve čtvrtfinále nestačil na obhájce titulu Bena Sheltona, podlehl mu 3-6, 1-6. Američan zatím na turnaji neztratil ani set. Tolik zprávy a teď už je tu Iva.
3: Iva Lecká na Rádiu Blaník.
0: A já přeji krásný dobrý den, přátelé. Už máme polovinu pracovního týdne, tak ještě kousek a bude tu den velkého juchu. Ale i dneska máme krásně příjemný letní den, tak si pojďme užít společně pohodové odpoledne. Odbyla 13. hodina a já posílám Miraj.

0: Katka Knechtová a moje bože, máme 10 minut po 13. hodině.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Na Blaníku pro vás máme každou středu energoporadnu se Solar Energy Service and Care, kterou si můžete poslechnout vždycky ráno v premiéře a poté i v odpolední repríze. No a v ten samý den aktualizujeme i soutěžní otázku. Když jí správně zodpovíte, budete zároveň stý nebo stá v pořadí, získáváte 3000 korun v hotovosti a hlavně profesionální kontrolu vaší solární elektrárny od Solar Energy Service and Care v hodnotě 10 000 korun. Nebo to můžete vyhrát pro svého kamaráda nebo souseda nebo známého a sami získat ty 3000 korun. Za dalším výhercem vyrazil kolega Lukáš Valenta.
2: Dnes jsme vyrazili do Oprechtice za paní Miladou.
3: Dobrý den, je dneska velice krásně, užívá se fotovoltaika úplně excelentně. Mám jí 12 let a jsem s touhle firmou velice spokojená.
2: A jak servisní prohlídka dopadla? To už ví Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care.
4: Panely jsou ještě na zelený bonus, je to elektrárna staršího data, to znamená nějakým způsobem jako fungovala, je taková jako menší, nicméně tím, že se o to nikdo pořádně nestaral, neprobíhala tam běžná údržba, tak vlastně jsme zjistili, že kabely, které jsou tam prověšený, které jsou různě izolačkou pospojovaný, tak jsou vlastně skoro životu nebezpečný, protože to napětí, které ty panely neustále dávají, tak sahat na ty kabely, tím spíš, že celá elektrárna není vůbec uzemněná, je vlastně životu nebezpečný.
2: Ano, i tohle se stává. Každopádně technici paní pomohli a navrhli řešení. Takže pokud i vy chcete zkontrolovat vaši fotovoltaiku, přihlaste se na našem webu na radioblaník.cz.
0: Přesně tak, přihlaste se, vyhrajte a hrajeme až do 31. srpna.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: No a teď už další česká písnička Zakázané uvolnění a Michal Hrůza. Máme za 3 minuty 1:45.

0: rozbité, protože ta sítnice může dostat pěkně zabrat. Odborníci zdůrazňují, že běžné sluneční brýle neposkytují dostatečnou ochranu. Nevhodné jsou improvizované pomůcky, tak jako my jsme Češi, že jo, kutilové, tak to zkoušíme. Používají lidi třeba CDčka, diskety, rentgenové snímky, očouzená skla. To nefunguje. Jo, i to vám může ublížit. Nebo svářecké brýle. U těch pozor, pokud máte brýle s ochranou 14 a vyšší, tak tam to riziko není, ale kdo z nás ví, jak vysokou ochranu ty brýle mají, že jo? Takže používejte pouze brýle, které jsou určené k přímému pozorování sluníčka. Pokud je nemáte, no tak se na to můžete mrknout někde na internetu. To bude určitě taky zážitek. Tolik tedy k bezpečnému pozorování toho dnešního vesmírného úkazu. A kdy tahle podívaná začne, to si řekneme později.
1: Není kolo jako kolo.
2: Tohle stojí rovných 90 tisíc.
1: A přesně 20 takových elektrokrasavců na vás čeká na webu MND. Tak to zkuste.
2: U nás na Blaníku vám k tomu dáme už nyní každé ráno speciální cyklistický balíček
1: s extra výbavou na vaše cesty.
2: Každé ráno od 6 do 9.
1: U nás na Blaníku.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Chcete něco moderního, ekologického a tichého pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové akuzahradní techniky EGO v Liberci na ulici Milady Horákové s kompletním sortimentem akustrojů. Bateriové sekačky, křovinořezy, plotostřihy, řetězové pily se stejně vysokým výkonem, jako mají stroje s benzínovým motorem. EGO Akustroje Liberec, Milady Horákové 1093.
6: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
7: Jo.
6: Jakej?
7: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
8: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
9: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
8: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
9: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
10: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
11: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
12: Dopřejte si pořádnou porci čerstvosti v Globusu Liberec. Od 5. do 18. srpna získáte 20% slevu na ovoce a zeleninu se zákaznickou kartou Můj Globus. Naplňte svůj košík tím nejlepším a ušetřete. Těšíme se na vás. Globus. Tady se svět točí kolem vás.
13: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
14: Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď.
13: V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
15: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
16: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
17: Na co?
16: Na naši fotovoltaiku.
17: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
16: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
17: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu.

0: Cinu?
1: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
0: A kdo se o to postará?
1: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
0: Tak to máme jasno.
2: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
3: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou. Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: To byla Olga Lounová s písničkou K výškám.
1: Slunce dál svítí
2: na rádiu Blaník.
0: Jo, jo, koukám z okna, slunce svítí, obloha je modrá. To je úplně jak ten náš plakát blanický, jo? Sluníčko na té obloze, no jo. A slunce dál svítí je taky naše blanická písnička. No a tohle léto vám přináší peníze. 5 000 korun, pokud budete mít štěstí a dovoláte se jako první sem k nám do studia. Proč byste měli volat? No tak, když uslyšíte z našeho vysílání písničku Slunce dál svítí, tak prostě všeho necháte a voláte sem k nám. A potom přijde takový moment, který, no, na kterém někteří z vás trošku ztroskotali, ale jiní to zvládli, jo, a vydělali si peníze. Co to znamená, že my vám pustíme ukázku z písničky Slunce dál svítí? A vždycky se ptáme, kdo v té ukázce zpívá, a na vás je nám prostě říct správné jméno. A když se tohle všechno sejde a povede, tak vyhráváte. 5 000 je tedy minimální částka, no a pokud někdo z vás nevyhraje, peníze putují do dalšího kola. Takže už jsme tady hráli i o 15 000 korun, ale 5 je taky dobrá částka, tak poslouchejte Blaník, mějte uši jako netopír a chyťte tuhle písničku v našem playlistu. Možná zazní už brzy, co já vím, prostě zaznít může kdykoliv. A číslo k nám do studia je 800 109 109.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku. Na Blaníku.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: A je tu zase středa, takže přivítáme dalšího parťáka. Tentokrát to bude parťačka, bude to zpěvačka, rodačka z Mariánských Lázní a dáma, která přinese novou písničku, Šárka Resková. Tak laďte Blaník dneska mezi 16:00 a 17:00 odpolední.
2: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt k

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů cena 12,90 za kus. A Mionetto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Dnes se na televizi Seznam můžete těšit na další příběh oblíbeného strážmistra. Tentokrát bude vyšetřovat loupež barokního obrazu z místního svatostánku. Kdo bude první podezřelou osobou a kdo je vlastně viníkem? To všechno se dozvíte už dnes v další epizodě seriálu Strážmistr Topinka od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Já myslím, že to je úplně ideální. Cítit se celý život jako puberťák. Některé lidi to pohoršuje samozřejmě, jo, ale já si myslím, že někde je opravdu lepší nedospět a prostě brát ten život očima toho mladého člověka a prostě si ten život užívat. Žít ho, ne ho krájet. Pamatujete, to bylo v jednom filmu. No nic, tak pojďme dál. 14. hodina se blíží a za chvilku...
1: Koukej člověče, dřív než ti uteček do mraku.
0: Řeka zázraků a Hanka Zagorová. A nebo Lucka Vondráčková.
2: Všechno si můžeš vzít.
0: A taky Krištof, i ty zazní.
3: A tak dávám sásku.
0: Za 6 minut, 14 hodin, za chvilku počasí, doprava a další zprávy.
4: Rádio Blaník.
5: Výborné stáčené frizanté.
6: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci, na Fignerce a v Jablonci u divadla.
5: Frizanté z Vínohruška.
7: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
8: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
9: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra se vám budou hodit sluneční brýle. V severních Čechách nás čeká nebe většinou bez mráčku, obloha bude prakticky jasná. K tomu teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů. O počasí je to všechno, míříme zase na cesty.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Na trase z Teplic na Děčín před Libouchcem se převrátilo osobní auto. Stále očekávejte potíže. Na výjezdu z Lovosic směrem do Mostu probíhá sečení trávy. I tady buďte při průjezdu pozorní. Na Teplicku v Duchcově v Teplické ulici u křižovatky s ulicí Družby probíhá rekonstrukce chodníku. Opatrně taky na dálnici D7 na 38. kilometru směr Chomutov. Stojí tu porouchané auto, tak ho nepřehlédněte. A podobný problém hlásí i dálnice D8, a to na 85. kilometru směr Drážďany. Pravý pruh tu blokuje porouchané auto.
4: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Nové nařízení se může projevit v cenách potravin. Na Příbramsku hoří skládka odpadu. Sémanová na mistrovství ovládla rozplavby. Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Potravináři mají ode dneška nové povinnosti. Z Evropské unie totiž přišla nová pravidla pro obaly, která mají mimo jiné omezit používání takzvaných věčných chemikálií. Potravinářská komora České republiky se proti části nových požadavků vymezuje a upozorňuje na jejich náklady. Více říká její mluvčí Marek Zemánek.
6: Přechod na nové obaly si vyžádá obrovské investice do nových technologií, testování i samotných materiálů. Ostatně i sama Evropská komise vyčísluje celkové náklady na 36 miliard eur. Lze tedy předpokládat, že se tyto výdaje postupně promítnou i do finálních cen potravin.
5: S novou legislativou totiž vznikají vysoké náklady nejen samotným potravinářům, ale všem článkům celého dodavatelského řetězce. Státní zástupce obžaloval 3 lidi za podvod s virtuální měnou. Jsou podezřelí, že stovkám lidí prostřednictvím společnosti Gryfin způsobili škodu zhruba 1 miliardu a 100 milionů korun. Hrozí jim 5 až 10 let vězení. Trojice stíhaných páchala trestnou činnost v letech 2018 až 2022. Hasiči od včerejšího večera zasahují v Chrástu na Příbramsku. Došlo tam k požáru skládky odpadu. Vyhlášen byl druhý ze 4 stupňů požárního poplachu. Zásah může pravděpodobně pokračovat až do zítřka. Barbora Sémanová na mistrovství Evropy bez problémů zvládla rozplavby na trati 200 metrů volný způsob. Byla nejrychlejší ze 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes v podvečer. Boje o medaile svedou kraulařky na 200 až zítra večer. Tolik zprávy a pokračuje Iva.
1: Iva Lecká
3: na rádiu Blaník.
7: No, pokračujeme dál. Slíbila jsem vám další informace k dnešnímu částečnému zatmění slunce. Říkám částečnému, protože v Čechách to bude nějakých 85%, ale třeba ve Španělsku tam to bude komplet, že jo? No, to se nedá nic dělat. Pokud někdo ve Španělsku je, tak uvidí víc. V uvozovkách samozřejmě. No a v dobré zprávě navštívíme knižní záchranku. Sára Dvořáková řekne víc. Tak zůstaňte s námi, 14. odbyla a startujeme s Hankou Zagorovou.

0: Baltimora, Tarzan Boy, 10 minut po 14. hodině. Přátelé, o zatmění slunce nebo částečném jsme mluvili v našem vysílání ve zprávách. Je to informace, která je poměrně zásadní, protože jen tak se tohle na obloze neobjeví. Teď se tedy podíváme na konkrétnější informace. Podrobnosti nám poví přímo Karel Halíř z Hvězdárny Rokycany.
1: Všechno se to bude odehrávat nad severozápadním obzorem, kdy vlastně měsíc nám bude pomalinku zakrývat slunce a v Čechách to dosáhne asi 80% z zakrytého povrchu slunce. Budeme mít velké částečné zatmění.
0: No, nevadí, i tak si myslím, že to bude stát za to. Maximum zatmění nastane zhruba ve 20 hodin a 11 minut, tedy jinými slovy v 8 večer a 11 minut k tomu. No a pozor, jak už jsem říkala, sledujte zatmění pouze s brýlemi, které jsou na to určené. Žádné napodobeniny nebo po domácku vyrobené věci, mohlo by vám to opravdu poničit zrak a to byste nechtěli. Za to by to nestálo. Tak pokračujeme dál, Lucka Vondráčková právě teď a v zápětí Krištof.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

Tak tohle byli Kryštof, hezky česky, na Blaníku do nebe se propadám. Přátelé, patříte mezi knihomoly, pak máte doma jistě spoustu knížek, které už jste přečetli a občas si říkáte, já to tak teda mám, co s nimi teď, další knihovna už se mi domů nevejde. To teda řešíme doma docela často, jo, kde ještě přiděláme polici, abych tam mohla dávat knížky. Ale pozor, vy můžete knížky poslat dál a ještě díky tomu pomoci dobré věci. Za chvilku vám představíme knižní záchranku v dobré zprávě. Taky to bude Petr Nať, Bernie Paul a Lucie a Marie.

0: poctivý dort. V Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
3: Serviceplus.cz.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
6: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
5: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
6: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a převezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
5: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
6: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
5: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
8: Asi bouchla hadice.
7: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
8: Co?
7: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
8: Chlapi, jedem do Hostru!
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
3: Do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
8: A kde všude nás naladíte?
7: I to najdete na stránkách radiolaniq.cz.

0: Lucie a Marie na Blaníku, 14 hodin a 40 minut je přesný čas. No a nás čeká dnešní dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A dnešní tedy středeční dobrou zprávou je tu Sára Dvořáková. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi, děkuji za hezké přivítání a přeji krásné odpoledne všem. Knihy, na které doma roky sedá prach, nemusí skončit v popelnici ani ve sběru. V Česku funguje projekt Knihomilové, který jim dává druhý život. Takzvaná knižní záchranka vyráží do domácností, knihoven nebo k pozůstalostem a sváží knihy, o které už nikdo nestojí. Jak to celé funguje, vysvětlí zakladatel projektu Igor Dostal.
3: Knižní záchranku je možné si normálně přivolat přes web stejnojmenný, kde je jednoduchý formulář, kam může člověk vyplnit, kolik má knih, kde je má, jak moc na to spěchá. A my následně přijedeme, knihy odvezeme, není potřeba je nějak fotit, psát seznam, nevybíráme si, bereme všechno, postaráme se o to tímhle způsobem, s tím, že následně knihy vytřídíme, katalogizujeme, uskladníme, část knih rozdáme, máme svoje knihovničky, které doplňujeme. Také nás můžou lidé oslovit pro takzvanou knižní dotaci, to znamená, když má někdo nějaký projekt, tak jsme taky schopni mu dodat stovky nebo tisíce knih.
2: Ty nejzajímavější kousky se navíc prodávají na dobročinných trzích nebo přes internet. Za 5 let tak projekt získal na dobročinné účely už více než 500 000 korun. Peníze pomohly například nemocným dětem nebo psím útulkům. Pomoc je opravdu jednoduchá, pokud tedy máte doma větší či menší množství knih, které už nepotřebujete, můžete je projektu nabídnout, pomůžete dobré věci.
0: Ha! Tak teď už vím, kam přesunu ty tuny knížek, co mám doma. Mně se tam líbí to, že vlastně pomáhám ještě zároveň, jo? Nejenom, že někdo si koupí knížku, že jo, a že ještě si ji někdo přečte, ale že vlastně zatím i ta pomoc někomu dalšímu, to je skvělá věc. Děkuju, že jsi nám o téhle informaci řekla, no a přeju ti hezký den, měj se krásně.
2: Taky děkuju i vy, přeji krásný den všem.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.

0: a do kuchyně.
1: Přesně tak, tentokrát i do kuchyně. A došlo i na řecký burger. Do mletého masa přidejte jenom sůl, čerstvě mletý pepř a směs řeckých bylinek, oregano, tymián a špetku pískavice. Všechno lehce promíchejte, vytvarujte burger a položte ho na rozpálený grill. Jakmile je jedna strana krásně opečená, burger otočte a teď pozor, přijde moje nejoblíbenější část. Těsně před dopečením na maso položte plátek pravého řeckého sýra feta. Nechte ho jenom lehce změknout, ale úplně nerozpustit. Právě tomu dodá skvělou chuť. A co dál? To si poslechněte na našem webu radioblaník.cz. Jo a dobrou chuť.
0: Dobré rady do zahrady a do kuchyně. Na Rádiu Blaník.
2: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře Sklatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře Sklatov. Na ingrediencích záleží.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Na Blaníku jsme vám hráli Eurythmics a přiblížila se nám 15. hodina. Já vám všem přeju pohodové odpoledne, doufám, že máte pohodové odpoledne. My pokračujeme dál, za chvilku počasí, doprava a další zprávy a potom Marek Ztracený.

0: Vidím slunce pláč.
1: Jo, jo, jo. A co Jiří Korn a Lucie Bílá? Byl by hřích.
0: Byl by hřích.
1: Za 6 minut 15 hodin. Zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky.
2: Rádio Blaník.
3: Výborné stáčené frizanté.
4: Z rodinného vinařství víno Hruška. V Liberci na Fígnerce nebo Jablonci u divadla.
3: Bílé a růžové frizanté z víno Hruška.
5: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
6: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na Fiat.cz.
1: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
2: Tak to musíme do Spoltexu.
1: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
2: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
1: Tak už pojeď.
2: Spoltex.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
4: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách většinou jasno, sluneční brýle si tedy rozhodně nenechte doma. Teploty v maximech vyšplhají na 28 a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, míříme zase na cesty.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Za volantem.
4: Na Semilsku v Jelemnici v Krkonošské ulici došlo k dopravní nehodě motorky. Dávejte si tam velký pozor. Na trase z Teplic na Ústí nad Labem za Chlumcem jsou v sobě dva osobáky. Očekávejte tu možné zdržení. Na výjezdu z Německa směrem na Rumburg za hraničním přechodem probíhají práce údržby, tak tam buďte pozorní. A komplikace čekejte na D10. Mezi 9. a 14. kilometrem směrem z Prahy na Drážďany se vytvořila kvůli dopravnímu omezení kolona. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, teď už jsou na řadě zase zprávy.
9: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Ústavní soud vyhověl stížnosti Jiříkovského. Sucho trápí také vodáky. Německo zpřísní pravidla pro pití mladistvých. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Krajský soud v Brně chyboval při prodlužování vazby Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Podle ústavního soudu porušil jeho práva, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Na svobodu ale Jiříkovský nejde, protože stále platí starší rozhodnutí městského soudu v Brně. Ve vazbě je od loňského srpna. Celou republiku sužují sucha, to se samozřejmě podepisuje i na stavu vodních toků. Z pohledu vodních sportovců je letošní sezóna bídná. Pokus o radovánky na řece mnohdy dopadne pěší turistikou s krátkými sjízdnými úseky. Kde zkusit štěstí, poradí předseda svazu vodáků Libor Polák.
12: Jedinou výjimkou, která si myslím, že dneska je, tak je úsek Vltavy od Vyššího Brodu směrem na České Budějovice, kde se z vodní nádrže Lipno ještě nějaká voda upouští.
11: Podle Poláka se ale letošní sezóna s tou loňskou nedá vůbec srovnat. Na několika místech v Česku dnes ráno mrzlo, pod nulu spadly teploty na 7 meteorologických stanicích. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo minus 2,8 stupně. 14-letí a 15-letí už nebudou moci v Německu pít alkohol ani za přítomnosti rodičů. Příslušný návrh zákona schválila vláda, teď ho ještě musí odsouhlasit poslanci. Od 14 let mohli dosud mladí v Německu pít pivo, víno a sekt, pokud u toho byl zákonný zástupce. Tolik zprávy, teď už s vámi bude zase Iva.
3: Iva Lecká
10: na rádiu Blaník.
13: 15. hodina to bude za pár vteřin a teď po 15. se vypravíme na výlet z Bouzova do Javoříčka. Na cestu s Mirkem Táborským se vydáme opravdu už za malou chvíli. Teď si ale dáme písničku, která nám to hezky odstartuje. Naše cesty a Marek Ztracený.

0: Máme 10 minut po 15. hodině, ladíte Blaník, krásné odpoledne. A teď už je tu Mirek Táborský a další moravské tolky.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci, mám pro vás další moravský tip na výlet. Na stezce mezi dvěma turistickými atrakcemi, jakými jsou Bouzov a Javoříčko v Olomouckém kraji, můžete vidět mnoho zajímavých míst. Samotný hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně patří k nejnavštěvovanějším místům kraje. Dělí je od sebe necelých 5 kilometrů a můžete se mezi nimi projít po modře značené trase příjemným údolím potoka Javoříčka. Cestou potkáte místa s minulostí příjemnou, ale i temnou. První čeká kousek za Bouzovem a připomíná tragédii z roku 1989. Tehdy zde havaroval zalétávací pilot leteckých opraven Gbely, podplukovník Žídek s letounem MiG-21F, který byl po generální opravě. Příčinu nehody se nepodařilo uspokojivě vypátrat. Ví se pouze, že místo toho, aby pilot začal podle plánu stoupat, pokračoval v klesající trajektorii a nereagoval na zprávy ze základny. Podle nejpravděpodobnější verze praskl plexisklový kryt kabiny a došlo k dekompresi a také úlomky mohly pilota zranit. Letadlo dopadlo rychlostí asi 1300 km za hodinu, zhruba 600 metrů od hradu Bouzov. Na poli po něm zůstal kráter o průměru 10 metrů. Ze stroje se podařilo najít a sesbírat pouze nepatrné zbytky. A je tu také obec Bouzov, která má ve znaku rybu, ale paradoxně byste v okolí ještě před několika lety moc rybníků nenašli. Dobrý pozorovatel by si povšimnul v údolí potoka Javoříčko pouze pozůstatků několika hrází. Odkazují na dobu, kdy byly rybníky na vodním toku poskládané za sebou jako korálky na šňůrce. Doba jejich největší slávy skončila před 200 lety, kdy postupně zanikly. V letech 1998 až 2000 bouzovští obnovili 3 z nich a k tomu ještě upravili 2 tůně. Zhruba v polovině trasy je u rybníka posezení a dál do Javoříčka vás pozvu příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidí.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: tě spát. Na Blaníku Jiří Korn, na Luci je Bílá a byl by hřích. Víkend je ještě daleko, ale už teď vás nalákám na dobré rady do zahrady. Byl by hřích vylejvat vodu z bazénu, když je zelená. Vycházím z vašich zpráv, dost totiž řešíte zelený bazén v horkých dnech. Jak správně postupovat, abyste v těchto horkých, opravdu horkých dnech měli vodu v bazénu hezky čistou? Probereme to v sobotu v dobrých radách. No a v neděli se podíváme na přehřáté rostliny, protože kytičky můžeme v těchto parných dnech doslova uvařit. A to bychom taky asi nechtěli. Tak jak tomu předejít? Poradím v nedělních dobrých radách po 9. hodině a v repríze po 17. hodině.
1: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana víkendová akce na vepřovou pečení.
5: Čerstvá vepřová pečení z českých chovů. A teď se držte, kilogram jen za 79,90. Ano, je...

0: motor, přijedou za sucha.
1: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
2: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
3: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
2: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
3: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
2: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
3: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
2: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
3: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
4: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Přátelé, posloucháte Rádio Blaník a tohle byla Tereza Mašková, jenom ty a já. No a s Terezkou se můžete vidět na dalším letním koncertu Rádia Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tak kde pak to tentokrát bude? Kde pak to bude? Napajedla? Že bychom za vámi vyrazili do Napajedel. No jo, je to tak. Už tento pátek se na vás budeme moc těšit na dalším letním koncertu. My jsme tam vyslali našeho krajánka, který už to tam jako zkontroloval, už se tam byl podívat a protože v Napajedlech nebudeme poprvé, tak víme, že je tam vždycky moc dobře. Je tam skvělá atmosféra. No a Napajedla tedy 14. srpna tento pátek začínáme 5 minut před 16:30 odpoledne a to pozor v Klubu kultury Napajedla. Jinak vystupovat bude právě Tereza Mašková. Skupinu Slza vám přivezeme, Petra Koláře. No a nebude chybět ani naše blanická kapela, ta je na všech našich koncertech, protože hraje všechny ty písničky, které znáte z našeho vysílání a které máte na Blaníku tak rádi. Tak doražte, vemte koho chcete, vstupné se neplatí, počasí má být perfektní. No tak co víc si přát, prostě si to s námi užijte. A pozor, až tam budete, řekněte našim hosteskám o samolepku Rádia Blaníka Centropolu, protože už brzy vám může přinést spoustu peněz. Jeden z vás získá dokonce 100 000 korun. Takže je se na co těšit. No a minimálně teď v pátek na další letní koncert Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Tak, přátelé, to bylo vše. Já myslím, že toho ode mě bylo dost. Že vám to stačilo. A teď teda musím říct tu zásadní informaci. Přátelé, já mám teďka čtvrtek, pátek, pondělí volno. Ne, neplakejte. Já myslím, že to zvládnete a v úterý se na vás budu moc těšit. Takže užívejte, zůstaňte s Blaníkem a hlavně po 16. hodině si poslechněte rozhovor se Šárkou Reskovou. Už je tady a moc se na vás těší. Tak naslyšenou.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
1: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Víc nebo míň? Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Tohle byly holky, mám ráda, na Blaníku. A my si dál budeme hrát hlavně hezky český Šárka Resková. Nejenom, že Šárka bude zpívat, ona bude taky mluvit, protože je to moje dnešní parťačka. Je to takové znamení. Divoký byl. Pár přátel stačí mít. I Michal David nám zaspívá po čtvrté hodině. Přátelé, posloucháte Rádio Blaník. My vám celé léto, a nejenom léto, hrajeme hlavně hezky česky a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už budou 4 hodiny. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách obloha většinou jasná. Teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů. Foukat bude po celý den jenom slabý vítr a pršet by nemělo. Toliko počasí, teď už jsou tu zase informace z dopravy.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
6: Na Českolipsku mezi Stružnicí a Jezvím se srazila 3 osobní auta. Počítejte s omezením. Na trase z Děčína na Českou Lípu ve Stružnici probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě. I tady čekejte možné problémy. Komplikace čekejte na dálnici D8 na 45. kilometru směrem do Roudnice nad Labem. Tady stojí porouchané osobní auto a na D10 mezi 9. a 14. kilometrem směrem z Prahy na Drážďany se vytvořila kvůli dopravnímu omezení kolona. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, teď už jsou na řadě zprávy s Dominikem a my vám přejeme šťastnou cestu.
8: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
9: Zatmění slunce bude velmi výrazné. Na české dálniční síti začne další oprava. Do Česka míří další balení tamoxifenu. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Už jen pár hodin zbývá do zatmění slunce. Z Česka bude pozorovatelné jako částečné, ale bude velmi výrazné. Měsíc při západu zakryje až 87% slunečního disku. Jak se podívanou užít bezpečně, poradí astronom Petr Horálek.
10: V tomto ohledu se tak nějak nejvíce doporučuje mít speciální filtr. Dá se zakoupit třeba na hvězdárně, a nebo svářecký filtr stupně 14 nebo vyšší. Doporučuji ten filtr používat, protože skutečně delší pohled do sluníčka může vážně a trvale poškodit zrak.
9: K pozorování zatmění rozhodně nepoužívejte obyčejné sluneční brýle, CDčka ani diskety. A ještě doplním, že v noci pak bude také možné pozorovat meteory z roje Perzeid. Silničáři začnou v pátek s opravou D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem na Mladoboleslavsku. Levá část dálnice získá nový povrch. Práce na skoro 4-kilometrovém úseku mají být hotové 5. října. V příštích dnech dorazí do Česka přes 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu. Některá balení tamoxifenu už jsou dostupná v lékárnách, další dodávky jsou zajištěné i na podzim, uvedlo to ministerstvo zdravotnictví. V Řecku v souvislosti s požáry zadrželi od začátku roku už přes 280 lidí. Naprostou většinu kvůli způsobení požáru z nedbalosti, 29 kvůli úmyslnému založení. Řecko kvůli nebezpečí vzniku požáru zůstává ve stavu nejvyšší pohotovosti. Tolik zprávy a slovo si bere Pepa.
0: Jo, už je tady, děkujeme moc krát, Dominiku.
1: Pepovi parťáci
7: na Rádiu Blaník.
0: Přátelé, posloucháte Rádio Blaník, přesně tak, za minutu a půl už budou 4 hodiny. A protože je středa, tak to znamená, že naproti mě už sedí parťák. Když dneska je to parťačka. Je tady po dlouhé době Šárka Resková, naše zpěvačka, myslím naše jako česká, ale vlastně i blanická, my vás hodně hrajeme. Šárko, dobrý den, vítejte na Blaníku.
11: Dobrý den. Jsem teda dost hlasitá.
0: Jste hodně tak, hlasitá, krásně.
11: Dobře, tak to je fajn. Děkuji za pozvání a samozřejmě zdravím všechny posluchače Rádia Blaník a jsem moc ráda, že jsem tady po tak dlouhý době, protože vlastně moje oblíbený rádio je to vaše rádio.
0: No ježišmarja. Šťaby ne. A vy jste tady byla častým hostem, že jo? Řekněme před takovýma 15 lety třeba.
11: No, byla jsem častým hostem, dělala jsem i spoustu akcí s vámi. Nevím, jestli mi tu někdo namazal schody, nebo byl nějaký střih, prostě někdy, co se stává a najednou nic. Ale já jsem to nikdy nezjišťovala a říkala jsem si, tak uvidím, třeba se to za nějaký rok ukáže, co a jak.
0: A už je to tady, kvalita se prostě vždycky prosadí, to víte. já se teďka všech v těchto dnech ptám, jestli ty 40 jim dělají dobře, myslím teploty venku, jak jste na tom s tím vedrem?
11: No, jak jsem na tom, já jsem na tom asi jako každej, že jsem jak vyvržený vorvaň prostě z vody, tak nohy hore a pokud můžu, pokud mám volno, tak jsem někde u vody nebo u bazénu a jako osvěžuju se, a nebo jsem zavřená v místnosti a pouštím na sebe větrák.
0: Chápu, a už byla nějaká dovolená?
11: No, já mám dovolenou celý rok, tak proč bych měla mít dovolenou? Ne, já si dělám legraci. Ne, jako mám ji takovou jakoby rozkouskovanou a nebyla jsem teda nikde u moře ani v zahraničí, spíš jakoby na podzim možná si odlítnu někam k moři, ale teď funguju, takže ještě vlastně, jo, budu mít takovou dovolenou, takovou domácí, že pojedu k našim na chatu, teda k mamince. No a tam si udělám nějaké své povinnosti, umyju tam okna, trochu poklidím, pomůžu, no a budu si taky dávat nohy hore.
0: Já myslím, že můžu říct, že vaše jako nejslavnější a řekněme nejzásadnější píseň je Borůvková, že jo?
11: No je, ta se mnou půjde do důchodu a je to docela legrace, já se tomu nebráním, protože někdo mi říká, že už jako přece jí musí mít zhnusenou, ale to je jako písnička, na kterou mám krásný vzpomínky, to tenkrát ještě žil můj muž, to jsme spolu děsně tajně jako chodili a mysleli jsme si, že o tom nikdo neví, prostě láska je strašně sobecká a ubližuje potom samozřejmě všude možně. No a je to zvláštní, protože mám spoustu jiných věcí, když někde zpívám, ty lidi si to zpívají jakoby se mnou, ale jako není to jenom Borůvková, jako je herec jedné role, tak já mám takový pocit, že já jsem zpěvačka jedné písničky.
0: Víte co, Petra Černocká to taky o saxáně říká, no, ale víte co, dáme si ji na úvod, ať to uvedeme.
11: Dobře.
0: A pak budeme pokračovat a dokonce si dáme vaší píseň jednu poprvé úplně na vlnách Blaníku. Ale tuhle všichni znáte, Borůvková, Šárka Resková je tady.

0: Sofia.
1: Sofia na vlnách Blaníku.
2: Pepovi parťáci.
1: A se mnou je tady moje dnešní parťočka Šárka Resková. Šárko, ještě jednou vítejte na Blaníku.
3: Děkuju moc za přivítání.
1: Teď nám tady dospíval Alvaro Soler a to je rodák z Barcelony, z katalánského velkoměsta. Vy jste se narodila v Mariánkách, ne?
3: Já jsem se narodila v Mariánkách, jinak jsem Chebačka, no. Ale v chebské porodnici tenkrát snad malovali nebo tam dělali nějakou rekonstrukci. A proto moje maminka mě musela vyloupnout na svět, jsem se musela v těch Mariánkách, no to bylo nejblíž.
1: Cheb, tam jste strávila teda kolik let života?
3: 14 let určitě.
1: 14 let.
3: Ale pořád se tam vracím.
1: Vracíte se tam, jsem se chtěl právě zeptat. Jestli byste nám řekla, kde je vám v České republice nejlíp? Protože vy jste říkala, že jste na zahraniční dovolený ještě nebyla. To znamená, že to máte tady sježděný v té naší zemi. Tak kde je vám nejlíp v Česku?
3: No takhle, všechno sježděný jakoby nemám úplně, ale jako moc ráda mám jižní Čechy. Tam je to opravdu krásný. A čím jsem starší, protože už jsem stará holka, tak se ráda vracím prostě jakoby domů, jakoby za našima, nebo na tu chatu, nebo za maminkou. Ale vlastně já jsem zjistila jednu věc, ono si říká, že člověk se nemění. Jsem se hodně změnila za ty 3 roky tak jako velmi zvláštně. A vlastně je mi dobře tam, kde jsou dobří lidé.
1: Za které 3 roky?
3: Teďka, za poslední 3 roky.
1: Za poslední 3 roky, jo. A co se stalo? Covid? Nebo?
3: Já jsem, ani covid ne, ale já jsem byla taková vždycky, jakoby každému jsem pomohla. Nechala jsem třeba na sobě i dříví štípat. Protože vždycky o mě si lidi mysleli, že jsem taková ta, která má všechno jako pod svou taktovkou, že jako já si poradím a tak. Ale nebo se mi stalo, že jsem si jako by nechala ne zneužit, využít. Já jsem prostě chtěla jako pomoct. Pomoct za každou cenu a ono to taky jako nejde.
1: A v jednu chvíli jste si řekla dost.
3: Já jsem si řekla, takhle by to holka nešlo. A řekla jsem si ne a některý lidi kolem sebe jako asi překvapují, nebo jsou z toho, že třeba řeknu ne, nebo že už si řeknu svůj názor a ne, jako nebojím se jako by to říct jako by nahlas s tím, že to řeknu slušně. Nikoho nepošlu tam, že jo? Kam by správně patřil ano. Ten dotyčnej. Ale jako jo, dokážu si říct, sice jsem na to přišla, no snad ne pozdě, no tak lepší pozdě, nežli později.
1: Přesně tak, než nikdy.
3: No.
1: Šárko, pojďme k té vaší největší hitovce, k Borůvkové. Já mám dojem, že ta písnička a ta deska celá bude mít příští rok nějaké velké výročí, že jo?
3: Jo.
1: Kolik?
3: Já mám takový pocit, že to je snad 30 let.
1: 30 let to bude, 1997, je to tak?
3: Ježíši Kriste.
1: Jak to budete slavit?
3: No, každopádně samozřejmě nějakým určitě koncertem větším. Tak jako mně by se líbilo dělat jako koncerty a jako kdyby to, jenomže prostě dneska je to všechno otázka peněz. Musí za váma být někdo opravdu s balíkem peněz, když chcete mít jako koncert s kapelou a fakt jako, aby to teda jako frčelo. A já nedělám věci jakoby za každou cenu. Tak si myslím, že určitě nějaký uskutečním. A bude toho možná víc, ale jak jste to teďka řekl, těch 30 let.
1: No, uteklo to jako voda.
3: Hele, to je strašný maso. No, uteklo to jako voda, no. Uteklo to jako voda. A ten text tý Borůvkový je tak strašně krásnej. No, teď jsem se zrovna zamyslela, jestli není trapný, abych ho zpívala ve svých letech, ale není, protože není. Vlastně to je takový jakoby vypovězení, jako co každá žena, babička, holka to prožije, takže jako fajn, no, ale jo, 30, ježišmarka, jo, 30 let.
1: 30 let je jako nic, je vlastně o kolik, o 3 roky starší, ne, o dva roky starší než Rádio Blaník. To je už teda tím pádem klasika. Teď máme před sebou písničku, kterou jste naspívala se svým synem, že jo? Kam jdou? Tak nám řekněte, jak vznikla ta písnička, která teď zazní na Blaníku úplně poprvé.
3: No, já musím říct, že na to přišel vlastně můj syn, nejstarší, Oťas. A říká, ty mami, jako tohle bychom mohli udělat, to je bezvadný. A vlastně, on to myslím, Elton John a Lady Gaga. Já nevím, jestli Elton John je skladatel. Jo, zkrátka a dobře, dostali jsme na ten duet právo.
1: No.
3: Práva. On to tam nějak vydindal, já ani nevím, jak je to možný. A je to ze slavného muzikálu. A kdybyste mě teďka pleskl po hlavě, tak vám neřeknu prostě jeho název.
1: Víte co, ono je stejně nejdůležitější, jak to dopadlo. A to zjistíme právě teď. Poprvé na Rádiu Blaník.

0: Divoký byl kapela z Úval, rok 2003, deska Mezi nima a písnička Znamení. Mám pocit, že byla třetí na té desce. A je tady parťačka.
1: Pepovi parťáci.
0: Jak dobře víte, protože pozorně posloucháte, tak je tady Šárka Resková, česká zpěvačka, která s Blaníkem jde celou tu cestu těch dlouhých 27 let a v roce 1997 vydala tu zásadní píseň Borůvková, která tady před chvilkou zazněla. Potom zazněla píseň, kterou naspívala Šárka Resková se svým synem Otou. Kam jdou, tu už jsme taky slyšeli a teď teda dohráli Bilové. Šárko, mě zajímá, co vy si poslechnete úplně nejradši, když třeba jste sama doma a máte náladu na nějakou hudbu, anebo třeba jedete autem. Co je vaše srdeční záležitost, prosím vás, hudebně?
2: No, tak já, když jsem doma, no, tak mám ráda ticho.
0: Ano, to jsem čekal. A když jedete autem, tak ne.
2: A když jedu autem, tak samozřejmě nechci poslouchat takový ty zvuky, jak mi to auto vrže a tak.
0: Jasně.
2: Tak já mám oblíbenkyně, že jo, svý americký kolegyně.
0: No.
2: Tak já si teďka jedu Shania Twain.
0: Ano.
2: Face Hill. Mhm. Trishu Yearwood. Mhm. Raybo McEntire, prostě takový ty americký slavný hvězdy,
0: jasně,
2: kteří třeba tady v Česku, jako, jo, Shania, ta je jakoby známá, možná ještě Faith Hill taky, mm-hmm, ale jinak jako poslouchám i muziku, která, takhle, když je dobrá muzika, tak můžu poslouchat cokoliv,
0: mm-hmm,
2: jo, to je takový, jako, že to člověka obohacuje a dělá mi to dobře, jako, jo, ještě, co jsem to teďka, jo, poslouchám teďka Marušku Rotrovou.
0: Fakt?
2: Mám normálně její CDčko a teď jsem si ji poslouchala. Očím říkám, mami, co to je? A říkám, no já říkám, tady Marušku Rotrovou si poslouchám.
0: Hmm.
2: Tak si s ní jako kvíkám. Takže to je podle nálady. A já ty nálady mám někdy hodně melancholický.
0: Hmm.
2: To mám většinu, to je velká část toho roku.
0: No, hodně melancholie.
2: Potom přijde taková euforie.
0: Ano, tak to potřebujete energičtější muziku.
2: Jo, jo, jo. Ale jako já se poslechnu, třeba obdivuju Lady Gagu, ale ne z toho komerčního by pohledu, ale protože ona je výborná muzikantka.
0: No jasně.
2: A skladatelka.
0: Přesně,
2: což velmi obdivuju. A to, co dělá tu neskutečnou show, to je prostě pro mě to velmi jakoby inspirativní. No. A
0: Lady Gaga je unikát, navíc na desce Hackney Diamond, Rolling Stones, té předposlední desky, tak tam si střihla ten duet s Mickem Jaggerem a ukázalo se, že je opravdu fenomén.
2: No,
0: a přátelé, pokud jí máte ve škatulce, že je to americká hvězdička, která nic moc nedokázala, tak to vůbec není pravda. Ona vyhrávala klavírní soutěže, ona je opravdu multi-instrumentalistka, ale jako na hrozně vysoké úrovni. A navíc má úžasný talent na skládání hitů a ještě ten hlas teda, jo. A ten rozsah, to je něco neuvěřitelného.
2: No, proto já si ji nesmírně vážím, ale tady je to takový jako z toho pohledu nějaká jako...
0: A no, jasně,
2: nikdo zatím nevidí tu tvrdou práci a jak je úžasná.
0: Tak, zdravíme Gagu, protože nás určitě poslouchá.
2: Jo, Gaguše, no, zdravíme tě.
0: Gaguše, zdravíme. Já, když jsem zmiňoval ten velký rozsah Lady Gaga, tak nemůžu opomenout dámu, který já si strašně vážím, která už nás bohužel opustila, paní Naďa Urbánková.
2: Hmm.
0: Já jsem ten její projev úplně miloval a do dneška miluju. Vy jste s ní taky naspívala, že jo, jsem tam nějakou tu písničku. Navíc váš muž s ní strávil velký kus života v její kapele. A tak si říkám, že to byla prostě zásadní osobnost české hudební scény a chci, abyste mi to potvrdila. Řekl bych, až nedoceněná.
2: No, to si pište.
0: Že jo?
2: Několikanásobná slavice.
0: Ona ano. Ona, no, ale už je to dávno.
2: Ale ona byla i výborná herečka.
0: Je to tak?
2: Jako, a
0: Na samotě u lesa, že jo, třeba.
2: No, to jsou výkony prostě, které jako jsou neskuteční. A jako ohodnotilo jí jako pár lidí, jako, že opravdu je dobrá jako herečka.
0: Takže my ji teďka ale ohodnotíme, že jo?
2: No, ne, Naďa
0: byla fenomén.

0: ale prostě jsou určitý věci, které jako se netahají do nějakého vztahu nebo do nějakého krátkého románku.
1: A no prostě byli párek přátel.
0: Byli.
1: A my si za chvilku tuhle písničku dáme v podání Michala Davida.
0: Určitě.
1: Mám tady partěčku Šárku Reskovou. Posloucháte Blaník.
2: V Parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funébr marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
5: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
6: Rohozec. Tady jsme doma. Přímo v českém ráji.
7: Vaříme pivo, které chutná stejně poctivě jako tenhle kraj.

0: Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Go-

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
4: tisku levně.cz.
5: Náplně hned.

Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat.

0: RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.

0: Michal David, muž, který s námi oslavil narozeniny. 27. na Konopišti. Pepovi parťáci. Je tady moje dnešní parťačka Šárka Rysková. Šárko, před chvilkou jsme mluvili o paní Nadě Urbánkové, teďka ještě mimo vysílání jste mi to strašně moc řekla. Škoda, že jsme to nemohli vysílat, protože to bylo parťáku, hezké.
1: Ne, můj drahý, to si nechte pro sebe.
0: To já si nechám pro sebe, nebojte. Ale teď tady koukám na internetu. Kulturní dům Liteň. Šárka Rysková zpívá hity Nadě Urbánkové 14.10. a vstupenky ještě jsou. Vy máte normálně program, kde zpíváte Naděny písničky?
1: No, protože když jsme se spolu bavili s Naďou, tak říká, hele, ty písničky jsou jako, co dělám, tak jako byla by škoda, aby jako skončili v propadlišti dějin, tak jako ona mi říká, ty vole, Šárko, kdo jiný by je měl zpívat než ty? Já říkám, no já strašně jako ráda. A to u toho byl ještě i můj muž. A já už tenkrát, ještě než jsem se rozhodla, že budu zpívat i Nadiny písničky, tak mám i na svojí desce písničku Nic moc, kterou složil Jirka a Naďa ji zpívala. Tenkrát jsme ji dělali i v televizi na Silvestra, tak to bylo docela úspěšný. A vlastně ty Naděny písničky, jako ono mě to tak pojí i s tím mým manželem, i když to není. Dneska už se umím usmát a jenom občas prostě mám kolem žaludku takový divný pocit, nebo se mi chce bolet, ale už se dovedu usmívat, takže ono mě to tak jako hezky propojuje, už je to příjemný, už to jako nebolí. Naďa mi dala svolení.
0: No tak komu jinému, jak sama říkala. Možná se může stát, že někdo teď poslouchá a říká si, kdo byl vlastně ten její muž. Byl to pan Jiří Brabec samozřejmě, velký hudebník, jeden z lidí, které já jsem viděl snad nejvíckrát v životě, myslím jako v televizi nebo na počítači, protože já jsem vyrost absolutně na návštěvních dnech Šimka Grossmana.
1: Fát.
0: A tam, no jasně, a tam prostě on hrál naprosto klíčovou roli, že jo, s Františkem Ringočechem a tak dále. A pokud znáte videoklip třeba Vilém peče housky, tak tam Jiří doslova exceluje. Jo. Cihlu, pánové, cihlu. To jsem zvědavý, jak dlouho jí to vydrží.
1: To vlastně Mínek, teda Dominik, Jiřího syn, tak on schraňuje všechno, vlastně mu 23 let, mu bylo v červenci, a schraňuje všechno od tátovi, dokumenty a když skládá muziku a já vždycky říkám, Jerry Lee Lewis jako byl prostě, táta ho měl jako za takový vzor, jako by bezvadný, jako by muzikant a Jerry Lee Lewis byl dobrý i ten, jako by zpěvák, že jo, takže a měl to taky docela jako stížený ten osobní život, když se člověk zamyslí, jak ho strašně jako by odsoudili. To je ale na jiný povídání.
0: To je na dlouhý povídání hlavně, teď povídání. Máme asi 20 vteřin.
1: No já vím.
0: Šárko,
1: tak řekněte.
0: Já řeknu, pojď a dej mi pusu.
1: Jo.
0: Jo.

0: Šárka Resková, pojď a dej mi pusu. Teď mi to tady zpívala unizono, to je teda zážitek, vám řeknu.
1: Pepovi parťáci.
0: Je to dneska moje parťačka, Šárka Resková. Šárko, já už jsem nakousnul to, že máte ten program s písněmi Nadi Urbánkové. A zajímá mě, kolik vy stihnete koncertů takhle za rok?
2: No, ono vlastně... Já vždycky říkám, že mám vystoupení a někdo mi řekl, že vlastně koncert je už to, jenom že jako vystupuju jako na tom pódiu. Jo. Dneska je to o tom, že si vemu flešku jako všichni z branže, protože pořadatelé šetří.
0: Všichni ne, to neříkejte.
2: Většina. Je to většina, prostě veme se fleška, zasune se, zpíváme samozřejmě živě, ale muziku si vezeme na té flešce.
0: No.
2: Takže už i to, takže to je koncert, protože já vždycky říkám, že vystupuju. A pro mě je koncert ten, že prostě dělám koncert, je to hodinu a půl, hodinu 40, mám za sebou prostě kapelu, zboristky, zboristy a je to ono. Já nedělám věci za každou cenu a tohleto, ty vystoupení, co třeba mám, tak je to takový, že přijedu, prostě dám zvukařovi flešku.
0: No a co se týče těch počtů, tak těch vystoupení s fleškou uděláte za rok kolik?
2: Já jsem to nepočítala.
0: Tak zhruba, je to 170 nebo 8?
2: Já nevím, jestli je 5, 6 třeba jako za měsíc. Já jsem
0: 5, 6 za měsíc, to znamená 5x 10 je 50, 2x 5 je 10, 60 vystoupení za rok.
2: Ale to je jenom teďka vlastně, protože já jsem tak 2 roky jako nějak, prostě to nešlo.
0: Mm-hmm.
2: Nemohla jsem vystupovat, tak teď se to jakoby rozjíždí, vypadá to, že to je fajn. Vlastně teďka v sobotu zpívám na festivalu v Hošticích, takže tam se docela jakoby těším, ale já bych si to představovala prostě mít kapelu prostě mladých kluků, jako který prostě to jedou a jako jezdí, to by bylo fajn.
0: No a takže plánujete postavit kapelu?
2: No já bych postavila kapelu.
0: A my můžeme vyhlásit konkurs tady teďka?
2: Tak jako to by bylo takový, jakože jo, můžeme vyhlásit konkurs, ale to bylo
0: tak
2: takový...
0: Tak jo, tak hledá se kdo, bubeník?
2: No to by musel být bubeník, pianista, kytarista, basák.
0: No výborně, tak prosím vás, basáci, bubeníci, zpívali, kytaristi, prosím vás, musíte hlavně zpívat taky k tomu, jo, to je důležitý. Pokud chcete hrát s Šárkou Reskovou, tak nám napište na studio@radioblanik.cz, my předáme kontakty a bude konkurs, a v tom konkurzu vznikne nová kapela Šárky Reskové. Takhle
2: mi,
0: jednoduchý.
2: Ale vy mi pomůžete vybrat, jo?
0: Jakože bych byl v porotě.
2: No.
0: Můžu přijet, můžu vzít fajn. Ještě třeba našeho ředitele.
2: Můžete vzít, koho budete chtít.
0: Tak Dané Rumpíku, on teď sedí za volantem. Dané, jsi v porotě, prosím tě, potom, jo? Šárko, prosím vás, já jsem moc rád, že jste přišla k nám na Blaník po dlouhé době.
2: Já taky, opravdu jsem šťastná a vážím si toho. Mám radost.
0: Já si toho taky vážím. Mějte se krásně a zase někdy naschledanou.
2: Vy si mějte taky krásně a zdravím všechny posluchače a hlavně, ať vám to takhle šlape.
0: No, Ježíš Maria, děkujeme moc krát. Za chvilku Rednex a Wish You Were Here, cash bys tady byl. Posloucháte Blaník.

0: Nápoj za 49,90 a proud obrať proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt s

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou venou židlí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.

0: Wish You Were Here a Rednecks na Blaníku. Krásnou středu, hezký skoro podvečer. Takový byli Pepovi parťáci, taková byla Šárka Resková a po 17. hodině už třeba nedvědi máme jen sebe.
1: Tisíckrát mi řekne, že mě ráda máš, já tobě tisíckrát až do nebe.
0: Taky Karel Gott a to musím zvládnout sám. Nebo Václav Neckář, doktor Damdydam. Ale hlavně na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku? Či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
5: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být stále aktivní a soběstační? Seniorské elektrické tříkolky a čtyřkolky Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákup k lékaři nebo na výlet. Potřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. K vyzkoušení jsou v prodejně Selvo v Liberci, kde je lze nyní zakoupit se slevou až 33%. Selvo Liberec, Milady Horákové, 1093.
6: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan, zahrada v těch správných rukou.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude v severních Čechách obloha většinou jasná, sluneční brýle si tedy rozhodně nenechte doma. Teploty v maximech vyšplhají na 28 a foukat bude slabý vítr. O počasí všechno, míříme na cesty.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Za volantem.
7: Na Českolipsku mezi Stružnicí a Jezvím se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Komplikace očekávejte na dálnici D10 mezi 9. a 11. kilometrem směrem z Prahy na Drážďany. Kvůli dopravnímu omezení tu čekejte kolonu. Na D8 na 45. kilometru směr Praha stojí porouchaný osobák. Tak ho nepřehlédněte. A komplikace čekejte i na výjezdu z České Lípy na Nový Bor. Dejte tu pozor, je tu spadlý strom. Tolik dopravní servis pro severní Čechy. My přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy.
3: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Dneškem startuje velká obalová revoluce. Situace v třeboňských rybnících je kritická. Veřejnost může pomoci s výzkumem půdy. Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. V Evropské unii začínají platit nová pravidla pro obaly. Týkají se firem i obchodníků. Cílem je snížit množství odpadů a taky škodlivých látek. Mezi první změny patří omezení tzv. Věčných chemikálií v potravinových obalech. Lidí v exekuci v Česku dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí jich bylo téměř 590 tisíc. Meziročně to je přibližně o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních údajů mapy zadlužení. V třeboňských rybnících vyschla už třetina vody. Situace je podle rybářů kritická. Kvůli suchu začaly předčasné výlovy některých rybníků, protože ryby by jinak uhynuly, jak potvrzuje ředitel třeboňských rybářů Vladimír Kukačka.
3: Některé ty rybníky, hlavně ty menší, které právě mají už jako kritický nedostatek vody, a my ho vyhodnotíme s nějakým předstihem, že už by mohlo dojít k nějakému zdravotnímu ohrožení, tak se snažíme ty obsádky, ty ryby odlovit, přesunout do nějakého rybníka, který ještě nějakou tu trochu vody má. Následně jsme teda museli už asi u 10 rybníků přikročit k dovylovení těch ryb.
2: Podle Kukačky třeboňské rybníky za týden ztrácí skoro 3% celkového objemu vody. Lidé se mohou zapojit do výzkumu zdraví půdy v evropském projektu ECHO. Na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze si můžete po předchozí domluvě vyzvednout testovací sadu, prozkoumat půdu třeba na své zahradě a data poskytnout vědcům. Cílem projektu je s pomocí veřejnosti zmapovat až 16,5 tisíce lokalit v Evropě. Tolik zprávy a dál je s vámi Jirka.
4: A já přeji hezkou středu.
0: Jirka Frérich
1: na rádiu Blaník.
4: A protože 17. hodina už odbyla, tak jdeme hned na další hezkou českou. Tady jsou Kabáti, Houby magický, za chvíli Dalibor Janda a Vchází bez vyzvání. Přeji tedy krásný poslech Blaníku a užijte si české písničky.

tom spolu navždycky hledat houby magický má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Další krásný letní den. Já doufám, že si užíváte sluníčko, které nám dnes bude kouzlit. No a zítra si můžete po 9. užít další tajemný rok. Já trochu navodím atmosféru.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A když máme to teplo před námi a taky v posledních týdnech si užíváme léto, tak jednoho roku jsme řešili pravý opak.
3: Namrzající déšť zastavil hlavně vlaky. Tisíce lidí nocovali buď na nádražích, leckde bez toalet, nebo přímo ve vagónech. V hlavním městě se stalo vůbec poprvé, že po ránu nevyjela ani tramvaj.
0: Tak vzpomenete si, který to byl rok? Pokud ano, tak zítra po 9. hodině to dejte vědět Petrovi Slívovi a Adéle Zahradníčkové, protože tajemný rok se vypraví právě do období, kdy teda opravdu pořádně mrzlo.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
0: A ještě si budeme hrát písničky jen a jen z toho konkrétního roku. Petr Slíva přidá další a další nápovědy. A jestli v tom roce zároveň měla premiéru i tato písnička, to už nechám na vás. Máme jen sebe a Nedvědi.

0: Iva Max, na rádiu Blaník, za chvíli Karel Gott.
1: To musím zvládnout
0: sám, já si myslím, že každý z nás dnes musí zvládnout asi od 7:45 další desítky minut až do západu sluníčka se aspoň jednou podívat na oblohu, protože další tak výrazné zatmění slunce na našem území prý bude až v roce 2075. Já nevím jak vy, ale já se to asi nedožiju. Každopádně dneska večer to bude stát za to. No a Karel Gott za chvíli, hrajeme si totiž hezky česky.
2: Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
2: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto
2: na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
2: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Ahoj holky, taky jdete na casting?
5: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
4: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
6: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
7: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
8: Tak to musíme do Spoltexu.
7: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
8: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
7: Tak už pojeď.
8: Spoltex.cz.
9: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
10: Hele! Existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
11: Jo.
10: Jakej?
11: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
12: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
13: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
12: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany. Gastronomické speciality a super kapely.
13: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
14: Chlapi, proč ten bagr nemaká?
15: Asi bouchla hadice.
14: Koukejte mazat do Hostru. Tam vám tu hadici vyrobí na počkání.
15: Co?
14: Hostr. Hostr Liberec. Výroba hydraulických hadic, hydraulické a pneumatické komponenty a výroba těsnění.
15: Chlapi, jedem do Hostru!
16: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Odyssey na Fiat.cz.
17: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
18: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
17: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
19: Tisku levně CZ.
8: Náplně hned.
14: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
6: Na co?
14: Na naši fotovoltaiku.
6: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
14: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
6: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
14: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
6: A kdo se o to postará?
14: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
6: Tak to máme jasno.
11: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: Slovenská skupina No Name a písnička Žili. Ano, taky Igor Tymko je jeden z hlasů v naší písničce Slunce dál svítí a myslím si, že je to velmi důležitý hlas.
1: Slunce dál svítí na Rádiu Blaník.
0: Protože v okamžiku, kdy zazní písnička Slunce dál svítí hezky celá, tady to je ukázka.
2: Slunce dál.
0: Tak na konci té celé písničky, až dozní, volejte 800 109 109, protože jste v naší hře, ve které se hraje aktuálně o 5000 korun. My vám položíme otázku, kdo pak to zpívá tu konkrétní část písničky a když to uhodnete, 5000 máte doma. A když ne, tak částka se přičte k té další hře a k další a k další. Jako v pátek, kdy jsme hráli dokonce už o 15000 korun, v pátek se dovolala posluchačka Renata z Čerčan a ukázka byla tato.
3: Tohle místo je všude kolem nás. Stačí se jen naladit a poslouchat ten hlas.
0: A kolegyně Iva Lecká, ta se zeptala úplně jasně.
4: Kdo to zpívá?
0: Napětí?
5: Kateřina Marie Tichá.
4: Kateřina Marie Tichá. Definitivní poslední odpověď.
5: Ano.
4: Je to tak! Je to tak!
0: 15 000 korun vyhrála Renata z Čerčan minulý týden. No tak držím palce, až s námi budete hrát hru Slunce dál svítí, vracíme se k 5000ovce, ale i to jsou moc hezké peníze.
1: Slunce dál svítí.
6: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Za chvíli Eva Farna a Miraj a písnička Vzpomeneš si, tak já doufám, že si vzpomenete, až se dovoláte do Blaníku.
6: Příběhy s dobrým koncem.
1: Přesně takové máme nejradši.
6: A nyní vám mohou přinést i něco navíc.
1: Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole?
6: Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND,
1: kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun.
6: Každé ráno od 6 do 9.
1: U nás na Blaníku. Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
6: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
4: Přesně tak. Tentokrát i do kuchyně. A došlo i na recept na tapenádu. Do mísy dejte olivový olej, aby pokryl dno. Do oleje přidejte trochu balsamika podle chuti. Kdo má rád výraznější chuť, přidá víc. Na to dejte hrst nakrájených zelených oliv. Hrst nakrájených sušených rajčat v oleji. Pozor, opravdu použijte ty v oleji. Sušená rajčata bez oleje nejsou vhodná. Všechno to zakápněte citronovou šťávou a pořádně promíchejte. A na závěr bylinky. Skvělou volbou je třeba pažitka nebo petržel. Může se použít i nadrobno nasekaná jarní cibulka. A pozor, jdeme do finále, které si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz. Jo a dobrou chuť.
6: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
7: Na Rádiu Blaník.
8: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře Sklatov. Přední producent kuřecího masa a ozenin. Dobré kuře Sklatov. Na ingrediencích záleží.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
2: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
13: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
14: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
13: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
15: Pohodové české rádio. Rádio Hlaní.
16: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
17: This is the story of Ma Baker, the meanest.

0: Petra Janua písnička a pak, že je to hřích. A 18. hodina před námi, čas je proti nám, jak zpívá Helena Vondráčková, respektive písnička zazní po 18. Taky David Dale, akorát.
1: Akorát si být to jak dost mou.
0: Marie Rotrová, zřejmě letos nikde nejsou kytky.
2: To jsi nosil plnou náruč a ster. Běžel za mnou 4 poschodí.
0: Hezky česky na Blaníku celé léto.
3: Radio Blaník.
4: Výborné stáčené frizanté.
5: Další důvod, proč zajít do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla.
4: Frizanté z Vínohruška.
6: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
7: Service Plus.cz.
8: S Dormérem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormérem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
9: Kdekoliv na světě
10: a 24 hodin denně.
9: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
10: na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí.
11: Radio Blaník.
5: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud můžete, zítra vyrazte někam k vodě. V severních Čechách nás čeká 25 až 28 stupňů a obloha úplně vymetená, bude jasno. Foukat bude jenom slabý vítr. O počasí je to všechno, je tu zase doprava.
10: Rádio Blaník.
9: Nejvíc pohody
10: a nejvíc českých písniček.
9: Za každého počasí.
10: Za volantem.
5: V Jablonci nad Nisou v Mánesově ulici došlo k bouračce dvou osobáků. Jezdí se kyvadlově, dejte si tam velký pozor. Na Litoměřicku na výjezdu z Lukavce směrem na Keblice na kruhovém objezdu bouralo osobní auto a motorkář. I tady čekejte potíže. Na Českolipsku na příjezdu do Svoru směrem z Polevska zasahuje do provozu nepojízdné osobní auto, tak ho nepřehlédněte. A na D10 mezi 9. a 11. kilometrem směrem z Prahy na Drážďany se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona. Tolik dopravní servis pro severní Čechy, teď už jsou tu zprávy.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
13: Očekávaná astronomická událost se blíží. U Třeboně havaroval autobus. V Plzni si lidé vyzkouší různé sporty zdarma.
14: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Slunce se večer schová za měsíc. Z naší republiky uvidíme částečné, ale velmi výrazné zatmění. Slunce bude zakryté z takřka 90%. Úkaz začne zhruba v 19.19, maximální fáze nastane ve 20.10. Počasí nám bude hrát do karet, na celém území republiky má být jasno. Nezapomínejme ovšem na dostatečnou ochranu očí, jinak nám hrozí poškození zraku. Chmelaři letos očekávají podprůměrnou úrodu i horší kvalitu. Dnes to uvedl předseda představenstva Svazu pěstitelů chmele České republiky Jiří Smetana.
15: Sucho, který je katastrofální v letošním roce a který je bezprecedentní, tak napovídá to, že ta letošní sklizeň bude velice špatná, zřejmě jedna z nejhorších v posledním období. A to, co se týká výnosů, hektarových výnosů, tak hlavně alfa hořkých látek, které určují kvalitu chmele.
14: Doplním, že chmelaři odhadují úrodu až o 20% nižší oproti průměru. V ceně piva se prý ale menší úroda neodrazí. 4 lidé se odpoledne zranili při nehodě autobusu u Třeboně na Jindřichohradecku. Vozidlo narazilo do stromu. V nemocnici skončil řidič se středně těžkým poraněním hlavy a hrudníku a jeden nezletilý s lehkým poraněním. Další dva nezletilé záchranáři ošetřili na místě. V sobotu začíná v Plzni festival Sportmánie, největší sportovní akce pro veřejnost. V parku za obchodním centrem Plaza se představí bezmála stovka sportovních klubů či spolků. Děti, mládež i dospělí si budou moci zdarma vyzkoušet různé sporty. Festival potrvá do 23. srpna. Tolik zprávy a teď už se k mikrofonu vrací Jirka.
0: Je to tak, přeji krásnou středu.
10: Jirka Frélich
9: na Rádiu Blaník.
0: A včera po 16. hodině navštívil Blaník Honza Riedl a potěšil speciálně řidiče na Vysočině. Má pro ně dvě skvělé zprávy a pokud jste to náhodou neslyšeli včera, tak uslyšíte i za pár minut. Každopádně teď ale Marie Rotrová a zřejmě letos nikde nejsou kytky, my si totiž hrajeme hezky česky celé léto. Radio Blaník. Minuta a bude 18. hodina, s vámi je Radio Blaník, přejeme krásný poslech.

0: Sa písnička u Suzy teď na Blaníku. Krásnou středu vám přeji. Včera po 16. hodině tady byl Honza Riedl, blanický dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic, a bavili jsme se o tom, že radost budou mít speciálně řidiči na Vysočině.
1: Tento týden bude končit oprava vozovky na silnici 38, to jsme mezi Jihlavou a Havlbrodem, a to není všechno, protože my uděláme radost i na trase mezi Humpolcem a Pelřimovem, tam klidně se stálo na tom pitomým kivadle i 40 minut. Vím to, já jsem se tam to trošku jako vyhejbal, já jsem tam teďka nejezdil, ale vím to, jo, taky jsem tam odsaď měl pár telefonátů. Tak to je taky oprava vozovky, která tenhle týden bude končit, to znamená i mezi Humpolcem a Pelřimovem bude svatosvatý klid.
0: Tak a celé povídání najdete na webu radioblaník.cz, tak si to můžete poslechnout, pokud vás zajímají naše silnice a dálnice. Teď ale Lucka Vondráčková a písnička Vítr, protože na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto. A za chvíli Vladimír Mišík.

0: Spice Girls teď na rádiu Blaník. Krásnou středu přeji a mimochodem, taky jste nás poslouchali asi o půl deváté dneska ráno.
1: Rádio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Ano, bylo to o půl deváté. Dneska zajímavý příběh naší posluchačky a včera našeho posluchače. Oba mají neskutečný zážitek s kolem. Náš posluchač včera říkal, že díky kolu našel tu pravou lásku.
3: Dobré ráno přeji.
4: A vy jste nám poslal krásný příběh. Adelka ho přečte.
5: Bývalá přítelkyně mě donutila koupit kolo, po roce jsme se rozešli a já sjel projet na tom kole a v nepřehledné zatáčce jsem se srazil s protijedoucí ženou a s ní jsem dodnes. Tak děkuji kolu.
4: To je nádherný příběh, opravdu jste spolu dodnes.
3: Ano.
0: Krásné příběhy nám píšete na číslo 603 118 118. Klidně pište dál. Každé ráno vybereme jednu z SMSek, kterou odměníme cyklistickým balíčkem od MND, který obsahuje cyklistickou láhev, cyklistický paťoch, reflexní pásku, cyklistické nářadí a sadu osvětlení na kolo. A možná to bude právě ta vaše historka či vzpomínka. Zítra tak nám napište do Rádia Blaník na 603 118 118 váš zážitek s kolem a tím ještě nekončíme. Na stránce www.mnd.cz/radio můžete už teď hrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Tak se přihlaste a určitě to zkuste.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
6: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
0: A za chvíli David Dale a písnička Akorát anebo Gump.
7: Slunce dá nám svítí, slunce dál svítí.
2: A pro vás to navíc znamená i hromadu peněz za jednu jedinou sluníčkovou písničku.
7: Zaznít může kdykoliv.
2: Zkuste ji chytit v našem vysílání.
7: Zavolejte na 800 109 109.
2: A buďte ve hře.
7: Slunce dál svítí.
2: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
8: V Parcel Boxech vám nechají balík uložený jen dva dny. To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
9: Tak co, koupelna, hotová?
10: Sepeš.
9: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
10: Jo, všechno hotový.
9: A co odvětrávání? Kde je větrák?
10: Větrák, co?
9: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
11: Ventilatory.cz.
12: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
13: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Letní výprodej obuvi a kabelek právě teď. V prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
14: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte prodejnu Dormeo Home v Liberci v Nise anebo Top Shop v Mladé Boleslavi v Bondi.
15: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
16: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
15: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
17: Do školy s pořádnou výhrou.
18: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
17: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
19: Tisku levně CZ.
17: Náplně hned.

0: Gump a písnička Život je pes a v tuto chvíli už Adélčina středeční energoporadna.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Když se řekne solární elektrárna, většina z nás si představí jen panely na střeše. Ty jsou sice nejvíc vidět, ale celá fotovoltaika funguje jako složitý organismus. A stačí, aby v tomto propojeném řetězci selhal jeden jediný detail a přestane fungovat celý systém. Právě proto přistupuje společnost Solar Energy Service & Care k servisu komplexně. Více nám o tom poví Tomáš Hůzl právě ze společnosti Solar Energy Service & Care. Tomáši, které další části jsou vedle panelů takhle klíčové?
3: Fotovoltaické elektrárně neodmyslitelně patří střídač neboli invertor a pro lepší efektivitu i bateriové úložiště, nebo dnes populární wallbox pro domácí nabíjení elektroauta.
2: Jak moc v českých podmínkách dostává zabrat střídač a na co si dát pozor u baterií?
3: Všeobecně je u střídače potřebné mít umístění dle požadavků výrobce, tedy větranou technickou místnost. U baterií je ideální konstantní teplota okolo 15 stupňů.
2: Může špatný kontakt na jediném kabelu ohrozit chod celého systému?
3: Zcela jistě může. V uvolněném spoji dochází ke zkratu a vzniká jiskra, která může způsobit i požár.
2: Proč v Solar Energy Service & Care přistupujete k elektrárně jako k jednomu propojenému celku?
3: Naše dlouholeté zkušenosti nás naučily, že je třeba fotovoltaickou elektrárnu vnímat jako celek. Když něco drobného nefunguje, může to mít vliv na celkové chování fotovoltaické elektrárny jako takové.
2: Tomáši, velký dík za váš čas a užitečné informace. V našem příštím díle probereme konkrétní postup, jak si servisní prohlídku snadno domluvit a na jakou infolinku zavolat. Dnes byl naším hostem Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service & Care. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A pro ty, kteří mají vlastní solární elektrárnu, máme něco extra na našem webu. Mohou vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Service & Care v hodnotě 10 000 korun. A k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Víc už na našem webu radioblaník.cz. A za chvíli Helena Vondráčková a Čas je proti nám. Já si myslím, že ten blanický čas, který ukazuje za 3 minuty 7:15, zároveň napovídá, že zhruba za nějakou půl hodinku začne to očekávané zatmění slunce. Obloha jako vymetená v celé naší zemi, to se to bude pozorovat. No prostě sluníčkové léto.
1: Každý dobře ví, že není šunka jako šunka.
4: Tahle je odleka a hlavně má rovných 7,5 kg.
1: Udělejte si radost a užijte si tu nejlepší českou grilovačku, kterou vám možná už brzy osobně přivezeme.
4: Přihlaste se na našich stránkách radioblaník.cz do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: A pak už jen buďte ve střehu.
4: Sluníčkové léto s Blaníkem.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Byt 4 plus KK Brandýs nad Labem Praha Východ za 11 937 247. Byt 3 plus KK Brandýs nad Labem za 10 291 700. Byt 3 plus 1 v Mostě za 1 890 000. Byt 2 plus 1 v Tišnově Brno Venkov za 5 290 000. A byt 4 plus 1 v Heřmanově Huti za 3 951 250 korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Petr Naď a písnička Jsme svoji teď na Blaníku. Krásnou středu, hezký poslech. Čekají nás písničky na přání po 7. hodině. Těšte se na písničku Miluju tě.
1: Víš mi čím dál tím víc, a tak na křídlech holubic.
0: Tedy Hradišťan, Jiří Pavlica, skupina Jelen a pak taky skupina Krištof. Písnička Ženy. Taky Petr Kolář, Ještě, že tě lásko mám.
2: Ještě, že tě lásko mám.
0: Blaník bude hrát hezky česky a navíc podle vás, protože tady budou písničky na přání. Teď ale ještě v rychlosti mrkneme na silnice.
3: Blaník za volantem.
0: Podrobnosti pro nás má Vlaďka z ředitelství silnic a dálnic.
4: Z opatrností projíždějte na dálnici D52 ve směru na Brno. Na 14. kilometru došlo k dopravní nehodě s únikem nebezpečné látky na vozovku. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 173. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně ještě více než hodinu. A s kolonou vozidel mezi 36. a 45. kilometrem z důvodu prací na vozovce počítejte na dálnici D10 ve směru na Turnov, ve které se zdržíte více než půl hodiny.
0: Přejeme šťastnou cestu. Dopravní linka Rádia Blaník má číslo 603 11 71 71.
3: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Čeká nás krásný jasný večer k pozorování zatmění slunce anebo Perseidu, tak to je úplně ideální počasí, které nakonec nad ránem sníží teploty až na 13 až 8 stupňů Celsia, v údolích ale může být pouhých 5, zítřek zase plný sluníčka a teploměr od 25 do 30 stupňů.
5: Radio Blaník.
3: Železářství Bradáč. Pro váš dům, zahradu, dílnu a řemeslo. Potřebujete kvalitní a spolehlivou zahradní techniku či robotickou sekačku? U nás seženete značky Alco, Makitu, Kubkadet a Gardenu. Železářství Bradáč. Vše pro kutily a profíky. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Vaše zahrada si zaslouží víc než jen víkendový kompromis. Tulipan Liberec je úklid zahrad a zahradní práce bez starostí. Posekáme, uklidíme, zastřihneme a vrátíme vaší zahradě život. Vy odpočíváte, my makáme. Tulipan. Zahrada v těch správných rukou.

0: Erich na rádiu Blaník.
1: Až Bloňka a 19. hodina je tady a s ní taky písničky na přání. Hned na úvod ale dovolte, abychom zahráli všem Klárkám, které dneska slaví svůj svátek. Milé dámy, my vám přejeme všechno nejlepší a tady máte od nás písničku Arnošt Pátek.
0: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Arnošt, pátek a poslední prázdniny, no a právě teď na Blaníku budeme hrát písničkové přání. První dnešní, které dorazilo z Pardubic, napsal nám Michal, abychom zahráli Lucii, a písnička je pro jeho přítelkyni, se kterou právě bojují na porodním sále, a dál ještě pro jeho nenarozenou dceru Lucinku, která si dává na čas, ale snad se to stihne do zatmění slunce, píše budoucí tatínek Michal. Michale, my vás zdravíme a posíláme tedy, když to bude Lucinka, skupinu Lucie, a rádi. A zdravíme Pardubicko, ať to dopadne dobře.

Skupina Lucie a písnička Srdce a teď už od Plyšáčka se Znojma Petr Kolář. Ještě, že tě lásko mám a Plyšáček vzkazuje kočičko k tvým narozeninám. Přeji ti sám tvoje sny, ať se ti splní. Čertice, ať na klíně ti vrní. K tomu štěstí plný váček, to ti přeje Plyšáček. A my z Rádia Blaník posíláme písničku

Krkolář a písnička Ještě, že tě lásko mám, a budeme hrát písničkové přání pro jednu maminku a manželku Jitušku. Došel vzkaz od Lenky z obce Velká Chyška a přeje ze srdce jen to nejkrásnější, hlavně zdraví, štěstí, lásku a radost, a se vzkazem, ať máš každý den důvod k úsměvu a splní se ti všechna tvá přání. Děkujeme ti za tvoji lásku, péči a za to, že jsi, a máme tě neskutečně rádi. To vzkazuje Milča, Lenička, David, Amalka, Valinka, Michalka, Mijuška a taky Martin. A pak se podíváme ještě jenom na chvíli do Vilémova u Kadaně. Denisa napsala taky o stejnou písničku od Olgy Lounové. Jsem optimista, vše nejlepší k narozeninám přeje Ivance, hodně štěstí, zdraví, radosti. Deniska s Bohouškem.

A teď budeme hrát skupinu Pink Floyd z Ostravy, napsal Roman a prosí o zahrání rockové klasiky od skupiny Pink Floyd pro všechny studentky ošetřovatelství, rehabilitace a laboratorních metod, které učil. Romane, posíláme Pink Floydy.

0: Skupina Pink Floyd právě teď na Blaníku a máme pro vás jednu aktualitu.
1: Rádio Blaník, mimořádné zprávy. Rádio
0: Je to aktualita, o které jistě víte. Za minutu začíná úchvatná nebeská podívaná. Měsíc se postaví do přímky mezi planetu Zemi a Slunce a tím, že dopadne stín měsíce právě na místo, kde se teď nacházíme, způsobí to takzvané zatmění Slunce. Slunce bude zakryté z více než 85% a v Česku tak bude vidět nádherně zatmění Slunce. Naposledy se takto výrazné zatmění naskytlo nám Čechům ještě v minulém tisíciletí v roce 1999. No a dalšího takového zatmění se dočkáme až za téměř 50 let, jak říká astronom Petr Horálek.
2: Ve večerních hodinách ve 8:45 budeme moci pozorovat částečné zatmění Slunce, které bude největší svého druhu na našem území až do roku 2075. Slunce bude zakryto měsícem z více jak 80%, čili bude to opravdu velice výrazný zákryt. Samotné zatmění bude pokračovat ještě při západu Slunce a hned v zápětí v průběhu té nadcházející noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Ten je zajímavý tím, že zejména v ranních hodinách, tedy až 13. srpna, by mohlo zazářit až 80 meteorů za hodinu. A díky tomu, že měsíc je v novu, tak se odehraje na bezměsíčné noci a budou pozorovatelné i ty slabší meteory.
0: Tak vám přejeme krásnou podívanou. Zatmění Slunce začíná pomalu a pozvolna právě v těchto vteřinách a vrchol bude ve 8:45.
1: Rádio Blaník.
0: No a písničky na přání pokračují. Za chvíli Monika Absolonová. A najednou a taky třeba slovenská skupina Elan nebo Michal Tučný.
1: Ještě více písniček a navíc bez zbytečného povídání.
3: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
1: Od 7 písničky na přání.
3: Od 10 písničky z lásky.
1: Každý večer na Rádiu Blaník.
4: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
5: Jo.
4: Jaký?
5: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
6: Přijďte na Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřiště ve Svianech.
7: Od 2 odpoledne živá hudba až do půlnoci. Turbo, Crossband, Prorok a další.
6: Parádně vychlazený nepasterovaný Sviany, gastronomické speciality a super kapely.
7: Svianské pivobraní. V sobotu 22. srpna na hřišti ve Svianech.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
10: Tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Autodíly Váška Friedland. Nejširší spektrum autodílů skladem na Friedlandsku. Autodíly Váška Friedland. Sortiment všeho druhu pro osobní i nákladní auta i karavany. Autodíly Váška Friedland. Příznivé ceny, rychlé dodání, rodinný přístup. Autodíly Váška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.

0: Vašky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Z Chvalkovic u Bučovic napsal Honza, abychom zahráli písničku pro skvělou partu Na chalupu, a vybral Michala Tučného. Rádi posíláme.

Hned plníme na Blaníku další písničkové přání z Kolína od Ládi, který napsal: Moje milá Mili, přeji ti vše nejlepší k tvým narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí, hodně společných let, radosti a spokojenosti, a kdybych měl tu možnost zpomalit čas, tak bych to moc

Slovenská skupina Elán a písnička Znova se ma dotkni, 2 minuty po 7:30 a plníme hned další písničkové přání. Z Medlova dorazilo, abychom zahráli Zlobišákovi Klárce k svátku a pro radost od mámy, táty, sourozenců, babičky s dědou písničku Najednou. Je to pohádková písnička a zpívá Monika Absolonová. Klárku taky moc zdravíme z Planíku a posíláme písničku. Na vrchol.

0: život svůj.
1: Monika Absolonová, písnička Najednou a z Horní Černé dorazil vzkaz a ten přečtu přesně tak, jak nám přišel. Halo, halo, dnes je ten slavný den, kdy naše Michalka slaví své první kulatiny. Milá Michalko, k dnešním 10. narozeninám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, ať si stále tak veselá a tvůj smích nás vždycky rozesměje a máme tě moc rádi. Vše nejlepší přeje mamka, taťka, sestřička Anička a celá rodina a my taky z Rádia Blaník a písnička Narozeninová, Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř, jenom pro mě.

To přejeme taky z Blaníku a hned vybírám přání, které došlo kousek od Klatov. Z Petroviček Majdalenka napsala, abychom zahráli Jarušce ze srdce. Chce popřát k polokulatým narozeninám a do další 55. Hlavně dobré zdraví, kopec štěstí, hodně lásky, nikdy nekončící radost, z milovaných holek Haninky a Elišky kolem sebe jen samé lidi s dobrým srdcem a splnění snů a přání. Letí sluníčkový pozdrav a zdraví Majdalenka. Je tady PS, poděkování za péči posíláme i my, rajčata, muškáty a všechno to lupení, o které se celé hodiny denodenně stará. Tak my moc zdravíme právě Petrovičky u Klatov a taky Jarušku, pro kterou je písnička. A hned přidáme k ní ještě jednu, protože je tady přání od Divokého Byla a Lahůdky a k tomu ještě vzkaz. Ten vzkaz by měl být v tuto chvíli taky pro maminku. Vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a radosti a splnění všech přání posílá Jakub se vzkazem: děkuji ti za všechno, co pro mě děláš, a přeji ti krásný den plný úsměvů. Kubík z Vránové Lhoty nám napsal a tady už je Divoký Byl a Lahůdky.

0: Divoký byl a písnička Lahůdky, za chvíli Miluju tě, Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan.
1: Chybíš mi čím dál tím víc, a tak na křídlech holubic.
0: A taky skupina Krištof, posloucháte písničky na přání ve středu, kdy prožíváme zatmění slunce, ne, to se obloha nezatáhla, skutečně zatmění slunce, podívejte se na oblohu, pokud řídíte, tak raději zastavte a přejeme hlavně krásnou středu za minutu 7:45.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet Corvette,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Vlky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A hrát teď budeme Michaela Jacksona, zahrajeme ho Sofince Havlíčkové z Vrbové Lhoty k dnešním 11. narozeninám, ať se daří v tom, co jí baví a splní se jí všechna přání. A je tady vzkaz Sofy, krásné narozeniny.

to byl Michael Jackson tady u nás v písničkách na přání a dnes budeme hrát taky písničku Ženy od kapely Krištof pro Péťu se vzkazem vše nejlepší k narozeninám, hodně lásky, štěstíčka a zdravíčka, pevné nervy a ať se ti splní vše, po čem toužíš, co nejdříve. Jsi naše a máme tě rádi. To vše a mnohem více přejí holky z Ložnice F2 z Drahonic, tak my taky zdravíme a tady už je skupina Krištof a slibovaná písnička Ženy.

0: skupina Krištof a teď Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, milujte a tři přání k tomu. Ze Smržovky napsal Patrik, abychom zahráli mamince k dnešním narozeninám za celou rodinu. Hodně štěstí a hlavně hodně zdraví a hodně lásky, ať se tento rok splní všechno, co si bude přát. To přeje syn Páťa. No a pak je tady vzkaz od Ilonky Dvořáčkové. Z Nedvědic nám napsal, abychom zahráli taky písničku, a to pro maminku paní Ilonu Bielkovou z Jehnic, která by dnes oslavila 90 let a jsou to už 2 roky, co nás opustila, píše posluchačka Ilona, ale v našich srdcích je na pořád. Díky dceri Ilona, Zdeňka, syn Pavel s rodinami a než pustím písničku, tak ještě třetí přání od Ládinka, taky písnička Miluju tě a písnička je tady konkrétně pro lásku Pavlínku do Velkého Karlova, že jí moc miluje a tu cestu zvládneme, slibuji, píše Ládínek. Tak Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan, milujte.
1: Za oknem tma má

0: To je písnička, která se vešla ještě před 8 hodinou večerní, ale my dnes budeme hrát ještě docela dlouho, protože těch písniček, těch tady je. A koukám, že jste vybrali na dnešní večer i Štěpána Kozuba.
1: A někdy se bojím, že přijdou fámy.
0: A taky Věru Špinarovou a písničku z filmu Jednoho dne se vrátíš, tedy Tenkrát na západě.
2: To víš, sny zůstanou.
0: A taky Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvalt, Černý páv.
2: Do mé zahrady vlétl páv.
0: A spousta dalších a dalších, třeba Jožin z Bážin nebo Michal David. Tak za chvíli hrajeme podle vás, ale hlavně hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio
0: Právě v tuto chvíli a hlavně za pár minut nám bude vrcholit zatmění slunce, které bude další takové až za 49 let. Vrchol má nastat krátce před 8:45 a bude z nějakých 85% sluníčko zakryté měsícem. Co se týká dnešní noci, zůstane jasná a budou padat hvězdy, tak se připravte na perzejdy a teploměr v noci klesne na 13 až 8. Zítra přes den zase spousta sluníčka a teploměr vystoupá na 25 až 30 stupňů.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.

0: Vojtěch
1: na Rádiu Blaník.
2: A já přeji krásnou středu, hezký poslech, 8. hodina už odbyla a my dál plníme vaše písničková přání. Jirka napsal z Chomutova, abychom zahráli písničku Poupata pro Kláru Kouřilovou z Chomutova a vzkazuje: milá Klárko, k dnešnímu svátku vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať se všechno vydaří. To přeje Hanka, Lukášek, Laurinka, Jirka, Meďa, Beďa a Klárinko, máme tě moc rádi, ty naše Poupátko tady vzkazuje Jirka z Chomutova. My taky z Blaníku posíláme písničku a všechno nejlepší.

na Blaníku bude znít taky Jožin z Bážin, a to za malou chvíli, protože je tady vzkaz, abychom zahráli Jožina z Bážin. Napsal Miroslav z Prachatic, abychom hráli pro Klárinku Kurucovou z Velešína. Je tady vzkaz: Klárinko, všechno nejlepší k tvému svátku, hodně zdraví, samé radosti, žádné starosti, ať ti to pořád pěkně šlape. Pišta, ať je na tebe stále hodný, a to přeje Jana a Mirek z Prachatic a taky my z Rádia Blaník. A tady už je písnička Benjo Band Ivana Mládka, Jožin z Bážin.

A to byl Jožin z Bážin na Blaníku a za chvíli taky Arakain a Lucie Bílá písnička, která letí pro pana Rudolfa k jeho jubileu k 60 letům. Je tady vzkaz, milovaný tatínku a dědečku, přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, hodně štěstí, plno síly, dobrou náladu a to vše přeje manželka Jarka, děti s rodinami a vnoučata a taky my z Rádia Blaník. Zdravíme Těchlovice u Stříbra a tady už je Arakain a Lucka Bílá.

Arakain, Lucka Bílá a Zimní královna. A teď taky Věra Špinarová, Jednoho dne se vrátíš. Je tady vzkaz ze Sedlčan. Dnešního dne se dožívá krásného kulatého životního jubilea paní Alenka Doležalová. A k dnešním narozeninám a zítřejšímu svátku přeji hodně zdraví a děkuji za celoživotní lásku a péči manžel s dětmi a jejich rodinami a vzkazují milá Alenko, máme tě moc a moc rádi. No a pak je tady ještě vzkaz od Šárky, než pustíme písničku a budeme hrát Věru Špinarovou díky vzkazu z Králova dvora u Berouna. Milý Blaníčku, zahraj prosím Klárce. No a to je všechno. Tak my hrajeme.

Věra Špinarová a písnička Jednoho dne se vrátíš. A hned za chvíli Karel Gott, Být stále mlad. Písnička je pro tatínka a dědu, který dnes slaví narozeniny, se vzkazem pevné zdraví, spoustu elánu, energie na rozdávání, ať tě život stále baví a máš kolem sebe samé důvody k úsměvu a co nejvíce vnoučátek, která ti jednou budou s radostí pomáhat. Máme tě rádi, vzkazuje manželka, děti a vnoučátka. A pak je tady ještě z Přelouče od Lady přání o písničku Být stále mlad a ještě další dvě přání o písničku Být stále mlad. Tak já si pomůžu tady tou krásnou hudbou a jdeme na tu Přelouč. Tady je vzkaz od Lady. Dobrý večer, zahrajte písničku k narozeninám Být stále mlad. A se vzkazem náš milovaný Kubíčku, právě dnes slavíš své 20. narozeniny a my ti z celého srdce přejeme hlavně kupu zdraví, lásky a štěstí, ať se ti daří na vysoké škole i v práci, ať tě mají všichni pořád tak moc rádi a plní se ti sny a hlavně pořád zůstaň takový Božan, jaký jsi od narození. Maminka, ségra, Aneška, všechny babičky a dáda. A pojďme na další vzkaz. A ten je z Benešova. Napsal David, abychom zahráli taky k 89. narozeninám. Hodně štěstí v životě, život ve zdraví, zdraví v pořádku a pořádek v hlavě a hlavu v oblacích. Přejí David, Amálka a Jana. Tak jenom není komu, ale on bude vědět, ten dotyčný. No a pak Šárka napsala, abychom zahráli romance k 50. narozeninám. Ze srdce přeje pevné zdraví, štěstí, lásku, pevné nervy a ať si stále tak báječná, energická, srdečná, kvalitní, nejkvalitnější a prostě nejúžasnější naše Romča. A máme tě moc rádi a bez tebe by naše stádo nikdy nebylo úplné. Jen to nejlepší, s láskou přejí kravičky. Lenča, Evča, Danča, Anča, Terka a Šárka a my taky z Rádia Blaníka. Teď už ta písnička. 4 přání a 1 písnička k tomu. No prostě se to povedlo. Písnička Být stále mlad a zpívá jak jinak než Karel Gott.

0: Další písničkové přání, to je taky k narozeninám z Boskovic, dorazil vzkaz od Magdalény, abychom zahráli písničku pro nejmilovanější maminku, babičku. K jejím krásným půlkulatým narozeninám přeje vnučka Tonička, manžel, Mirek a děti. No a pak je tady vzkaz z Benešova od Irenky. Olga Lunová, narozeninová. A tento vzkaz zní, dneska má náš anděl jménem Jan krásné narozeniny a my přejeme jen to nejlepší a vážíme si jí moc. Je laskavá, Jani ještě jednou, dneska má náš anděl jménem Jana krásné narozeniny a my jí přejeme jen to nejlepší a vážíme si jí moc. Je laskavá, milá a dává takovou radost do života se vždy krásným úsměvem. To jí přeje Irča s dětmi a Věruška s rodinou a nezapomeň, že tě máme moc rádi. Končí tento vzkaz, zdravíme Janičku a z Hodonína nám tady přišel vzkaz. Jarek, kamarád, k 50 nám stůl plný skvělého jídla, sklep vína, čas na cigárko, turka a hodně smíchu. Skvělou ženu už doma máš, naštěstí, tak ať se ty ostatní aspoň pořádně otáčejí. Vítej mezi 50níky a všechno nejlepší. Přeji majstr Štychovi a my posíláme Olku Lounovou a narozeninovou.
1: Rádio Blaník. Písničky na přání.

0: Byla Olga Lounová, za chvíli Pepa Wagner.
1: Mě sílu dáš a můžu slést i skály.
0: Je to další písničkové přání, stejně jako třeba Hana Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotvaldem, protože budeme hrát podle vás, tak rádi splníme i tato přání. O to vaše přání si můžete napsat kdykoliv přes náš web radioblaník.cz, záložka kontakty, najdete tam písničky na přání, vyplníte jednoduchý formulář a když nám dáte 3 pracovní dny, tak se taky na vás dostane.
2: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na Rádiu Blaník. Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
9: Tisku levně CZ.
10: Náplně hned.

0: Blaníky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Vzkaz, který dorazil z Petrova u Prahy, splníme teď 8:59, je pro Klárku. Přejeme vše nejlepší k svátku taky my z Blaníku, ale hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky a posílají oblíbenou písničku Mamča a Míla. Zdravíme tedy Klárku a ještě je tady vzkaz, abychom zahráli Hanu Zagorovou pro Janu, Janičku, Jurdu, Vlastu, Vendu, Šárku, Láďu, Natálku, Zuzanku na dovolenou do Dolních Štěpanic, kde si užívají právě teď krásné volné dny. Děkuje Ferry, Ferryho taky zdravíme a tady už je Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald a Černý Pav.

Černý pav, Hana Zagorová, Standa Hlošek, Petr Kotwald. V písničkách na přání na Blaníku a budeme hrát Zelená je tráva pro Kubíka za Hálku k dnešním 12. narozeninám. Teď jsou s babičkou, sestrou Kájou, kamarády Esterkou, Míšou a jejich mamkou na pastvinách. A je tady vzkaz Kuby, hezky si to užij, hodně zdraví a co nejvíce branek, do brány přeje celá parta a maminka a taky Rádio Blaník. Písnička už letí.

Orchestr Karla Blacha a skupina Františka Ringo Čecha Zelená je tráva je tady z Velké Bystřice. Jasný a stručný vzkaz. Drahonku, děkuji ti, že jsi tvůj drahonek. A Josef Wagner, písnička Mě sílu dáš, to je přání, které rádi splníme.

Josef Wagner, písnička Mě sílu dáš a skadaně mamča, taťka, domča, babi a papouch Roko vzkazují Nikolce k 13. narozeninám právě toto. Z malé holčičky roste nádherná slečna a my jsme nesmírně šťastní a pyšní, že právě ty jsi naše dcera. Přejeme, ať se splní všechna přání, máš kolem sebe opravdové kamarády, spoustu krásných zážitků, smíchu a radosti a vždycky si věř a nikdy nezapomeň, jak moc jsi pro nás důležitá. Máme tě rádi, mamča, taťka, domča a další.

0: skupina ABBA, písnička Dancing Queen ve 8:45 a před námi Štěpán Kozub.
1: A někdy se bojím, že přijdou fámy.
0: Protože i o takovou písničku jste si napsali, tak za chvíli v písničkách na přání na Blaníku.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet Corvette,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yeso!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Frýdky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A radost mi udělala z Frýdku místku Kristýna Mašková. Možná, že je příbuzná Terezy Maškové, to nevím, je tam odsud taky. Tak Kristýna píše, že chce zahrát písničku Men at Work a písničku Down Under. Velmi oblíbenou písničku v Austrálii, kterou jsem letos navštívil poprvé v životě a vím, že to tam letí. Jen tak pro zábavu posílá Kristýna všem a my rádi pošleme Men at Work.

0: to byly Man at Work a ještě jedno písničkové přání stihneme před devátou a spoustu po deváté hodině, protože jich je tady opravdu moc a moc. No a je tady písnička od Štěpana Kozuba, napsali si z Dolního Podluží a ten vzkaz prostě přečtu tak, jak dorazil. Milá milovaná Lenko z Dolního Podluží, křídou píšu na tvou kůži, svůní růží, dvě slůvka a to miluji tě. Miluji tě upřímně, ať je den či noc, zkrátka tak akorát, aby to stačilo, někdy kousek víc a jindy moc. Tvůj Štístko z minulosti a Marťan z přítomnosti, Angel. A tady už je Štěpán Kozub.
1: Sluníčkové léto
2: na Blaníku.
3: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až Bože zjistím, že svět ztratil koule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svůj

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy

všechny básně a tak nějak to cítím a nevím, proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou a nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že jsem tě ztratil a nebo že nejsi. A nech mi jen vodu

0: Štěpán Kozub v písničkách na přání a přiblížila se 9. hodina. Těšte se na další, které jste vybrali. Třeba Davida Kolera. Ale taky hned po 9. Karel Gott. Nebo i Petr Kolář a Jednou nebe zavolá. Dneska v noci zavolá, budou padat Perseidy. Tak sledujte oblohu, ale hlavně na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. No a jaká bude noc? Kdybyste šli pozorovat Perseidy, tak se pořádně oblékněte, protože se v noci ochladí na 13 až 8 stupňů a v údolích dokonce na 5. Na Šumavě místy v těch mrazivých kotlinách může dokonce i mrznout. Zítřek bude převážně plný sluníčka. Žádné mraky, pršet nebude, teploměr má vystoupat na 25 až 30 stupňů.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz. Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
0: A 9. hodina je tady a pojďme na další písničkové přání. Je tady vzkaz od Radky, píše, že by chtěla písničku Kávu si osladím od Karla Gotta zahrát nejprve sama sobě k dnešním narozeninám a také pro maminku a babičku tam nahoru. Moc by si přála, aby slavili spolu. Dále pro milovanou sestru Petru, která bude mít za chvíli svátek, a pro úžasnou neteř, ať je šťastná, a také pro přítele Honzíka, který je naprosto úžasný a díky za vše, co pro ní dělá, píše Radka. Tak a tady je Karel Gott a my plníme další písničkové přání. Právě teď je

Kanál Got a písnička Kávu si osladím a další vzkaz, ten je jasný a stručný, přání o písničku od skupiny Lucie, David Koller a Chci zas v tobě spát. A je to písnička pro ladunku, pro radost a s přáním hezkého večera. Tak tady už je písnička.

David Koller v písničkách Na přání a z Pardubic nám tady přišlo přání pro jednu konkrétní maminečku Alenku, a to do Živanic. Všecičko nejlepší k dnešním narozeninám se vzkazem pořádně to oslav a užij si dnešní den. To přeje celá rodina Bečková, Musilová i Zelinková a vybrali Taylor Swift.

Teď dospívala. Stachova napsala Tereska, abychom zahráli pro přítele Jiříka a pro ní samotnou, tedy pro Teresku, a vzkazuje: milujeme se, jsme spolu už 5 měsíců a těším se na svatbu, kterou budeme mít 5. září letošního roku, a těšíme se na společné bydlení s dětmi a budeme s nimi jezdit společně na výlety a budeme spolu až do smrti, píše Tereska. A pro Jiříka vybrala písničku skupiny Elan Láska moja. Krásný vzkaz, Teresko. A zdravíme do Tachova vás oba. A tady už je slovenská skupina Elan a písnička taky moc pěkná. Láska moja.

Slovenská skupina Elán a písnička Láska moja. Zdravíme Novou Ves, nad ní jsou, napsala Soňa, abychom zahráli písničku k výročí a vzkazuje, už 47 let jsme spolu a jdeme životem a přeji ti, ať nám to šlape jako doposud a to i na našich cyklovýletech, napsala Soňa, pro svého partnera my rádi pošleme písničku, o kterou si Soňa napsala, Harley a Strážní andělé.

0: Harley a písnička Anděle strážní u nás dnes ve středu v písničkách na přání a za chvíli třeba Michal Tučný.
1: Měl jsem rád stín stromů, říční prout.
0: Honza Bendik a když koukám na vaše vzkazy, tak zahrajeme také Modern Talking. No prostě hrajeme dál podle vás.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
2: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecí rodina.cz. Zvířecí rodina.

0: Míšky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A je tady vzkaz pro Míšu do světle k narozeninám. Přeje všechno nejlepší. Adresát, který píše: sice mám pocit, že jsi dál, ale u mě se nic nezměnilo. Do tvého života ti přeji jen to nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, lásky. Miluji tě. Andrej.

písnička Brother Louis. No a 4 minuty po 9:30 jsou tady 2 vzkazy. Jeden vzkaz, který dorazil z Frýdku Místku a druhý z Brna. Tak začneme ve Frýdku, píše Vlaďka. Michal Tučný a písnička Tam u nebeských bran pro tatínka tam nahoru od Vlaďky, Libora, Míši a Lucinky se vzkazem Nikdy nezapomeneme. A Svatava z Brna píše o stejnou písničku a chtěla by zahrát Tam u nebeských bran taky pro tátu. Tam nahoru. Táta by dnes měl 94 let, píše Svatava, a stále na něj vzpomínám, jeho dcera. Tak tady je Michal Tučný a Tam u nebeských bran.

Michal Tučný a písnička Tam u nebeských bran a poslední dnešní písničkové přání, které je z Českých Budějovic. Marek napsal: Milý Blaníčku, dnes vyšla konečně po 11 dnech Terryho reakce s Ariankou a proto bych chtěl nechat zahrát písničku Zaragoza Band a Agadu.

0: Písnička Agadu, čili v české verzi Já už tu. No tak já ještě nejdu, ještě chvíli vám budu dělat společnost až do 10. večerní. A mimochodem, stále běží hra o cyklistický balíček. Už jste poslali SMSku s vaším cyklistickým příběhem?
1: Není kolo jako kolo.
2: Tohle stojí rovných 90 tisíc.
1: A přesně 20 takových elektrokrasavců na vás čeká na webu MND. Tak to zkuste.
2: U nás na Blaníku vám k tomu dáme už nyní každé ráno speciální cyklistický balíček
1: s extra výbavou na vaše cesty.
2: Každé ráno od 6 do 9.
1: U nás na Blaníku.
2: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 tisíc korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
1: Pohodové české rádio.
0: Za 3 minuty 3:15 krásnou středu pamatujte, že dnes v noci padají hvězdy Perseidy a noc bude krásně jasná. Tak si něco přejte, padají hvězdy. Teď jiná hvězda, Roy Orbison a Pretty Woman.

0: Radio Blaník.
1: Zlatý tvoje chrápání. Ty cikády zou jako krávy.
2: Hezky česky celé léto.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou dne

Ricky Martin, písnička Maria, teď na Blaníku a blíží se 10. večerní. Mimochodem, protože dnes budou padat hvězdy, sledujte Perseidy, tak budeme hrát k tomu i speciální písničku. Hvězdáři, Krištof a Sima Martausová.

0: taky Hana Zagorová, Drupy a písnička Setkání. Helena Vondráčková, Zblížení. Se můžete zbližovat, pokud máte s kým, protože my vám budeme hrát hezky česky a hlavně písničky z lásky po desáté večerní. Do toho vůbec nebudeme povídat a budeme prostě jen a jen hrát. Teď ještě počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Teploty rychle klesají dolů, nejtepleji je aktuálně v Ústí nad Labem, a to 22, ale to je rekord, většinou je pod 20 stupni Celsia, někde dokonce okolo 14 a 15, a to hlavně na severní Moravě, třeba Friedland nad Ostravicí má pouze 15 stupňů. V noci se ochladí na 13 až 8, v údolích dokonce na 5 stupňů Celsia, tak budete-li pozorovat padající hvězdy, tak počítejte s tím, že je potřeba se na to připravit a teple se obléci. Zítřek už bude vysloveně letní. Samé sluníčko, nikde nemá pršet a teploty 25 až 30 stupňů.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Nemáme ani moře, ani velehory.
4: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
3: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
4: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
3: Zlaté české ručičky u nás na Blaní.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaní. Rádio.

Zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, mrně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

teda, chcem zívat až běda, jsme jak zašli svatí v Orloji.

skazi, a status kazi. Nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
1: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
3: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, eKondomy.cz.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně je obloha jasná, noc bude ale chladnější, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů, v údolích až okolo 5. Čtvrteční obloha bude převážně jasná a slunečná, teploty se budou po celý den pohybovat mezi 25 až 30 stupni. Na severovýchodě území kolem 24. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl CZ.

0: poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
1: Ahoj holky, taky jdete na casting?
2: Já už to mám v kapse. Bude ze mě sorbet.
1: To já vedu bráchu, je trochu natvrdlej, tak snad ho vemou.
3: Právě dozrálé ovoce, nejkvalitnější oříšky, čerstvá smetana. To je Gelato della Vita. Jediná opravdová italská zmrzlina v Liberci. Přijďte si k nám vychutnat denně čerstvé gelato, kávičku i zákusek. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Kafí. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome, naší specializaci.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha jasná, noc bude ale chladnější, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů, v údolích až okolo 5. Čtvrteční obloha bude převážně jasná a slunečná, teploty se budou po celý den pohybovat mezi 25 až 30 stupni. Na severovýchodě území kolem 24. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radiolaník.cz. Radio Blaník.
1: Hezky česky.

0: Hezké ráno, i dnes ve čtvrtek 13. srpna třeba posloucháte Blaník a u toho sledujete Perseidy. Ano, dnes v noci nám padají hvězdy, obloha je krásně jasná, tak vám přeji, ať vám to sledování vychází a ať si přejete něco, co se vám pak skutečně vyplní. Svátek dnes slaví Aleny, tak všechny Alenky, my vám přejeme všechno nejlepší. Je to ženské jméno, o původu jména se vedou spory, ale nesporně dneska má svůj svátek Alena. Mimochodem, když slyším Alena, protože žádnou neznám, tak se mi vybaví skvělá česká komedie Slunce, seno, jahody.
1: Alena,
0: přesně tak. Slunce, seno a pak prší, tak dneska pršet nebude. Samé sluníčko, užívejte si české písničky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je obloha jasná, noc bude ale chladnější, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů, v údolích až okolo 5. Čtvrteční obloha bude převážně jasná a slunečná, teploty se budou po celý den pohybovat mezi 25 až 30 stupni. Na severovýchodě území kolem 24. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
4: Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

zeml, zmizela jako laň lesa ze nízka. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marní.

Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Baník. Očekávané události. Rádio
1: Krásný den, je čtvrtek 13. srpna, svátek slaví Alena a před námi jsou očekávané události. V jednu hodinu proběhne veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Ten připravila Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Zapojí se do něj několik tisíc dobrovolníků. Více se dozvíte v ranních zprávách. Ve 4 hodiny se slavnostně ukončí rekonstrukce Kbelské ulice v Praze. Zúčastní se jí mimo jiné náměstek primátora Jaromír Beránek nebo předseda představenstva a generální ředitel TSK Filip Hájek. V 10 dopoledne začne Mezinárodní festival filmová renesance Slavonice. Na zahajovacím večeru od 18 hodin ve Spolkovém domě bude předána zlatá korouhev herečce Ivě Janžurové, a to za její mimořádný přínos kinematografii. Přehlídka potrvá do 16. srpna. A v Kroměříži začne Mezinárodní hudební akademie, která umožňuje mladým hudebníkům výuku s uznávanými lektory. Potrvá do 20. srpna. Souběžný hudební festival nabídne pak koncerty pro veřejnost. Tolik očekávané události. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Vracím se domů nad ránem.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha jasná, noc bude ale chladnější, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů, v údolích až okolo 5. Čtvrteční obloha bude převážně jasná a slunečná, teploty se budou po celý den pohybovat mezi 25 až 30 stupni. Na severovýchodě území kolem 24. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.